0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

Dva dny před svatou Markétou vás premiérově vítá k poslechu další ostravské hodinky Oldies ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Dnes se na úvod podíváme do Británie, přesně před 47 lety tam v žebříčku týdeníku New Musical Express debutoval na 10. místě hit skupiny Slade The Banging Man, česky třeba Bouchač do dveří. One, two, three.

Ten zmíněný debut měli tehdy všechny tři zásadní britské hudební týdeníky, jen každý na jiné příčce žebříčku. Teď něco podle vkusu vás, posluchačů, pan Jiří Pilát chce slyšet něco neznámého od Evy Olmerové. Vidím to tak, že něco zcela neznámého ve fonotéce nemáme, protože Suprafon už asi všechno vydal. Vybral jsem dvě méně známé písničky, snad se budou líbit.

Eva Olmerová zaspívala písně s názvy Paralely a Počítám hodiny. V obou ji doprovázelo tradicionál jazz studio vedené Pavlem Smetáčkem. Obě vznikly v roce 1970. V Paralelách je zajímavý stereoefekt. Málo kdo už asi pamatuje, jak jsme byli stereem v jeho počátcích nadšení. No, pak přišlo dokonce kvadro. A mám tu další posluchačský tip, zaspívá Američan Tony Joe White.

To byl Swamp Rock zpěváka a skladatele Tonyho Joea Whitea z Louisiany. Zpíval o tom, jak se žije na bažinatém americkém jihu. Ten první song, Oak Salt Annie, to je jeho top ten hit z roku 1969 o chudé dívce Aničce, která se živila tím, co našla, a nejčastěji to byl tuřín. Old Man Willis je píseň o starém nerudném Willisovi, který pronásledoval svou rodinu s nožem v ruce.

Od Tonyho Joea Whitea k našemu Dušanovi Grůňovi to je pořádný skok. Zaspíval píseň Kam pláva naša loď s textem Alexandra Karšaje, doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského. Silně ohraný singl opusu je z roku 1971. Byl to tehdy začátek normalizace a když naši zpěváci nesměli přebírat ze západu, obrátili se na jih. Chorvatka Radojka Šverko a její Kud plovi ovaj brod.

Před chvílí jsme se s mistrem zvuku snažili vylepšit ohraný singl. Teď to vypadalo, jako by vady měl přímo lisovací materiál, tedy vinyl. Takže opět drobné technické zásahy, snad to neznělo moc špatně. Na řadě je něco rock'n'rollu pro pana Jiřího Kostelňáka. Začal jsem s tím už minule, nemají to být největší hvězdy, tak mě napadlo, že by se hodilo připomenout také Johnnyho Burnetta.

První song, Little Boy Said, to je písnička o pomluvě a jejich následcích. V roce 1961 třetí zápis Johnnyho Burnetta v orkestrovce týdeníku Billboard, konkrétně místo 17. Johnny mu nebylo dopřáno pobýt na tomto světě dlouho a užít si pěvecké slávy. Utopil se, když mu bylo 30 let. Jeho neosvětlený člun se v noci na jezeře srazil s jiným větším plavidlem.

Napadlo mě, že tohle by mohl být singlový crossover hit. A nejsem daleko od pravdy. V Rhythm and Bluesovém žebříčku sice nebodoval, ale v popové horké stovce byl druhý, v Easy Listening, tedy v dospěláckém třetí, a v country pořadí, které tehdy mělo název Hot Country Singles, dokonce první. No a teď si dáme další staré rock'n'rolly podle vkusu pana Jiřího Kostelňáka.

vybral jsem dva hity, kterými bodoval Eddie Cochran v Británii, a to už posmrtně. Jenny, Jenny, Jenny a My Way. Pozor, ten druhý nezaměňovat s francouzskou písní, ke které anglický text napsal Paul Anka. Ale to jste jistě sami poznali. Eddie Cochran zemřel, když mu bylo 21, a to v roce 1960 při dopravní nehodě v Anglii na samém konci svého koncertního turné.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral Brno. Hana Ulrichová zaspívala svou baladu Můj přítel s textem Jaroslava Pavla Břouška. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1980. Podle správného údaje o autorovi hudby, kterým je Nils Daka, nebylo tentokrát těžké zjistit, že této naší nahrávce byl vzorem Sedakův song My Friend.

Připomínám, že psát můžete elektronicky na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Pan Jiří Pilát si napsal o orchestrálku z mé databáze, vybral si číslo 442. Na tom řádku mám So What's New v podání Herba Alperta a The Tijuana Brass a ještě přidám řádek vedlejší Somebody Loves Me v podání The Tempo Orchestra. Loučím se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
1: Dámy a páni, plánujem s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda, jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju, to místo. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no to právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo, když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu. Jo.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Je,
0: přesto, že je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na harfě zítra, na harfě hrajeme Čochtaná a pozejtří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno, tak jsme to zmrskli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních s politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech žil perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat.
3: Takže ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do Bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole a možná i před školou už, že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
0: No, už to víme, je to Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a
4: hlasuju
5: pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Pozdravím hrozně na tvé část, zdravím Pavla Kučeru a skvělého Pepu Dvořáka, ale já
6: Dobrý den.
7: Kužátka.
6: Jasně.
7: No to se nezapomíná.
4: Ne.
7: A já bych chtěl určitě Pepu Dvořáka, Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
10: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové, vás oba taky.
8: Jste výborný.
10: Moc,
4: ano.
10: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
11: Ano, prosím.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Dobrý den.
12: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
12: Tak já bych teda Václava Faltuse na
4: ano,
12: Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
12: den, mějte
4: vám
12: se
4: taky. Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
8: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
8: Ano.
4: Jdem na něj.
13: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že?
14: To znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
13: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že, takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodrobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
14: to
13: po boku.
14: Ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby... oživili goléma, bojím, to je Václav Trégla.
13: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na pršou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl.
15: Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku,
3: Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
6: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to bylo deja vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký,
1: dokonce
2: hezký.
1: Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ, nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, to, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí ten být klávesnice. Teda, no, takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jsi herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léku. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akurát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju.
3: No, to bych řekl.
4: Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad.
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout.
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
4: No.
3: V letech, na který nerad vzpomínám, a to výborná věc. A je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo, vypadáš výborně, a já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem v kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadnul, no. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože tě to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře?
2: Ale no taky.
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde, to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry. Jo? A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď, říkej.
2: Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázny. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. To je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se. Loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně mi měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat. Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s Amforou?
2: S Amforou.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Hele, třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti. Petr Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně. Jo.
1: A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s jajou, Pepo? Třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoje reakce.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží a
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu, ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, prosím malou, velkou, to jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ladíte spolu už dlouho samozřejmě. A krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády, prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman, aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, si vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. Zdravíme vás.
4: Dobrý den. Zdravím vás, tady Milan ze Soběsu. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Je, jenom několika
1: máme
2: slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: Ne, to byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
2: no,
1: tebe?
2: Bylo tam. No, bylo tam.
1: Zajímavé pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den a takže už jsem šel z vesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny.

0: opravdu krajta byla. Měl jí tam v bedně a on říká, pojď se na ní podívat. A já jsem říká, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říká, dáme. Já jsem říká, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
0: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten jí den předtím měl na krku a tím František argumentoval. Já jsem taky říkal, tu jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
0: Neměl jsem ji na krku.
1: Neměl.
0: Ale víš co? Já to lituju teď. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
0: tak
1: ta krajta.
0: Tak tam měla být krajta ještě.
1: A i ta krajta.
0: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
2: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
2: Zítra bude událost, teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, Floriádě. Ano, amfory.
2: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
2: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelý národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
0: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
3: Dobrý den, bude nás Martina.
1: Zdravíme.
3: Hlasujem za Beťko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
3: Pekné dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
0: Děkuji.
4: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
4: Taky, nasklen.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
5: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
6: Jak to, že to nebylo 100%?
5: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudnej a mluvil pravdu.
6: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
5: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
6: Co to je?
5: No nesmysl, v té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
6: No nevím, co by...
5: Hromadné štěstí.
6: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
5: znám
6: ho?
5: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
6: Tak
5: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo,
6: ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?

0: No to nevím.
1: Nulová šance.
0: Jo, tak to odpovídá. Tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku. Víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
1: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout, ta cesta změny.
0: Cesta změny, no, přece. No. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvicích se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty.
1: No, ne, cesta změny.
0: Cesta změny, cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
1: Brzlík?
0: Brzlík.
1: Proč brzlík?
0: Chodila jste do školy?
1: No, chodila.
0: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
1: Aha.
0: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
1: Ano.
0: Bez víte, který to?
1: Ano, bezbrzlíkovec.
0: Ano, ano, typický. Ano. Ten ho se neměl ani jako dítě.
1: No, jo? Ano. On Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
0: Ne, stále a několikrát to slíbil,
1: no,
0: že odejde.
1: No, aspoň čtyřikrát, no. A pak na to vždycky zapomněl.
0: Zapomněl, no. Mm. Víte, který to je Ruml? Hlava jako Agassi, tváře jako Rafter, backhand, forehand, nula. Prostě. Prostě. Nezbrzí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelníci. To už dneska asi neplatí.
4: Ježišmarja, a proč?
3: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále v tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Už je nějaký
4: to
3: ten pátek,
4: zajímat,
3: 46 ne? let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa.
4: To je bej zajímavý.
3: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod širák dokonce?
4: Jasně, jo? Jasně, jezdili jsme na vodu.
3: Znáš to?
4: No.
3: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek. Máš na to jednu celou písničku.
4: No, mám na to krásný zážitek.
3: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich.
1: Tak
2: na to nemáme.
1: Tak aspoň jeden.
2: My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale čověče, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenka vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem čověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký, a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka mlčení.
2: No, já jsem říkal, já je rozpovídám. A však jsem, a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí. A říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až škublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetu a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No, možná tam sedí.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte. Ať nám ta příroda zůstane celá v těle.
2: My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem. To jsou Vítězové.
2: No to je ono. No. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak, buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička, 5 milionů. Je, představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo, no. Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cash, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už za
4: ty leta. Podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No, hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipom, který znají.
3: A to byste se divila. To byste koukali. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla. Yeah. Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak vstal jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček, povídá 11 a mrazivý ticho. A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11? A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
1: Hurá, Josef Dvořák, Pavel Kučera, sloučí, mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sněmovna v úvodním kole podpořila růst státních plateb do zdravotnictví. Český Těšín rozšiřuje vodovod v Mistřovicích. Do Vsetína zamíří lidé na tradiční mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Bude převážně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Sněmovna poslala do dalšího kola projednávání zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun na zhruba 2,5 tisíce měsíčně. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Zvýšení plateb má podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.
2: Cílem tohoto návrhu je obnovení finanční stability a předvídatelnosti systému veřejného zdravotního pojištění zamezující hrozícím problémům se schopností zdravotních pojišťoven dostát svým závazkům ve věci úhrady zdravotních služeb poskytnutých jim pojištěncům.
0: Opozice zrychlené projednávání novely vetovala. Podle předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové není možné přijmout tak zásadní změnu bez diskuze s opozicí. Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
3: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
0: Český Těšín prodlužuje vodovod v místní části Mistřovice. Nové potrubí povede podél ulice Slepá a napojí se na stávající řad u Ostravské ulice. Jde o lokalitu určenou pro výstavbu nových domů.
4: Na Slepé ulici zatím stojí několik rodinných domů. Délka nového potrubí je přibližně 400 metrů. Radnice za nový vodovod zaplatí přes 1 milion korun. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Ve Vsetíně dnes začíná 35. ročník Mezinárodního týdne turistiky na Valašsku. Akce se každoročně účastní stovky lidí i z ciziny. Během týdne se můžou podívat do nejrůznějších koutů regionu, třeba na Hostýnské anebo Vizovické vrchy. V programu jsou kratší trasy na 10 kilometrů i další turistické do 30 kilometrů.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a na horách se může objevit i slabá přehánka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Havířově v ulici Orlovská srazilo auto srnu, projíždějte se zvýšenou opatrností. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je čtvrtek s datem 9. července roku 2026. Tereza Hájková nabídla poprvé zprávy z ostravského studia Českého rozhlasu a znamená to, že nám nastartovalo dnešní pravidelné Dobré ráno. Programem až do 9. vás od moderátorského mikrofonu bude provázet Petr Soukup. My oba vám teď přejeme příjemný a pohodový den.

Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: taky neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Ostrava, písně.

0: Už za chvíli si připomeneme historii, která má vztah k dnešnímu datu 9. července, ale také vám řeknu, čemu se budeme věnovat krátce před 17:30. Obyvatelé ostravského sídliště od jara špatně spí kvůli hluku z motorů silných aut. Jejich majitelé se scházejí na parkovišti kousek od domů. Turují tam motory, jezdí hodiny stále dokola a lidem zatím nepomohla ani policie. Více za 10 minut.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 9. července. Svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut, v okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a zpět. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
3: Zdeněk ještě jednou odhlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
2: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
3: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
2: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? 70. narozeniny slaví hollywoodská hvězda, držitel 2 Oscarů.
4: Dobrý den, jsem Forrest, Forrest Gump.
3: A co je mi do toho?
2: Ano, za Forresta Gumpa a Philadelphia.
4: Ale já utíkal jako vítr.
2: Vynikající Tom Hanks. Všechno nejlepší, vám všem krásný den.

0: Kapela Boniem, Český rozhlas Ostrava, 5 hodin, 16 minut.
1: Počasí.
0: Před námi je příjemný den, pojďme se aktuálně podívat do regionu. Většinou je všude slabá oblačnost, případně polojasno. Co se týče teplot, tak v Třinci v tuto chvíli naměříte 13 stupňů Celsia, v Chuchelné na Opavsku je teplota o 2 stupně vyšší. No a předpověď na dnešek, ta říká, že bychom měli čekat jasný nebo polojasný den. Odpoledne ale bude přechodně přibývat kupovitá oblačnost a na horách se můžete dočkat i slabé přehánky. Teploty až 23 stupňů v nížinách, na horách do 17.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ota Baláš a Bára Basiková, muzikálová nahrávka Jesus, právě teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Je 5:22. Obyvatelé sídliště v Ostravě Zábřehu mají od jara po nočním klidu. Na nedalekém parkovišti se v noci setkávají majitelé silných sportovních aut. Předvádějí, co jejich auta umí, tourují motory, driftují a troubí na klaxony. A podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
1: Sobota, 11 hodin večer, obchodní centrum právě zavřelo a na parkovišti se schází asi desítka silných aut. Obyvatelům sídliště v Ostravě jich se už nějakou dobu nespí zrovna nejlépe.
2: Co jsou tepla a co není na cestách náledí, tak je to každý večer. Turujou, nedá se spát.
1: S Kristianem Dominikem Paušem si povídáme v 5. patře 8-patrového paneláku v Ostravě Zábřehu. Jak moc hlasité to je?
2: Takové racho, tako kdyby vám projížděli bytem. No, to vás tak jako zbudí z hlubokého spánku.
1: Sídliště je od parkoviště, kde se noční srazy konají asi 300 metrů daleko. Obyvatelé paneláku někdy zavolají policii. Letos už 8krát a padla jedna pokuta na místě. Potvrzuje mluvčí městské policie Ostrava Helena Badurová.
3: Řidiči a majitelé vozidel se popsaným chováním mohou dopouštět zejména rušení nočního klidu, případně porušování bezpečnosti silničního provozu. Při zjištění porušení nočního klidu mohou strážníci uložit blokovou pokutu do výše 10 000 korun nebo věc postoupit správnímu orgánu.
1: O nočních srazech silných aut ví i policie České republiky. Podle mluvčí Nicole Bočkové ale většinou nemají co řešit.
4: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
1: Jediná rada od policistů zní, že obyvatelé sídliště mají pokaždé, když hluk z aut překročí běžnou míru, volat linku 158 nebo 156. Kristián Dominik Paušo má ale pocit, že čím víc na problém upozorňuje, tím se majitelé silných aut chovají hůř. Tuhle hru nervů je ale připravený hrát až do chvíle, dokud se to nezlepší. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Senát znovu zamítl návrh o zakotvení práva placení hotovostí do ústavy a základní listiny práv a svobod. Návrh se už po čtvrté pokusila prosadit skupina senátorů. Předkladatelka návrhu a předsedkyně klubu ANO Jana Mračková-Vildumetzová považuje digitalizaci plateb za znevýhodnění některých skupin obyvatel, například seniorů. Havířovská nemocnice má nového ředitele. Krajské zdravotnické zařízení nově vede Aleš Zbožínek, bývalý ředitel poboček Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Ve funkci nahradil Norberta Šelonga, který křeslo opustil na vlastní žádost na konci května. Cenové stropy pohonných hmot jsou dnes vyšší, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti včerejšku může litr benzínu stát až o 12 haléřů víc. Vyjde na 41 korun a 43 haléřů. Litr nafty můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž než včera. Sportovci v Lichnově na Bruntálsku budou mít nové zázemí na tamním fotbalovém hřišti. Obec totiž plánuje opravu fotbalových kabin. Současné zázemí je ve špatném stavu. Místní tělovýchovná jednota se navíc rozrostla o mládežnický i ženský fotbalový tým. Obec teď schání stavební povolení. V centru Opavy je znovu obnovená naučná stezka zaměřená na stromy v parcích. 20 zastavení popisuje historii vzniku parků, které nahradily někdejší městské hradby a zachycuje také podrobnosti o vzácných dřevinách. Na nové podobě stezky se podíleli studenti Střední školy průmyslové a umělecké. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a na horách se může objevit slabá přeháňka. Nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: U Opavy mezi Kelešovicemi a Oticemi na kruhovém objezdu silnice číslo 57 havarovala dvě osobní auta. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Kam vyrazíme v dnešním čtvrtečním vydání dopoledního magazínu Křížem krajem? To je otázka, na kterou dám odpověď po písních Daniela Hůlky a Václava Neckáře.

0: Zpíval nám Václav Neckář a přesný čas 5 hodin 39 minut. V Třineckém muzeu mají působivý exponát. Pravěký dub, který svým stářím spadá až do doby ledové, je jedním z kmenů, které byly před 10 lety nalezeny v povodí řeky Olše, a to úplnou náhodou při budování bioplynové stanice. O sub fosilní kmeny měli zájem muzea, vědci i umělci z celého světa. My vás zatím Třineckým vezmeme dnes dopoledne s redaktorkou Ivou Havlíčkovou. Magazín Křížem krajem začíná 10 minut po hodině 9. Teď budeme hrát italsky, zaspívá nám Eros Ramazzotti a hned poté budeme telefonovat ostravským meteorologům. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zavolali jsme do Ostravského hydrometeorologického ústavu. Tomáš Ostrožlík je naším hostem. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Budeme mluvit nejprve tedy o aktuální situaci.
2: Tak v regionu je zataženo až oblačno. Bez srážek, alespoň na našich stanicích se nevyskytují. Teploty jsou většinou od 10 do 13 stupňů. Ojediněle na Krnovsku je až 15, 16 stupňů. Na horách je teplota kolem 10. A vítr slabý, severozápadní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady 9. červencový den, čeho se dnes dočkáme?
2: Zpočátku může být až zataženo, ale jinak během dne převládne spíše oblačné počasí. Odpoledne možnost slabé přehánky, to zejména na horách a z větší pravděpodobnosti v Beskydech, Těšinských Beskydech, jak v Jeseníkách. Večer pak bude oblačnost opět ubývat. Nejvyšší teploty dnes kolem 22 stupňů, na horách kolem 15 a vítr ten bude ráno a večer slabý, ale během dne přechodně mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí můžeme čekat pak následně v noci na pátek a co zítra?
2: Noc bude postupně vyjasněná, ranní teploty v rozmezí 15 až 11, nejchladněji v údolích, horských údolích. Vítr slabý, severozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra zpočátku jasno, polojasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti, ale pravděpodobně zítra bez přeháněk i na horách. Teploty nejvyšší zítra 20 až 24, na horách kolem 16 a vítr opět ráno večer slabý, během dne mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které nabídal Tomáš Ostrožlík. Díky za to. Hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: I dnes po 13. hodině nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pravidelný pořad Alex a host. U mikrofonu bude herec Jiří Plojhar a budeme poslouchat třeba i o tom, jak si užívá divadelní roli Josefa Goebbelse.
1: Tara je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
2: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
2: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
2: Také jste mě prozradil, že ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
2: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Jiřím Plojharem si můžete poslechnout po 13. hodině.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Část pravomocí v pomoci bydlení převezmou od obcí nově úřady práce. Novelu schválil Senát. V Orlové přibylo parkoviště na sídliště, pojme téměř 70 aut. Ve Slavkově u Opavy se chystá rekonstrukce víceúčelového hřiště. Bude většinou polojasno a teploty do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
1: V centru Orlové je ode dneška otevřené nové parkoviště pro téměř 70 aut. Podle tamní radnice by se tím měla částečně vyřešit kritická situace s nedostatkem odstavných ploch na nejlidnatějším sídlišti. Potíže způsobila rekonstrukce stálého parkovacího domu. Nová plocha pro auta u supermarketu v ulici Františka Sokola Tůmy je provizorním řešením, dodává mluvčí orlovské radnice Andrea Vargová.
3: Zdůrazňujeme, že se nejedná o standardní parkoviště, ale o dočasnou odstavnou plochu a její povrch tvoří asfaltový recyklát. Dočasná odstavná plocha s minimálním zásahem do terénu byla jedinou možnou cestou k co nejrychlejšímu vytvoření parkovacích míst.
1: Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos v květnu získaly firmy z holdingu Agrofert, potvrdil to státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 milionů korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpětně uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřenských fondů splnil pravidla pro předcházení střetu zájmů. Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat letos na konci dubna na základě právních analýz. Začaly prázdninové opravy školních budov a také venkovních areálů a školních hřišť. Například ve Slavkově u Opavy je nutná rekonstrukce víceúčelového hřiště u tamní základní školy. V minulých letech ho poškodila voda a nedostatečná izolace povrchu. Cílem opravy je odvodnění, výměna povrchových vrstev i mantinelů, potvrdil nezávislý slavkovský starosta Rostislav Musila.
4: Původní úprava toho hřiště byla taková, že retence nefungovala správně, takže začaly být mechy, vypadalo to velmi špinavé. Ohyzné, klouzalo se potom. Vlastně nepůjde ani vidět, že je to rekonstruované hřiště, bude vypadat jako zcela nové a poskytneme širokou škálu sportu, které se na tom hřišti dají realizovat.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a na horách se může objevit slabá přehánka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách naměříte do 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehodu stále hlásíte z Opavska. Na kruhovém objezdu silnice číslo 57 mezi Opavou a Brankou u Opavy havarovala dvě osobní auta. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tereza Hájková a Petr Soukup, staráme se o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava a bývá dobrým zvykem, že krátce po šesté vždy gratulujeme těm, kteří mají svátek a dnes v kalendáři najdete jméno Drahoslava, což je prastaré ženské slovanské jméno, jehož význam je prostě naprosto jasný. Dá se vyložit jako drahá, slavná anebo milovaná. Milé drahy a drahušky, přejeme vám pěkný sváteční den, bude vám teď zpívat Petr Spálený, vše nejlepší.

0: Jaké to je napsat dopis anebo namalovat obrázek úplně poslepu? I to si mohou vyzkoušet hosté kavárny Potmě. Na dobrou kávu připravenou nevidomými baristy se právě teď můžete zastavit v Ostravě. Čekejte od nás pozvánku krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Budeme cvičit s ručníkem. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, paže vzpažené nad hlavou drží napnutý ručník. Postavíme se na pravou nohu. S výdechem jdeme do předklonu, zanožujeme levou nohu a paže držíme stále nad hlavou. Opět s výdechem se vracíme zpět do stoje a opakujeme na levé noze. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Po ránu je na severní Moravě ve Slezsku většinou oblačno. Pojďme se teď podívat na teploty v našem regionu. Opět začneme ve dvou konkrétních lokalitách. Nejprve tady východ regionu Jablunkovsko, v Horní Lomné teď 11 stupňů Celsia. Pokud se podíváme západněji, například do města Albrechtice na Bruntánsku, tam naměříte 14,5 stupně. A teď už prognoza na celý den. Meteorologové slibují hezký den, většinou jasný anebo polojasný. Odpoledne přijde více kupovité oblačnosti, ale přehánka z toho hrozí pouze v horských oblastech. Teploty v nížinách až 23 stupňů, na horách pak naměříte do 17.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Marek Ztracený, je 6 hodin 21 minut. V centru Ostravy otevřela kavárna Pod mě. Mobilní kontejner nadačního fondu Českého rozhlasu bude před vchodem Nová Karolina do nedělního večera. Pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic, kde budou nevidomí baristé vařit kávu pro návštěvníky festivalu Colors of Ostrava.
1: Není mi to příjemné a těším se, až odejdu.
2: Takže to výstup z komfortní zóny tady.
1: Je, jako neumím si to představit, že by se mi tohle stalo, no.
3: Paní Ondřejka přišla se dvěma kamarádkami. Setkali jsme se až uvnitř, takže netuším, jak ženy vypadají. Na stole jsou kromě kávy i pastelky na kreslení.
1: A já jsem psala, já nesnáším kreslení, takže já jsem psala dopis, ale já jsem ho ztratila na zemi.
4: Víte, trošku ošahá, mi spadl papír.
3: V kavárně je několik stolů s lavicemi vedle sebe. Nevidomí návštěvníky provází, další je obsluhují. Mě ke stolu usadila Anna Kiktová.
5: Většina lidí přijde, má na ruce svítící hodinky, v kapse telefon, takže řekneme mu, že samozřejmě nic svítícího k nám dovnitř nesmí, protože někdy se třeba stane, že má někdo svítící boty nebo podobně, takže ještě se občas stane, že si dáme zastávku a boty sundáme, nebo třeba otočíme tričko na ruby a tak podobně.
3: U stolu si pak hosté mohou objednat kávu, čaj nebo třeba jen vodu.
5: U nás je důležité, aby kdokoliv, kdo bude cokoliv potřebovat, tak si zavolal, protože na mávání u nás nikdo nepřijde. Někdy se stane, že třeba si tady celá kavárna začne zpívat. V naprosté většině, prostě 98% lidí odchází a má pusu od ucha k uchu.
3: Kavárnou Pod mě se snaží nadační fond Českého rozhlasu přiblížit lidem svět nevidomých a lidí se zrakovým handicapem. Hosté si mohou průvodci a baristy popovídat a zjistit tak víc o jejich životě. Ještě letos budou nevidomí servírovat kávu taky na festivalu Colors of Ostrava a na podzim v Opavě nebo v Olomouci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: krátký zpravodajský souhrn a Tereza Hájková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Snaha získat řidičské oprávnění bez absolvování autoškoly a zkoušek přišla 19-letou ženu z Karvinska na 47 tisíc korun. Podle policejní mluvčí Nikol Bočkové uvěřila nabídce na sociálních sítích, podle níž bylo možné získat řidičský průkaz právě bez závěrečných jízd a zkoušek. Nakonec se ale stala obětí podvodníků. Hlavní pošta v Třinci se z nevyhovujícího prostředí v Poštovní ulici přesune do zrekonstruovaných prostor bývalé banky u autobusového nádraží na adrese Frýdecká 410. Na novém místě, které je od toho nynějšího vzdálené zhruba 200 metrů, začne fungovat 31. srpna. Oznámil to mluvčí České pošty Matyáš Vitík. V turecké Ankaře skončil summit NATO. Hlavními body byly posilování obrany schopnosti, vztahy spojenců s USA, ale také pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Členské státy pro letošní rok přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 70 miliard eur. Česko se ale na tom podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podílet nebude. Řidiči musí zítra počítat s omezením v Ropické ulici v českotěšínské části Dolní Žukov. Dopoledne tam budou elektrikáři opravovat elektrické vedení a měnit sloupy. Práce postupně zkomplikují dopravu a silnice nebude průjezdná. Objízdná trasa povede po ulici Záplotí. Provoz autobusů se nemění. Letošní diskuzní fórum Melting Pot, které je součástí festivalu Colors of Ostrava, nabídne více než 150 řečníků. Budou debatovat třeba o umělé inteligenci, budoucnosti Evropy, partnerských vztazích anebo medicíně, uvedl mluvčí festivalu Ondřej Bambas. Akce se koná od 15. do 18. července v Dolních Vítkovicích. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, zpočátku až zataženo. Odpoledne se může objevit slabá přehánka, zejména na horách. Večer se pak má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici číslo 57 mezi Opavou a Brankou u Opavy na kruhovém objezdu komplikuje průjezd nehoda dvou osobních aut, tak s tím počítejte. Jiné nehody teď hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Dnes je čtvrtek, znamená to, že po 11. hodině se dočkáte našeho pravidelného pořadu o zdraví. Jakému tématu se v naší rozhlasové lékárně dnes budeme věnovat, to uslyšíte za pár minut. Teď bude zpívat Anna K.

To, co bude následovat, je programový tip, týká se našeho dnešního dopoledního vysílání. Hostem po 11. hodině u nás bude Filip Ječmínek, je to lékař Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Ivana Šuláková ho pozvala k mikrofonu, aby pro vás získala cenné rady pro období letních veder. Ptát se ho bude mimo jiné i na příznaky úžehu a úpalu, hrozícího kolapsu z vedra, ale také na prevenci a rizika teplých dnů spojená s chronickými chorobami. Našeho hosta se samozřejmě budete moci ptát i vy. Začínáme 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: Zavolali jsme do Ostravského hydrometeorologického ústavu. Tomáš Ostrožlík je naším hostem. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Budeme mluvit nejprve tedy o aktuální situaci.
2: Tak v regionu je zataženo až oblačno. Ze srážek alespoň na našich stanicích se nevyskytují. Teploty jsou většinou od 10 do 13 stupňů, ojediněle na Krnovsku je až 15-16 stupňů, na horách je teplota kolem 10 a vítr slabý, severozápadní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady 9. červencový den, čeho se dnes dočkáme?
2: Zpočátku může být až zataženo, ale jinak během dne převládne spíše oblačné počasí. Odpoledne možnost slabé přehánky, je to zejména na horách a z větší pravděpodobnosti v Beskydech, Těšinských Beskydech, jak v Jeseníkách. Večer pak bude oblačnost opět ubývat. Nejvyšší teploty dnes kolem 22 stupňů, na horách kolem 15 a vítr ten bude ráno a večer slabý, ale během dne přechodně mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí můžeme čekat pak následně v noci na pátek a co zítra?
2: Noc bude postupně vyjasněná, ranní teploty v rozmezí 15 až 11, nejchladněji v údolích, horských údolích. Vítr slabý, severozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra zpočátku jasno, polojasno, během dne vývoj kupovité oblačnosti, ale pravděpodobně zítra bez přeháněk i na horách. Teploty nejvyšší zítra 20 až 24, na horách kolem 16 a vítr opět ráno večer slabý, během dne mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které nabídal Tomáš Ostrožlík. Díky za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kdo si dnes najde chvilku volného času, může využít některou z našich pozvánek. Ta první je hudební. Ve Dvořákových sadech v Opavě vystoupí od 18 hodin 3D trio v kombinaci zpěv, flétna a kytara. Muzikanti přinesou netradiční interpretace písní světových interpretů. Akce v opavských arkádách je zdarma. Pozveme vás i do letního kina. Město Frenštát pod Radoštěm pořádá i letos mini biják Špalek. Promítá se v autokempu Frenštát pod Radoštěm, a to od 16:15 večer. Dnes bude na programu film Kouzlo derby. A v Domě umění v Ostravě mají novou výstavu s názvem Bezčasí. Jde o kolekci uměleckých děl 19. století, zejména malířství. Zastoupena je autory jako třeba Antonín Machek, Amálie a Josef nebo Václav Brožík či Vojtěch Hinajs. Galerii můžete navštívit mezi 10. a 18. hodinou.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česko má stále ambici dosáhnout letos na 2% HDP výdajů na obranu. V Bohumíně znovu dohlížejí na pořádek asistenti prevence kriminality. Dnes začíná v Ostravě festival romské kultury Arafest. Obloha bude většinou oblačná a naměříme do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které je ještě možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
2: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
0: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. Bohumín obnovil po půlroční pauze službu asistentů prevence kriminality. Z ulic odešli, protože město přišlo o podporu jejich financování. Teď jejich působení do konce roku uhradí prostřednictvím dotace ministerstva vnitra, uvedla mluvčí radnice Jana Končítková. Loni bylo těchto asistentů v ulicích Bohumína 10, nyní to bude 4členný tým. Během léta budou asistenti působit hlavně v centru města. Od září pak dohlédnou taky na přechody u základních škol. V Horní Bečvě na Vsetínsku staví obec velký bytový dům. V bývalém areálu Vyhořelé pily vznikne přes 50 bytů a 4 prostory pro podnikání. Proč se do stavby obec pustila sama a co si od ní slibuje, vysvětluje nezávislý starosta Rudolf Bernát.
3: Naším cílem není na projektu vydělat, nám vystačí čistá nula. Naším cílem je rozšířit a podpořit bytovou výstavbu a přinést obci multiplikační ekonomický efekt z nových obyvatel a vlastníků bytů.
0: Festival romské kultury Arafest se dnes vrací do Ostravy. Ve dvou dnech nabídne například divadelní představení, ale i koncerty nebo vernisáž. Součástí programu jsou taky kreativní dílny pro děti a mládež. Vstupné je dobrovolné, říká mluvčí festivalu Klára Hlavačková.
4: Arafest vznikl v Plzni v roce 2017 a reagoval na absenci romské kultury v místě, kde žije velice početná společnost lidí romského původu. A postupně se z toho zrodil festival a usilujeme o to, aby se to stalo součástí té kultury ve městě.
0: Festival začíná dnes v 19 hodin divadelním představením Jak si přejete ve staré aréně.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, zpočátku až zataženo. Odpoledne se může objevit slabá přeháňka, zejména na horách. Večer pak má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ale tušíte, co je to růže pouště? Pokud nevíte, já můžu prozradit, že je to rostlina, ale více už nám k tomuto tématu řekne Artur Kubica, průvodce pravidelnou ranní rubrikou Dvakrát měř a jednou řeš. Bude tady už za pár minut, ještě předtím Karel Zich anebo Jiří Korn. My jsme Český rozhlas Ostrava i dnes ve čtvrtek 9. července vysíláme Dobré ráno. Od mikrofonu přeje příjemný den i poslech Petr Soukup.

0: Přátelé, čistě hypoteticky, kdybyste měli stroj času, jakou zásadní radu byste vzkázali sami sobě? Co byste změnili ve své minulosti? Na to jsme se vás zeptali a anketu na toto téma uslyšíte v našem vysílání krátce před 7:30. Teď nám určitě dobře poradí Artur Kobica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. A dnes si posvítíme na adenium. Je to sukulentní rostlina se silně zdužnatělým stonkem. Z něhož vyrůstají tenké větvičky a listy s dekorativními květy o průměru až 9 cm. Vytváří keříčky velmi bizartních tvarů. Růže pouště má ráda světlo, ale přes léto, když je krásně teplo, horko, může být i v zahrádce. V zimě má ráda teplotu tak 15 stupňů Celsia a je nutné omezit zálivku. Rostlině se daří ve výživnějším substrátu, ale důležitá je drenáž na dně nádoby. Růže pouště se rozmnožuje semeny a řízky. Pokud vám začnou žloutnout květy a opadávat listy, pak jste obvykle zalévali až moc. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Na Beskydské Alise hoře teď naměříte 7 stupňů Celsia, trochu níže je v Ostravě je v tuto chvíli 14 stupňů, v regionu je většinou oblačno anebo polojasno. Vyhlídka na dnešek říká, že den bude příjemný, většinou jasný anebo polojasný. Odpoledne přijde více kupovité oblačnosti, ale pršet by výjimečně mělo pouze v horských oblastech. Teploty budou podobné těm včerejším do 23 stupňů, v nížinách na horách pak naměříte mezi 13 a 17 stupni.
2: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Filip Ječmínek, lékař Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych pro vás získala cenné rady pro období letních veder. Zeptám se ho mimo jiné na příznaky úžehu a úpalu, hrozícího kolapsu z vedra, ale také na prevenci a rizika teplých dnů spojená s chronickými chorobami. Naslyšenou v rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: čase být.
1: Život nám občas uštědří lekci. Některým z nich bychom se mohli vyvarovat, kdybychom ale věděli, jak se správně zachovat. Jaké by to bylo cestovat v čase a poradit sám sobě? V dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se vás zeptali, co byste vzkázali svému o 10 let mladšímu já.
2: Se bych vzkázala sobě, abych byla tak zdravá, jak jsem byla před 10 lety.
3: Že život je krátký.
4: Sobě, abych více pečovala o svoje zdraví.
5: Před 10 lety? Uč se.
6: Jako starej se víc o sebe, o svoje zdraví, víc cvič a míň jes.
7: Jinak uvažovat určitě.
8: Asi, abych si užívala život stejně jako předtím. Asi bych nic nezměnila. Užívat si.
9: Tak vzkázal bych sobě před 10 lety, abych se lépe učil, možná nevykašlal se na školu.
10: Nám bych pořád tak mladý, jak před 10 lety, to by mě stačilo, ale to nevadí. Já si to užívám.
11: Abych změnila práci. No a hlavně jsme všichni zdraví, to je to nejdůležitější.
12: Neber drogy.
13: Já jsem na tom pořád stejně.
14: Asi bych se radovala vlastně z každodenních maličkostí, protože to mi dělá šťastnou a jsou to takové drobnosti, které zlepší den.
15: Já sobě, co bych skázal před 10 lety, já se více učím v základní škole a to bych doporučovala i ostatním. No.
16: Zodpovědnost. To je všechno, co vám odpovím.
17: Nestresuj tolik, všechno dobře dopadne.
18: Asi ať se víc učím. Takže bych asi určitě nějaké věci změnila.
19: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Co je nového, to se dozvíte právě teď od Terezy Hájkové.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude, celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. V centru Orlové je ode dneška otevřené nové parkoviště pro téměř 70 aut. Podle tamní radnice by se tím měla částečně vyřešit kritická situace s nedostatkem odstavných ploch na nejlidnatějším sídlišti. Potíže způsobila rekonstrukce stálého parkovacího domu. Nová plocha pro auta je u supermarketu v ulici Františka Sokola Tůmy. Evropská unie proplatila všechny dotace, které v květnu čerpal holding Agrofert, potvrdil to státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo asi o 200 milionů korun. Jestli Evropská komise holdingu peníze přizná, nebylo dopředu jisté. Posuzovala totiž možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Český Těšín prodlužuje vodovod v místní části Mistrovice. Nové potrubí povede podél ulice Slepá a napojí se na stávající řad u Ostravské ulice. Jde o lokalitu určenou pro výstavbu nových domů. Délka nového potrubí je přibližně 400 metrů. Radnice za to zaplatí přes 1 milion korun. 12 mateřských škol ve Slezské Ostravě bude v příštím školním roce nově fungovat pod dvěma zastřešujícími organizacemi. Pro děti a rodiče se tím nic nemění. Jde o administrativní změnu v reakci na novelu školského zákona. Ta zvyšuje minimální počet žáků nutný k samostatnému provozování škol. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, zpočátku až zataženo, odpoledne se může objevit slabá přehánka, zejména na horách. Večer má oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Novojičínska. Na silnici 464 u Studénky havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. A pozor taky na dálnici D48. Na 52. kilometru za Dobrou ve směru na Frýdek Místek stojí osobní auto s defektem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Co trápí obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu, tak o tom budeme v našem vysílání mluvit za pár minut. Teď necháme zpívat Martu Kubišovou.

0: Skupina Elán a Český rozhlas Ostrava 7 hodin 39 minut. Obyvatelé sídliště v Ostravě Zábřehu mají od jara po nočním klidu. Na nedalekém parkovišti se v noci setkávají majitelé sportovních aut, předvádějí, co jejich auto umí, túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
1: Sobota, 11 hodin večer, obchodní centrum právě zavřelo a na parkovišti se schází asi desítka silných aut. Obyvatelům sídliště v Ostravě jich se už nějakou dobu nespí zrovna nejlépe.
2: Co jsou tepla a co není na cestách náledí, tak je to každý večer. Turujou, nedá se spát.
1: S Kristianem Dominikem Paušem si povídáme v 5. patře 8-patrového paneláku v Ostravě Zábřehu. Jak moc hlasité to je?
2: Takový rachot, jako kdyby vám projížděli bytem. No, to vás fakt jako zbudí z hlubokého spánku.
1: Sídliště je od parkoviště, kde se noční srazy konají asi 300 metrů daleko. Obyvatelé paneláku někdy zavolají policii. Letos už 8krát a padla jedna pokuta na místě. Potvrzuje mluvčí městské policie Ostrava Helena Badurová.
3: Řidiči a majitelé vozidel se popsaným chováním mohou dopouštět zejména rušení nočního klidu, případně porušování bezpečnosti silničního provozu. Při zjištění porušení nočního klidu mohou strážníci uložit blokovou pokutu do výše 10 000 korun nebo věc postoupit správnímu orgánu.
1: O nočních srazech silných aut ví i policie České republiky. Podle mluvčí Nikol Bočkové ale většinou nemají co řešit.
4: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
1: Jediná rada od policistů zní, že obyvatelé sídliště mají pokaždé, když hluk z aut překročí běžnou míru, volat linku 158 nebo 156. Kristián Dominik Paušo má ale pocit, že čím víc na problém upozorňuje, tím se majitelé silných aut chovají hůř. Tuhle hru nervů je ale připravený hrát až do chvíle, dokud se to nezlepší. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pravidelný ranní telefonát s ostravskými meteorology. Ve vysílání přivítáme Marii Glofákovou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to právě teď vypadá s počasem?
2: Aktuálně převažuje velká oblačnost. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 16 až 14 stupni Celsia a vítr fouká většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy aktuální stav a teď už pojďme k té nejbližší budoucnosti. Jaký bude dnešek?
2: Dnes bude převažovat většina oblačnost, hlavně v průběhu odpoledne nelze vyloučit slaboučkou přehánku, a to hlavně v Beskydech. Večer potom očekáváme částečně ubývání oblačností. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr bude ráno a večer slabý, v průběhu dne bude přechodně mírný, severozápadní až severní, mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme očekávat v noci na pátek a co zítra?
2: Noc bude ještě zpočátku polojasná, v průběhu noci se potom vyjasní. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia, na horách kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude foukat jenom slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme většinou slunečno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia. Vítr bude podobně jako dnes ráno a večer slabý, v průběhu dne přechodně trošku zesílený, mírný severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Ještě nám a prosím řekněte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1013 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje nejčastěji mezi 60 a 75%.
1: Informace o počasí nabídla Marie Glofáková. Díky za to, hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: pustila.
1: Krátce před osmou opět pár pozvánek a začneme nabídkou prohlídky Konkatedrály v Opavě. Sraz je v 17 hodin u bočního vchodu. Petr Tesař ze Zemského archivu v Opavě tentokrát zájemce zavede do míst, kam se běžně nelze podívat, a to do krypty hlavního farního kostela. V Hukvaldech na Frýdecko-Místecko se koná první z kulturních setkání s názvem Do hlubin. Propojí autorskou hudbu s otevřenými rozhovory. Akce v areálu Hukvaldského biskupského environmentálního rezortu dnes představí Jana Žambocha. Jehož tvorba vychází z poezie českých básnířek. Začíná se v 18 hodin. A letní kino v Krnově promítá od 9:30 večer dokumentární film Dalaj Lama – Oceán moudrosti. Zhrnuje natáčení s Dalaj Lámou od roku 1991 až do roku 2022 a předává jeho inspirující poselství. Obrazově film pak zachycuje krajinu Tibetu a jeho obyvatele.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Folklorní soubory, kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Oprava krajské silnice zkomplikuje dopravu z Frýdku Místku do Palkovic. Sněmovna v úvodním kole podpořila růst státních plateb do zdravotnictví. Do Vsetína míří lidé na tradiční Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Obloha bude většinou oblačná a naměříme do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Krajští silničáři zítra začnou s opravou silnice z Frýdku Místku do Palkovic. Pracovat budou na asi kilometr dlouhém úseku od okružní křižovatky u Místeckého lesa po začátek Palkovic. Stavbaři budou měnit povrch komunikace, včetně podloží. Práce výjdou na 15 milionů korun.
2: Silnice bude průjezdná Kyvadlově jedním pruhem. Od 27. července do 13. srpna pak bude cesta uzavřená úplně. Omezení se dotknou i autobusové dopravy. Některé zastávky budou dočasně mimo provoz. Autobusy a nákladní auta budou jezdit objížďkou přes Chlebovice. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Sněmovna poslala do dalšího kola projednávání zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2,5 tisíce. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Zvýšení plateb má podle ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.
3: Cílem tohoto návrhu je obnovení finanční stability a předvídatelnosti systému veřejného zdravotního pojištění zamezující hrozícím problémům se schopností zdravotních pojišťoven dostát svým závazkům ve věci úhrady zdravotních služeb poskytnutých jim pojištěncům.
0: Opozice zrychlené projednání novely vetovala. Podle předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové není možné přijmout tak zásadní změnu bez diskuze s opozicí. Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec, informovala o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky i s vrtulníkem. Horolezce oživit se ale nepodařilo. Smrtí se teď bude zabývat státní zastupitelství. Ve Vsetíně začíná Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Na akci každoročně míří stovky účastníků nejen z Česka a Slovenska, ale i z Polska, Německa nebo Nizozemí. Za symbolický poplatek dostanou startovací list s mapkou vybrané trasy a dalšími informacemi. Podle mluvčího vsetínské radnice Michala Horského se od zítřka turisté vydají do nejrůznějších koutů regionu.
4: V pátek se účastníci vydají do Zašova a jejího okolí, v sobotu zamíří na Slovensko do Malé Fatry a v dalších dnech pak projdou Hostýnské a Vizovické vrchy. Turistickou akci zakončí ve středu 15. července trasou z Dušné do Vsetína.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, zpočátku až zataženo. Odpoledne se může objevit slabá přehánka, zejména na horách. Večer pak má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále na Novují Čínsku. Na silnici číslo 464 u Studénky havarovala dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V další půl hodině v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava vás krátce před půl devátou pozveme do jedné netradiční kavárny. Ale ještě předtím Martin Písařík nabídne pravidelnou rubriku, která se jmenuje Co v učebnicích nebylo. Dnes se zaměříme na nejmladší přírodní jezero u nás. Hned po písních Olgy Lounové a Ivone Přenosilové. Petr Soukup od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava přeje příjemný den.

0: Teď je 8 hodin, 9 minut, my jsme poslouchali zpěvačku Ivone Přenosilovou. Jak už jsem uvedl krátce před chvílí, my vás před 8:30 vezmeme do jedné netradiční kavárny. Jmenuje se Pod mě a na dobrou kávu připravenou nevidomými baristy se právě v těchto dnech můžete zastavit v Ostravě. Tak si na tu pozvánku počkejte, teď ale slovo dostává Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škebrý říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dospíval Phil Collins, pojďme se podívat na aktuální situaci ohledně počasí v regionu. Máme zataženo nízkou oblačností v Havířově. V tuto chvíli naměříte 16 stupňů Celsia. V Chuchelné na Opavsku teď teploměr atakuje 17. No a prognóza na dnešek, ta říká, že den by měl být příjemný. Většinou bude jasno nebo polojasno. Odpoledne více oblačnosti, přeháňky jen výjimečně, hlavně tedy v horských oblastech. Teploty budou podobné jako včera. Do 23 stupňů Celsia na horách naměříte do 17.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Čenasky teď byla součástí ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. V centru města otevřela kavárna Pod mě. Mobilní kontejner nadačního fondu Českého rozhlasu bude před fondem Nová Karolina v Ostravě do nedělního večera. Pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic, kde budou nevidomí baristé vařit kávu pro návštěvníky festivalu Colors of Ostrava.
1: Není mi to příjemné a těším se, až odejdu.
2: Takže to výstup z komfortní zóny tady.
1: Je, jako neumím si to představit, že by se mi tohle stalo, no.
3: Paní Ondřejka přišla se dvěma kamarádkami. Setkali jsme se až uvnitř, takže netuším, jak ženy vypadají. Na stole jsou kromě kávy i pastelky na kreslení.
1: A já jsem psala, já nesnáším kreslení, takže já jsem psala dopis, ale já jsem ho ztratila na zemi.
4: Víte, trošku ošahá, mi spadl papír.
3: V kavárně je několik stolů s lavicemi vedle sebe. Nevidomí návštěvníky provází, další je obsluhují. Mě ke stolu usadila Anna Kiktová.
5: Většina lidí přijde, má na ruce svítící hodinky, v kapse telefon, takže řekneme mu, že samozřejmě nic svítícího k nám dovnitř nesmí, protože někdy se třeba stane, že má někdo svítící boty nebo podobně, takže ještě se občas stane, že si dáme zastávku a boty sundáme, nebo třeba otočíme tričko na ruby a tak podobně.
3: U stolu si pak hosté mohou objednat kávu, čaj nebo třeba jen vodu.
5: U nás je důležité, aby kdokoliv, kdo bude cokoliv potřebovat, tak si zavolal, protože na mávání u nás nikdo nepřijde. Někdy se stane, že třeba si tady celá kavárna začne zpívat. V naprosté většině, prostě 98% lidí odchází a má pusu od ucha k uchu.
3: Kavárnou Pod mě se snaží nadační fond Českého rozhlasu přiblížit lidem svět nevidomých a lidí se zrakovým handicapem. Hosté si mohou průvodci a baristy popovídat a zjistit tak víc o jejich životě. Ještě letos budou nevidomí servírovat kávu taky na festivalu Colors of Ostrava a na podzim v Opavě nebo v Olomouci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO odpoledne zveřejní hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Ještě předtím se postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Havířovská nemocnice má nového ředitele. Krajské zdravotnické zařízení nově vede Aleš Zbožínek, bývalý ředitel poboček Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Ve funkci nahradil Norberta Šelonga, který křeslo opustil na vlastní žádost na konci května. Cenové stropy pohonných hmot jsou dnes vyšší, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti včerejšku může litr benzínu stát až o 12 haléřů víc. Vyjde na 41 korun a 43 haléřů. Litr nafty můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž než včera. Sportovci v Lichnově na Bruntálsku budou mít nové zázemí na tamním fotbalovém hřišti. Obec totiž plánuje opravu fotbalových kabin. Současné zázemí je ve špatném stavu. Místní tělovýchovná jednota se navíc rozrostla o mládežnický i ženský fotbalový tým. Obec teď schání stavební povolení. V centru Opavy je znovu obnovená naučná stezka zaměřená na stromy v parcích. 20 zastavení popisuje historii vzniku parků, které nahradily někdejší městské hradby, a zachycuje taky podrobnosti o vzácných dřevinách. Na nové podobě stezky se podíleli studenti střední školy průmyslové a umělecké. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, zpočátku až zataženo, odpoledne se může objevit slabá přeháňka, hlavně na horách. Večer pak má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále na silnici 464 u Studénky na Novojičínsku. Havarovala tam dvě osobní auta. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Zprávy nabídla Tereza Hájková. Právě začíná festival romské kultury Arafest. My pro vás budeme mít podrobnější pozvánku už za pár minut.

0: Zpíval nám Valdemar Matuška, vy posloucháte Český rozhlas Ostrava. Máme pro vás jeden tip. Festival romské kultury Arafest dnes zavítá po čtvrté do Ostravy. Akce je multižánrová, takže lidé se mohou těšit na hudbu, divadlo i výtvarné umění. Zároveň je v plánu kreativní program pro děti a mládež a vstupné je dobrovolné. Více už nám po telefonu poví produkční festivalu Pavlína Matyjová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké je vlastně to poselství festivalu a kde se v Ostravě uskuteční?
1: Tak festival propojuje umění, komunitu a respekt a vytváří vlastně prostor pro setkávání, sdílení zkušeností a poznávání současné romské kultury. Festival začíná již dnes v Ostravě a bude se konat dva dny a bude to na několika místech, takže můžete sledovat stránky araart.cz, kde jsou všechny informace.
0: Mm-hmm. Pojďme k programu. Co bychom tak mohli vypíchnout? Na co vy osobně se třeba nejvíc těšíte?
1: Tak já nejvíc se těším asi na koncert kapely Kale, legendární kapely, která doprovázela zpěvačku Věru Bílou, kterou v tuto chvíli zastupuje mladá talentovaná zpěvačka Natálie Kuchárová. Tak na to se těším moc a tento koncert proběhne v Kokafé v Dolních Vítkovicích v pátek od 20 hodin.
0: Součástí programu je i divadelní hra, jmenuje se Jak si přejete, o čem pojednává?
1: Ono vlastně ještě není hotová divadelní hra, my tomu říkáme work in progress. Je to vlastně část představení, které jsme vlastně připravili na základě workshopu s mladou romskou generací, která řeší současné problémy, o tom vlastně ta hra pojednává. A vlastně po tom představení nebo po té části představení nastane diskuze s diváky a možná inspirace pro další tvorbu toho představení.
0: Zmiňme ještě jeden programový bod. Zítra je v plánu vernisáž výstavy Moje předlice, můj Wonderland. Kdo je jejím tvůrcem a co na té výstavě lidé?

0: lidé uvidí?
1: Tak tvůrcem jsou vlastně děti, které žijí v Předlicích. Je to vlastně, ty děti byly pozvány na workshop a tam vlastně prostřednictvím fantazie a výtvarného vyjádření se měly vydat do, vlastně jako vlastní cestou do uvozovkách říše divů. A inspirací pro tohle téma se stalo téma letošních národních oslav Mezinárodního dne Romů, které právě měly téma Romové v říši divů, které propojuje romskou kulturu s představivostí, s barvami a s příběhy, takže jsou to velmi autentické obrázky a tato vernisáž proběhne v galerii Díra.
0: Na festival romské kultury Arafest nás teď pozvala Pavlína Matejová. My děkujeme za pozvání a přejeme příjemný den.
1: Já vám taky. Zdravím všechny posluchače.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnešek bude příjemným dnem, bude to podobné jako včera. Ale nejprve pohled do regionu. Na severní Moravě a ve Slezsku je místy ještě zataženo nízkou oblačností, ale na velké části území už je jasno a slunečno. Teploty, Frýdek Místek v tuto chvíli 16 stupňů Celsia, na Novojičínsku, konkrétně v Lichinově, teď naměříte stupňů 17. No a předpověď na dnešek, tak ta říká, že čtvrtek bude jasný až polojasný, odpoledne může přijít více oblačnosti, ale přeháňka by z toho výjimečně mohla být, hlavně tedy v horských oblastech. Teploty v nížinách 20 až 23 stupňů, na horách naměříte maximálně 17 stupňů Celsia.
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude Jiří Novák, ředitel Ostravské zoologické zahrady. Stal se jím před 5 lety a nás bude mimo jiné zajímat, co se za tu dobu v zoo změnilo. Hosta vyspovídá Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Za dveřmi studia už jsem viděl kolegu Vítka Goršanova, který vás provede dnešním dopoledními vysíláním. Znamená to, že dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava je u svého konce. Ještě vás pobaví Artur Kubica a také stihneme odehrát písně od Radka Tomáška a francouzské zpěvačky a také herečky Vanessy Paradis. Loučí se Petr Soukup, hezký den všem.
1: Zasmějte se s námi.
2: A tady to je podivný vtip. To se tak pečou buchty v troubě, musíte si to představit, a je tam pořádné horko. Už bobtnají a dělá se jim kůrčička, voní na celou kuchyň, když ta jedna buchta na tom pekáči se postaví a povídá: šmarja, tady je ale horko. A vedle ní je druhá buchta, ta se poleká a křičí na celou troubu: pomoc, pomoc, tady je mluvící buchta.
3: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Obyvatelé sídliště v Ostravě Zábřehu ruší noční srazy majitelů silných aut. Nemocnicím každoročně během léta ubývají dárci krve. Diskuzní fórum na festivalu Colors of Ostrava nabídne přes 150 řečníků. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domů pravidelně túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
2: Úplná pohroma, to je teď furt. Túrujou, nedá se spat.
3: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nicole Bočkové o nočních srazech vědí.
4: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
3: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Transfuzním stanicím začalo nejsložitější období v roce. Během dovolených totiž zaznamenávají úbytek dárců krve. Někteří z nich navíc nemůžou darovat ani po návratu z prázdnin, a to kvůli případným nemocem. U některých evropských zemí je třeba čekat měsíc, u exotických destinací až půl roku. V jakých dalších případech je nutné darování krve odložit, připomíná Vladislava Pražáková, vrchní sestra z transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
5: V rámci sexuality prodělaná onemocnění a samozřejmě ještě ho může vyřadit styk, takový, který by mohl být rizikový. Zdravotní stav toho dárce samotného posuzuje u nás lékař.
0: Ve Frýdku Místku o prázdninách pokračuje oprava školy Petra Bezruče. Práce navazují na vysušování suterénu v loňském roce. Letos dělníci pracují na izolacích vnějšího zdiva a omítek. Vybudují taky nové odvodňovací žlaby podél budovy školy.
6: Plánuje taky oprava kanalizace v areálu školy tak, aby odváděla dešťovou vodu mimo budovu. Nejnáročnější práce má firma stihnout během prázdnin, aby se nenarušila výuka. Na podzim budou pokračovat dokončovací práce. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Letošní diskuzní fórum Melting Pot, které je součástí festivalu Colors of Ostrava, nabídne přes 150 řečníků. Budou debatovat třeba o umělé inteligenci, budoucnosti Evropy, partnerských vztazích, duševním zdraví, vědě nebo medicíně. Program na 7 scénách nabídne každý den přes 40 hodin debat, rozhovorů, workshopů a filmových projekcí. Uvedli to organizátoři. Festival Colors of Ostrava se koná od 15. do 18. července v Dolních Vítkovicích.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, zpočátku až zataženo, a odpoledne se může objevit slabá přeháňka, zejména na horách. Večer se pak bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni, na horách naměříte mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních potíží, budeme rádi, když nám zavoláte na bezplatnou linku Zelené vlny, která má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A po dalších aktuálních zprávách na vlnách Českého rozhlasu Ostrava startuje čtvrteční Dobré dopoledne, u kterého vás zdraví dneska Vítek Goršanov. Věřím, že máte dobrou náladu, sluníčko nám svítí a když je tam nějaký mráček, tak podle meteorologů by se měl rozplynout. Čekají nás opravdu hezké dny, co se předpovědi počasí týče. No a věřím, že vás čekají i hezké chvilky v našem vysílání. Třeba s Pavlem Bobkem, s Petrem Reskem nebo se zpěvačkou Eňou, to byla hudební složka našeho programu. No a v rámci Dobrého dopoledne, jako vždy, začínáme po 9. hodině a pořadem Křížem krajem, ve kterém se dnes vydáme na Třinecko. Už za chvilku zamíříme hodně hluboko do historie, a to na prohlídku subfosilního dubu, který je zhruba 6500 let starý a je pýchou Třineckého muzea. Tak se vám i dnes dopoledne krásně poslouchá.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Třineckém muzeu mají působivý exponát, pravěký dub, který svým stářím spadá až do doby ledové. Jedním z kmenů, které byly před 10 lety nalezeny v povodí řeky Olše, a to úplnou náhodou. Při budování bioplynové stanice. O subfosilní kmeny měli zájem muzea, vědci a také umělci z celého světa. Ten v Třinci si prohlédla i naše kolegyně, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
2: Lucie Kenžorová, pracovník Třineckého muzea. Zastavili jsme se tady u hodně starého exponátu, asi nejstaršího, které tady ukazuje muzeum v Třinci.
3: Ano, je to nejstarší exponát, který tady máme. Je to subfosilní dubový kmen Eridanus a je potvrzeno, že byl minimálně 6,5 tisíce let v zemi, což z něho dělá nejstarší exponát, který tady máme. A je výjimečný hlavně tím, že jsme jediné místo v České republice, kde ho můžete vidět. Je v České republice na několika místech, ale třeba v Národním muzeu ho mají pouze pro výzkumné účely a k vidění pouze u nás.
2: On má na první pohled takovou černou barvu. Jako vypadá jako ohořelý, když bych to řekla laicky, ale to je tím, že tak dlouho ležel v té zemi tedy asi.
3: Přesně tak, mělo by to být určitě tím a vypadá ohořelý, ale paradoxně tenhle ten materiál nehoří. Jak nám říkal majitel společnosti, která nám ho prodala, tak tenhle ten materiál nehoří.
2: No a kde jste ho tedy získali?
3: Získali jsme ho, nebo respektive získala společnost Moravia Steel na Expo v Japonsku, kde byla výstava těchto subfosilních kmenů. Byl to les civilizací, bylo jich tam přes stovku a jeden z nich teda zakoupila společnost Moravia Steel pro naše muzeum.
2: A já se ještě podívám, přiblížím se tady k tomu hodně, hodně starému exponátu přes 6,5 tisíce let. On je docela vysoký. Kolik má metru na výšku zhruba, paní Kenžorová?
3: 4,5, tak nějak je to velký kmen.
2: Ano, a stojí tady hned u vstupu do Třineckého muzea, takže tady u vás bude už natrvalo.
3: Doufejme.
2: Nevím, jestli jsme zmínili, odkud vlastně ten nález tohoto subfosilního dřeva pochází.
3: Pochází tady odsaď. Dá se říct, že obletěl zeměkouli přes to Japonsko a vrátil se tady k nám domů, protože byl nalezen poměrně nedaleko u řeky Olše.
2: Dodává Lucie Kenžorová. A zrovna se tady zastavil i jeden z návštěvníků u tohoto nejstaršího kusu dřeva, pan Tomíček.
4: Občan Třince.
2: Co říkáte na ten exponát, pane Tomíčku?
4: To je nálezda. Já to čtu jenom v knihách. Takové ty nálezy, fosilí a všechno, jo. A ty to vím v reálu.
2: Tady na vlastní oči.
4: Toto.
2: Pořádný kus dřeva.
4: To je, ale ta představivost, to je dost těch let. To je zajímavé.
2: 6,5 tisíce, že? No, je to.
3: A jestli můžu, tak vlastně ta představivost těch let, ono právě tím, že je v tom Národním muzeu k těm výzkumným účelům, tak oni dokážou tím, že ho přeříznou, tak dokážou podle jeho letokruhu zjistit, jaké třeba bylo počasí před těmi 6,5 tisíce a více lety. Oni podle toho, kolik za ten...
4: Najdou stopu. Jak stavila země, že?
3: Kolik třeba bylo stupně, jaká byla teplota, jestli pršelo hodně nebo málo a dokážou i poznat, jaký živočichové v té době žili, nebo jestli byli třeba veverky, nebo našli nějaký oříšek dokonce v tom kmeni, ještě zakonzervovaný, takže...
2: Toho, co mají v té Praze k výzkumným účelům?
3: V tom Národním muzeu, tak oni ho zkoumají podle těch letokruhů.
2: Tady do toho se řezat nebude?
3: Ne.
1: Tolik představení unikátního kmene dubu z pravěku, který je teď pýchou Třineckého muzea. Už za chvilku se v našem vysílání s pracovnicí muzea vydáme i za jedním praporem, který má také zajímavou historii. Počkejte si.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Českoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte pořad Křížem krajem v rámci Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a i po písničce zůstáváme v Třineckém muzeu. Tentokrát se přeneseně vydáme na plavbu. A to lodí s názvem Třinec, která s Železnou Rudou nebo Obilím 23 let brázdila moře a oceány. Na náměstí v Třinci by na podzim měli postavit její kotvu a v Třineckém muzeu je už teď k vidění prapor z lodi Třinec a to jako součást výstavy k výročí města. S pracovnicí muzea Lucí Kenžorovou natáčela naše kolegyně redaktorka Iva Havlíčková.
3: Výstava toto letí ku příležitosti, že Třinec slaví 95 let od svého vzniku. Tak je to poměrně mladé město, Třinec. Nejmladší je, myslím, Havířov.
4: Havířov. Ano, jsme velmi mladé město. Výstava toto letí k výročí 95 let města Třinec, kdy jsme byli povýšeni na město. A na naší výstavě můžete vidět exponáty, které jsou zasazeny do nějakého období 60. až 80. let. Můžete si připomenout, jak kdysi ty domácnosti mohly vypadat, jak vypadaly nebo jaké hračky měly děti třeba v tehdejší době. A můžete tady najít i zajímavé fotografie z historie Třince a plus samozřejmě kompletní datací města.
3: Plus, ano, tedy prapor originál z lodi Třinec.
4: Svůj koutek tady má projekt Třinec se vrací domů, ano, od té lodi. Prapor je tady opravdu ten skutečný, který byl na té lodi.
3: My jsme teď došli s pracovnicí muzea Lucí Kenžorovou k praporu. Povězte tu historii té lodi, která vlastně teď se vrátí zpátky do Třince, nebo jak to bude?
4: To je aktuální projekt Třinec jede domů a váže se celý vlastně k lodi Třinec, protože Československá republika, ač jsme nikdy neměli moře, tak jsme měli námořní lodě. Jedna z těch lodí se jmenuje Třinec a byla spuštěna na moře 17. května 75 v polském Štětíně a plula opravdu po celém světě. Aktuálně tahle ta loď už samozřejmě neslouží svému účelu, už je ve špatném stavu a ještě několik let sloužila jako překladiště, ale teď se řeší, že už bude zešrotována a tím, že je to Třinec a my ji tady chceme zpátky, tak vznikl projekt Třinec jede domů a z té lodě bude přivezená kotva, která už vlastně ve městě je v tuto chvíli, bude vystavená na náměstí TGM v Třinci a my tady máme prapor z té lodě. Je k vidění a je součást výstavy toto letí, která je k výročí města.
3: Originální prapor s pěticípou rudou hvězdou ve středu, ano. A proč se loď pojmenovala Třinec tehdy? Nějak se účastnili té stavby Třinecké železárny, dodávali železo nebo něco podobného?
4: To úplně nevím, přesný důvod. Každopádně loď byla křtěná paní přímo z Třince, pokřtila ji paní Klepáčová, byla celá delegace z Třince při spuštění lodi. A typla bych si, že určitě nějaký materiál jsme dodali.
3: Od kdy bude vystavena ta kotva na Třineckém náměstí?
4: Třinecké náměstí je momentálně v rekonstrukci, určitě je dané datum dokdy, ale ve chvíli, kdy bude upraveno, připravená plocha, tak bude vystavena kotva. Toto je spíš jako otázka možná na město, protože to je v jejich režii, to je jejich akce.
3: Upřesňuje Lucie Kenžorová, z Třince Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A ještě pozvánka na zítřek, v pátek, tedy zítra, si uděláme s naší kolegyní redaktorkou Romanou Kubicovou výlet na další chatu, která je zahrnutá v naší letní turistické soutěži Křížem krajem. Bude to chata Gírová. Tu najdeme v Jablunkovském Mezihoří, což je součást Těšínských Beskyd. Do její historie i současnosti nás zítra dopoledne zasvětí chatař Petr Malijurek. Těšte se.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Václav Neckář nebo Lenka Filipová jsou připraveni vám zpívat hezké písničky. To vše ve čtvrtečním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Nezapomeňte, za necelou čtvrt hodinu, tedy v 9.45, nás čeká další díl našeho prázdninového pořadu Zámecké léto. No a ještě předtím jedna babská rada. Dnešním tématem bude vitalita. Ta totiž podle odborníků není jenom otázkou věku, ale i každodenních návyků. Babské rady za chvilku připomenou, proč pečovat o svaly, mozek i dobrou náladu.

0: Pražské rady.
1: Jak si zachovat vitalitu? Klíčové je to, co jíte a jakou pohybovou aktivitu máte. Nabízím několik důležitých rad, kterých byste se podle odborníků měli držet. Změřte si obvod pasu, abyste věděli, kolik máte útrobního tuku. Zvyšte příjem bílkovin, jsou klíčem k udržení svalové hmoty. Do jídelníčku zařaďte ryby, skvělou volbou jsou sardinky. Doplňujte omega-3 a vitamin D, jsou zásadní pro mozek i naši imunitu. Posilujte, protože svalové hmoty s věkem přirozeně ubývá a její množství podporuje funkční metabolismus. Nevzdávejte se však ani běhu nebo každodenní chůze. I ty jsou pro organismus důležité. Podstatné je také dodržování pitného režimu v podobě vody a neslazených čajů i kvalitní spánek. Důležitou roli hraje také udržování aktivní mysli i sociálních vazeb, které vám přináší radost a společné zážitky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Filip Ječmínek, lékař Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych pro vás získala cenné rady pro období letních veder. Zeptám se ho mimo jiné na příznaky úžehu a úpalu, hrozícího kolapsu z vedra, ale také na prevenci a rizika teplých dnů spojená s chronickými chorobami. Naslyšenou v rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Chámecké léto.
1: Pěkný a krásný čtvrtek 9. července vám od mikrofonu teď přeje Pavel Kudrna. Říká se, že čtvrtek je skoro pátek a pátek je malý víkend. Proč to říkám? No protože je nejvyšší čas začít plánovat aktivity na víkend. Teď nechme práci stranou, mám na mysli, řekněme, tu volnou relaxační část. Kam se vydat? No my vám dáváme tipy. Spousty zámků jsme už nabídli, navštívili. Prozradili jsme spousty zajímavostí, no a další návštěvy jsou před námi. Kam se dnes vydáme, tak to už nechám na našem průvodci nesoutěžní části zámeckého léta Františku Kinském.
0: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: S kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavby vedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodej Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak Tak to slyšíte, další zajímavý tip, ano, anebo to vidíte na zmiňovaných webových stránkách, podívejte se, tam spousta krásných fotografií. No, František Kinský nás pozval tedy na zámek, já vás zvu k soutěži, už jenom minuty zbývají do soutěže, 731 800 900, to je naše telefonní číslo, pokud ho teď vytáčíte, tak tam je obsazeno, protože ta počítačová stránka je vypnutá, to proto, abyste všichni mohli začít stejně telefonovat. Tak se do toho dejte. Pikniková deka, ponožky, termoska, batoh, brýle, všechno už je připraveno. I dnešní výherce, věřím, že bude, se dostane do zítřejšího slosování o návštěvu, o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No ani nemusím zmiňovat, co už myslím je jasné, že všichni za ty dva měsíce, kteří vyhrají ty naše malé ceny, tak postupují do losování o 3 zámecké víkendové pobyty. Držím vám palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, my také cestujeme nejenom v našich víkendových výletech, teď v průběhu prázdnin v zámeckém létě, to je vždycky sobota, neděle mezi 13. a 14. hodinou. No a teď soutěžíme také celé prázdniny, celý červenec, srpen, taky kousíček června tam byl, vždycky v 9.45. Já teď prosím taková malinko výtka, pokud soutěžíte, nemůžete nám volat z nákladňáku, z bagru, z traktoru, kde není slyšet vlastního slova. A pokud nám voláte, tak prosím pěkně, už byste měli vědět, odkud a ne lovit adresu, kam budete chtít poslat případnou výhru a vymýšlet nejrůznější, jak říká kamarádka Brejkule, tak tolik teď naše technické okénko. A už zdravíme paní Marii, která byla třetí. Dobrý den, paní Marie.
1: Ano.
0: Já vás zdravím, dobrý den. Prosím vás, já jsem se trošku rozveselil, protože vy jste mi nadiktovala, že bydlíte v obci Niva. Já jsem se ptal, zda je to ten sýr, a vy jste přikývla, že ano. Kde je Niva? Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Niva na Drahanské vrchovině.
0: A nějaký zámek nejbližší, taky teď rychle se neorientuji.
1: Plumlov.
0: Plumlov, tak to už se orientuji.
1: Plumlov.
0: Tak jo, paní Marie, soutěžní otázka na vás je připravená. Doufám, že jste poslouchala ten příspěvek, takže máte šanci vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, postoupit do zítřejšího losování, ale teď budu chtít správnou odpověď. Ptám se, obrazy jakého autora můžete vidět ve velkém sále zámku v Čechách pod Kosířem? Za A. Alfonse Muchy, za B. Josefa Mánesa, anebo za C. Antonína Slavíčka?
1: Josefa Mánesa.
0: Čili za B. Mám dát Bčko.
1: Ano.
0: Naprosto přesně, určila jste správně. Tak vám gratuluju, držím palce do zítřejšího losování. Dnešní výhru máte, jak se říká, v kapse. Niva čeká na poštovního doručovatele a brzy přijde. Mějte se moc pěkně a zdravím, naschledanou.
1: Ano, děkuji vám moc.
0: A Niva,
1: hezký den.
0: Tak jsme si dali Nivu k svačině v tuhle tu chvíli. Zítra si dáme zámek Dačice. Mějte se moc pěkně a Pavel Kudrna se na vás těší.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Premiér Babiš z hnutí ANO odpoledne vyhodnotí, jak jednotliví ministři plní programové prohlášení za první pololetí. V Bohumíně znovu dohlížejí na pořádek asistenti prevence kriminality. Do Ostravy přijela kavárna Po tmě. Bude většinou oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku, vyhodnotí dnes odpoledne premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí. Jak by to mělo vypadat dnes, řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
2: Podle mých informací se od rána do odpoledne budou střídat jednotliví ministři a prezentovat panu premiérovi výsledky své půlroční práce a výhled na dalších půl roku. Já za sport jsem samozřejmě připraven. Také po prezentaci panu premiérovi vydám informace, co se nám za půl roku podařilo a není to málo.
0: Následná tisková konference, na které premiér Babiš a ministři vyhodnocení programového prohlášení za letošní první pololetí zveřejní, by měla být ve 4 hodiny odpoledne. Ve Zlíně právě teď hoří výšková budova v bývalém továrním areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě podle něj nejsou žádní zranění a platí třetí stupeň poplachu ze 4.
3: Požár zasáhl 8. 9. patro výškové budovy. Na místě aktuálně 19 jednotek a 28 kusů požární techniky.
0: Z horních pater budovy se valí hustý tmavý dým. Kouř je cítit i v samotném centru města. Bohumín obnovil po půlroční pauze službu asistentů prevence kriminality. Z ulic odešli, protože město přišlo o podporu jejich financování. Teď jejich působení do konce roku uhradí prostřednictvím dotace ministerstva vnitra, uvedla to mluvčí radnice Jana Končítková. Loni bylo těchto asistentů v ulicích Bohumína 10, nyní to bude 4členný tým. Během léta budou asistenti působit hlavně v centru města. Od září pak dohlédnou taky na přechody u základních škol. V Ostravě se otevřela kavárna Po tmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu. Spolehnout se musí na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolina. Pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava, říká jedna ze zrakově handicapovaných průvodkyň Anna Kiktová.
4: Někteří zákazníci si chtějí užít tu chvilku, kdy se můžou vlastně zkoumat sami sebe, to, jak to vnímají. Někteří zákazníci zase jsou zvědaví a zajímá je třeba ten život nevidomých, to, jak to máme, jak fungujeme.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, odpoledne se může objevit slabá přeháňka, zejména na horách. Večer má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Bruntálsku na silnici číslo 460 u obce Úvalno havarovalo osobní auto. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Naladěn také po 10. hodině máte Český rozhlas Ostrava, čtvrteční dobré dopoledne, dnes je 9. července, v kalendáři vidím Drahoslavy a Drahuše, tak děvčata a milé dámy, popřejeme vám určitě v polední hudební poště. Do té doby ale ještě nás čekají 2 hodinky dopoledního programu a začneme pěkně s Ostra moravskoslezským rozhlasovým kvízem. Už za malou chvilku stačí vychytat ten správný výherní signál v našem vysílání a zavolat na linku 59 611 22 66. Ale zatím buďte v klidu, já vás jenom nalákám a zeptám se, jak dobře znáte náš krásný kraj na severovýchodě republiky. Nalákám vás výhrou. Balíček na výlety s Českým rozhlasem Ostrava obsahuje cestovní polštářek, sáček na svačinu, odznáček, nášivku, tušku a taky samolepky. Kdo z vás to chce doma mít? Tak rozhodně poslouchejte, soutěžit budeme už co nevidět. Zatím nám zaspívají Karel Gott nebo Miroš Birka, připraveni jsou také Blondý, Holky a nebo Petr Kotvald. No a od mikrofonu vám krásné dopoledne přeje Vítek Goršanov.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Tak to byla velká rychlost, když někdo jako první zareagoval na naši rozhlasovou výzvu. Pravidelně v tomto čase soutěžíte v Moravskoslezském rozhlasovém kvízu. No a dnes není výjimka. Kdo pak nám volá? Dobré dopoledne.
2: Your call will be answered as soon as possible.
1: Tak tady někdo nějakým způsobem asi špatně zareagoval. To je mi líto, tak zkusíme někoho dalšího, protože povídat si s automatem to rozhodně nechci. Tak hezké dopoledne, kdo pak nám volá? Tak tady to taky nevyšlo. No to je zajímavé, uvidíme, jak to bude dál. Zkusíme další telefonát. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
3: Dobrý den.
1: Tak do třetice to vyšlo. Kdo pak je na telefonu?
3: Je Jarmila.
1: Paní Jarmilo, odkud nám voláte?
3: Já volám z Vyšní Lhoty.
1: Zdravíme Vyšní Lhoty. Kdybyste nás měla pozvat někam na výlet, nemusí to být přímo do Vyšní Lhot, ale někam, kde to máte ráda, v našem kraji, kam by to bylo?
3: V našem kraji? Jako...
1: Tak přeci jenom máme to Moravskoslezský rozhlasový kvíz, tak třeba ano, někde?
3: Hukvaldy se mi líbí, nebo na Ostravici, Pustevny.
1: Tam vám někdo napovídá, že jo? Koho zdravíme ještě tam vedle vás?
3: Manžel.
1: Tak zdravíme manžel, on vám určitě bude držet palce. Tak paní Hermilo, já taky vám budu držet palce. Mám pro vás krásné ceny. Cestovní polštářek, sáček na svačinu, odznáček, nášivku, tušku, samolepky, prostě balíček na výlety s naším rozhlasem. Ale musíte mi zodpovědět správně na dnešní otázku. Tak, já se vás zeptám, o kterém městě v našem kraji, Moravskoslezském kraji, budeme mluvit, když víme, že jeho součástí jsou čtvrti jménem Véska, Klokočov, Prchalov anebo Hájov. Tak tyhle ty čtvrti patří, nebo části, k městu za A Vítkov, nebo za B Frenštát pod Radhoštěm, anebo za C Příbor. Tak jestli pak poradí manžel. Co říkáte?
3: No, manžel je tak bezradný, jak já. Ten první jste říkal Vítkov.
1: Ještě jednou zopakuju ty čtvrti. Véska, Klokočov, Prchalov a Hájov. Tak patří k Vítkovu, k Frenštátu nebo k Příboru?
3: Já zkusím Příbor. Manžel mi radí Příbor.
1: Manžel, jak se jmenuje manžel?
3: Rudolf.
1: Zdravíme pana Rudolfa. Tak manžel radí Příbor, zkusíte Příbor. Jste si jistá, paní Jarmilo?
3: Nesem si jistá, protože opravdu to nevím, ale jako...
1: A byla jste někdy v Příboře?
3: Ne.
1: Ne. Krásné město, já myslím, že kdysi možná, ano, krásné město. Já jsem tam včera zrovna poseděl na krásném náměstí a můžu říct, že v Příboře, když byste si pořádně to město projela, skutečně narazíte i na části, které patří k tomu městu, a to je Véska, Klokočov, Prchalov a Hájov, takže správně... Berte to jako pozvánku do Příbora. Taky paní Jarmilo, blahopřeji i manželovi. Děkuji vám za spolupráci a posílám balíček na výlety s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Taky děkuji.
1: Na krásný den.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak doufám, že se s Českým rozhlasem Ostrava cítíte v pohodě, nikoli po kotníky ve vodě, to pouze, že byste se koupali. Ale myslím, že dnes to ještě úplně na koupání nebude, nicméně ty další dny už vypadají mnohem příznivěji. Každopádně, kam dnes vyrazit? Třeba si teď lámete hlavu nad touhle otázkou. Mám pro vás několik tipů. Třeba na Hukvaldech se koná první z kulturních setkání s názvem Do hlubin. Ta propojí autorskou hudbu s otevřenými rozhovory. Akce v areálu Hukvaldského biskupského environmentálního rezortu. Dnes představí Jana Žambocha. Jeho tvorba vychází z poezie českých básnířek. Začátek je v 18 hodin. Pokud chcete večer vylazit do letního kina, tak město Frenštát pod Radhoštěm pořádá i letos minibiják Špalek. Promítá se jako loni v autokempu Frenštát pod Radhoštěm, a to od 9:45 večer, no a dnes je na programu komedie Kouzlo derby. V areálu je navíc i ohniště, kde si můžete něco pěkného a dobrého upéct. No a přidám i pozvánku na komentovanou prohlídku Kon katedrály v Opavě. Sraz je dnes v 17 hodin u bočního vchodu. Petr Tesař ze Zemského archivu v Opavě tentokrát zájemce zavede do míst, kam se běžně nelze podívat, a to do krypty hlavního farního kostela. Tak přeji hezké zážitky.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Na Moravskoslezské silnice se teď vydáme v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Právě dnes totiž začala oprava silnice mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi. Stavbaři tam budou pracovat až do 19. srpna. Jaká omezení čekají nejenom na řidiče, tak to nám řekne reportér Českého rozhlasu Ostrava František Kuča, se kterým jsme teď aktuálně ve spojení. Františku, přeji dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Tak řekni na úvod, na co by se tedy měli řidiči mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi připravit?
1: Tak ta omezení budou mezi kruhovou křižovatkou u Místeckého lesa po začátek Palkovic. Ten úsek je něco přes 1 kilometr dlouhý. Harmonogram uzavírek bude následující. Ode dneška do 26. července projedou auta jedním pruhem Kyvadlově. Tu dopravu tam budou řídit semafory. Od 27. července do 13. srpna pak bude cesta uzavřená úplně. No a od 14. do 19. srpna pak bude opět jednosměrný Kyvadlový provoz. Během částečných uzavírek ale bude platit úplný zákaz vjezdu pro nákladní auta nad 3,5 tuny, ta budou muset místo objet přes Chlebovice.
0: Tak určitě posluchače bude zajímat, jak to bude s autobusovou dopravou.
1: I autobusová doprava bude omezená, celkem bude dočasně mimo provoz 8 zastávek autobusů. Nebudu je všechny jmenovat, změny lidé najdou na stránkách krajského koordinátora dopravy kodis.cz, tam jsou taky výlukové jízdní řády. Jinak autobusy budou také objíždět mimo jiné tou trasou přes Chlebovice.
0: Čili docela razantní stavební práce, takže se zeptám konkrétně, co všechno tam budou stavbaři dělat?
1: Budou měnit celý povrch vozovky, včetně recyklace podloží, z pevnice.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude Jiří Novák, ředitel Ostravské zoologické zahrady. Stal se jím před 5 lety a nás bude mimo jiné zajímat, co se za tu dobu v zoo změnilo. Hosta vyspovídá Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A zpěváka Drupyho jste určitě poznali. Připraveni jsou taky Reddy Kirken, Jitka Zelenková nebo Sir Elton John. To vše v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. No a připravuje se i můj kolega Artur Kubica, který má pro nás další díl seriálu Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Už za chvilku se s Arturem zaměříme na pěstování růže pouště, tedy rostliny Adenium. Počkejte si. Zítra má.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: A dnes si posvítíme na adenium. Je to sukulentní rostlina se silně zdužnatělým stonkem. Z něhož vyrůstají tenké větvičky a listy s dekorativními květy o průměru až 9 cm. Vytváří keříčky velmi bizartních tvarů. Růže pouště má ráda světlo, ale přes léto, když je krásně teplo, horko, může být i v zahrádce. V zimě má ráda teplotu tak 15 stupňů Celsia a je nutné omezit zálivku. Rostlině se daří ve výživnějším substrátu, ale důležitá je drenáž na dně nádoby. Růže pouště se rozmnožuje semeny a řízky. Pokud vám začnou žloutnout květy a opadávat listy, pak jste obvykle zalévali až moc. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

V centru Orlové je od dneška otevřeno nové parkoviště pro téměř 70 aut. A to si myslím, že je pozitivní zpráva. I další zprávy máme pro vás připraveny, a to za 4 minuty v 11 hodin dopoledne. Tereza Hájková už za chvilku vkročí do studia. Počkejte si, zatím Darina Rolincová. No a také přání krásného a slunečného, věřím, že slunečného 9. červencového dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučínsko.eu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Nezaměstnanost v červnu zůstala na necelých 5%. V Orlové přibylo nové parkoviště na sídlišti. Dnes začíná v Ostravě festival romské kultury Arafest. Bude oblačno a naměříme do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla na 4,8%. Zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů Úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. V centru Orlové na Karvinsku je ode dneška otevřené nové parkoviště pro téměř 70 aut. Podle tamní radnice by se tím měla částečně vyřešit kritická situace s nedostatkem odstavných ploch na nejlidnatějším sídlišti. Potíže způsobila rekonstrukce stálého parkovacího domu. Nová plocha pro auta u supermarketu v ulici Františka Sokola Tůmy je provizorním řešením, dodává mluvčí Orlovské radnice Andrea Vargová.
3: Zdůrazňujeme, že se nejedná o standardní parkoviště, ale o dočasnou odstavnou plochu a její povrch tvoří asfaltový recyklát. Dočasná odstavná plocha s minimálním zásahem do terénu byla jedinou možnou cestou k co nejrychlejšímu vytvoření parkovacích míst.
2: 34-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie kantonu Valais ho při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Švýcarské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování incidentu. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskam tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čergé řekl, že české úřady poskytují rodině konzulární pomoc.
4: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
2: Festival romské kultury Arafest se dnes vrací do Ostravy. Ve dvou dnech nabídne například divadelní představení, ale i koncerty nebo vernisáž. Součástí programu jsou taky kreativní dílny pro děti a mládež. Vstupné je dobrovolné, říká mluvčí festivalu Klára Hlavačková.
5: Arafest vznikl v Plzni v roce 2017 a reagoval na absenci romské kultury v místě, kde žije velice početná společnost lidí romského původu. A postupně se z toho zrodil festival a usilujeme o to, aby se to stalo součástí té kultury ve městě.
2: Festival začíná dnes v 19 hodin divadelním představením Jak si přejete ve Staré aréně.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, odpoledne se může objevit slabá přehánka, zejména na horách. Večer má oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor stále na Bruntálsku. Na silnici číslo 460 u obce Úvalno se vyšetřuje havárie osobního auta. S opatrností je místo průjezdné. Pokud víte o dalších problémech v dopravě, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné čtvrteční dopoledne s datem 9. července. Vám přeje stále Vítek Goršanov, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. No a protože je čtvrtek, tak nás už za chvilku čeká náš pravidelný pořad Lékárna. Tu dnešní připravila moje kolegyně Ivana Šuláková, která k mikrofonu pozvala specialistu a s ním probereme režimová opatření související s vysokými letními teplotami. Tak se těšte, přeji i nadále dobrý poslech.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava přeje Ivana Šuláková. Dnes budeme v naší rozhlasové lékárně mluvit o zdravotních potížích, které souvisejí s vysokými letními teplotami. Více nám k tomu řekne náš dnešní host, kterým je Filip Ječmínek, lékař Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Hezký den vám i posluchačům.
1: Pane doktore, možná bychom mohli začít od toho základního. Jak vlastně vysoké teploty působí na lidský organismus? Co s námi takové teploty kolem 40, které jsme už zažili, dělají?
2: Za mě tohle je strašně fascinující otázka a já se dovolím trochu zabrouzdat i do těch detailů patofyziologie, aby si posluchači mohli představit, proč se vlastně dějí ty víceméně nepříjemné okolnosti, jako je pocení a zčervenání kůže a tak dále. Víceméně teplo, a teplota, abych to vysvětlil, je molekulární pohyb, to je pohyb molekul. A s rostoucí teplotou se ten pohyb zrychluje a to mění vlastnosti jak biochemické, tak molekulární struktur, ze kterého je naše tělo složeno. To znamená, že tam se například mění nervosolová dráždivost se všemi možnými následky, které si můžeme představit. Jako je například i psychické podráždění, poruchy centrálního nervového systému, svalové křeče, nervové křeče, neboli epileptické záchvaty, a nebo například i srdeční arytmie, které mohou být i fatální, mohou vést k zástavě krevního oběhu. Takže evolučně je naše tělo nastavené tak, aby toto bylo prioritou, abychom se tomuto vyhnuli. To znamená, potíme se, máme roztažené cévy v periferii, to znamená, více krve nám teče do rukou a nohou, což je ale na druhou stranu spojeno s tím, že je zvýšené riziko například dehydratace, jontového rozvratu, hlavně kvůli pocení, a nebo ta redistribuce krve do periferie potom sebou nese riziko snížení krevního tlaku se všemi možnými následky, jako je malátnost, častější pády a tak podobně.
1: Teď jste to opravdu krásně vysvětlil a vlastně, když jste mluvil o té psychice, tak jste vysvětlil i to, proč jsme ve vedrech třeba podrážděnější, proč nalézáme na internetu takové ty scénky, jak řidiči vybuchnou a jdou si po krku v těch dobách největších veder.
2: Ano, je to poměrně rizikový faktor, přesně jak jste uvedla, zejména s tou nejčastější aktivitou, která vyžaduje pozornost a je při ní lepší držet klid, tak to často tedy vidíme a bohužel někdy i tedy v nemocnici vidíme ty následky těch dopravních nehod, které opravdu jsou častější v té vlně veder.
1: Pane doktore, vzhledem k tomu, že řekněme třeba lidé kolem 50 už jsou lidé, kteří většinou mají nějakou tu diagnózu, tak předpokládám, že asi tou nejrizikovější skupinou kromě dětí jsou právě lidé v tom středním a seniorském věku. Ale těch rizikových skupin je víc, víte?
2: Ano, jsou to přesně, jak jste zmínila, seniori a malé děti. Tam je to zejména z důvodu toho, že si tolik neřeknou o ten pitný režim, mají vlastně menší pocit té žízně. U dětí je to i z důvodu toho, že víceméně nebyli tolikrát za život, dejme tomu, seznámení s tím pocitem, neví víceméně ty následky, tak jak se vlastně ze špatných okolností učíme. Tak u seniorů je zajímavé, že ten pocit žízně se popisuje, že je také snížený. Bohužel takovým nešvarem možná z dřívějších dob bylo napomínání víceméně dnešních seniorů v době jejich dětství za pití například během školních let, během vyučování. Já jsem tomu teda bohužel byl i svědkem v druhém ročníku medicíny, to si myslím, že opravdu v moderní společnosti vzhledem k tomu, že to je medicínsky vlastně špatně, tak to opravdu nemá co dělat, takže bohužel je to zlozvyk, kterého se špatně ti seniori zbavují, že tolik nepijí během toho dne, ale jeden z základních rizikových faktorů jsou léky na vysoký krevní tlak a z nich nejrizikovější skupina jsou takzvaná diuretika neboli léky na odvodnění. To znamená, pacienti užívající tyto léky jsou v tom nejvyšším riziku a měli by nejvíce dbat nejenom pitného režimu, ale i pravidelného příjmu jontu. Tam potom nejčastěji hrozí takzvané hyponatremie neboli nedostatek soli.
1: My se ještě k těm preventivním opatřením dostaneme, ale mě by možná zajímalo, jestli se třeba na horko dá zvyknout. A teď mě napadá Ostravsko, je tady řada lidí, kteří pracují nebo pracovali v horkých provozech celá léta. Snášejí třeba oni to horko posléze, to venkovní horko, lépe?
2: Ano, značně lépe. Je popisováno až o 80% lepší tolerance těch vysokých teplot. Ta aklimatizace bývá popisována, že ta největší část nastane prvních 14 dní. Jsou na to dokonce i protokoly, že vlastně noví zaměstnanci těchto prací nebo i zaměstnanci, kteří se vrací po delší dovolené, by měli mít mnohem delší pauzy těch prvních 14 dní a ty první dny by měli vlastně postupně navyšovat až dejme tomu do toho 14. dne až do své, například pokud se vrací z té dovolené, tak do té své původní kapacity, aby to tělo si mohlo zvyknout, aby nastavilo ty správné mechanismy, jak nás ochladit, například ta redistribuce té krve, aby byla efektivní, a to hraje opravdu značnou roli v té toleranci těch teplot.
1: Možná ještě doplňující otázka, a co normální smrtelník, který v tom horkém provoze nepracuje, může třeba pomoci v té aklimatizaci na to horko to, že se pravidelně někdo saunuje?
2: Ano, tam to jinak vede, to jste zrovna narazila, odborně se teď vlastně poslední dobu zjišťuje, že to vede ke zvýšenému množství takzvaného VGF faktoru, který vede k novotvorbě cév, a to se vlastně značně podílí na té schopnosti právě té redistribuce krve do té periferie, to znamená, tvoří se nám nové kapiláry a jsme vlastně schopni lépe tu krev redistribuovat a tím způsobem se vlastně naše tělo chladí.
1: Cenné lékařské rady pro období letních veder budeme probírat v dnešní rozhlasové lékárně i po následující písničce. Na mé, ale i vaše posluchačské otázky bude odpovídat pan doktor Filip Ječmínek, lékař Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, kterému můžete hned po písničce telefonovat na známé telefonní číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Víte, jak vypadají příznaky úžehu a úpalu či hrozícího kolapsu z vedra? I na to se dnes budu ptát našeho hosta, pana doktora Filipa Ječmínka, lékaře Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, který k nám přišel, aby se s námi podělil o pár užitečných rad souvisejících právě s vysokými letními teplotami. A ptát se ho můžete, milí posluchači, i vy, pokud k nám zatelefonujete na číslo 59 611 22 66. Pane doktore, jak vlastně my lajkové poznáme, že naše tělo nezvládá horko?
2: Jsou to vlastně příznaky úpalu a úžehu a ty příznaky souvisí s tím, že v těch situacích často naše tělo těmi základními mechanismy, jako je pocení a redistribuce krve, tak tyto mechanismy selhávají. A ty příznaky jsou například zvýšená nervosvalová dráždivost, to můžeme poznat tím, že se objevují například svalové křeče. U dětí a seniorů to může být i změna chování ve formě ať už podrážděnosti nebo apatie. No a u zdravých dospělých to často bývá spojeno s bolestma hlavy, malátností, únavou a potom rizikovější, když už to přejde do zvracení. A ty úplně nejrizikovější stavy jsou potom spojeny s poruchou vědomí anebo neurologickými křečemi, jako jsou například epileptické záchvaty. A navíc u těch starších pacientů ta dehydratace, se kterou je spojeno pocení, může vést v terénu chronických aterosklerotických změn, například ke vzniku infarktu myokardu nebo ke vzniku sraženin, jako je například hluboká žijní tromboza nebo plicní embolie, takže například i bolest na hrudi nebo dušnost jsou také všechno alarmující příznaky.
1: Jestli tomu rozumím dobře, pane doktore, tak úplně tím nejzákladnějším základem chování člověka v těch vysokých teplotách je dostatečně pít tekutiny. Kolik by toho měl zdravý člověk vypít?
2: Odborné společnosti doporučují zhruba 30 až 40 ml nealkoholických tekutin na kilogram tělesné hmotnosti za den, což vychází na zdravého dospělého člověka na zhruba 2 až 4 litry tekutin denně. Neměli bychom ale většinou jít pod litr a půl tekutin za den a ta potřeba je poměrně individuální. Nutno podotknout, že je klíčové pít průběžně, nesnažit se to například dohnat k večeru, to často vidíme, to je takový nešvar například mladých lidí, kteří si dají vysloveně ten cíl, dejme tomu ty 4 litry tekutin denně a snaží se to dopít. Opravdu klíčové je pít průběžně.
1: Když mluvíte o tom, že někde při určité tělesné hmotnosti může to množství tekutin, které bychom měli vypít, dosáhnout výše až 4 litry, není to velká zátěž na ledviny?
2: Ono to je velká zátěž, pokud ty ledviny jsou nemocné. Jsou takové tři základní diagnózy, u kterých naopak pacienti musí dodržovat takzvanou tekutinovou restrikci. To je jednak chronické onemocnění ledvin, dále pak to jsou chronické jaterní onemocnění, jako je například jaterní cirhóza a možná nejčastějším onemocněním tohoto typu je srdeční selhání. U všech pacientů trpící jakoukoliv z těchto diagnóz, oni často po většinu roku drží restrikci kolem litru a půl tekutin za den. To je vhodné trošku poupravit s ohledem na ty meteorologické podmínky, ale často naopak vidíme tedy u kolegů, například kardiologů, kdy pacient vyhoví té žízni a opravdu se napije hodně, tak to může to srdce zatížit a může dojít například k dekompenzaci srdečního selhání, otečou mu nohy, začne se špatně dýchat, takže tohle je poměrně svízelná situace a je opravdu vhodné například před tím obdobím těch veder navštívit svého specialistu a pobavit se o tom vhodném pitném režimu.
1: Čili ale 4 litry pro zdravého člověka by neměly být problémem.
2: Pokud je nevypije na ex, tam hrozí, že pokud to je čistá voda, obzvlášť vody s nižším minerálním obsahem, tam hrozí takzvaná otrava vodou, což pokud bychom například vypili kolem těch, to záleží taky zase na té tělesné hmotnosti a záleží to zejména na tom, co jsme vlastně v tom časovém okně kolem toho jedli. Pokud například jíme slané jídlo, tak by to nemělo tolik vadit, ale pokud nejíme skoro žádné jiné jonty, do sebe nedostáváme, tak můžeme vlastně tu koncentraci těch našich elektrolytů v krvi, v plazmě tak naředit, že může dojít například k edému mozku. To všechno je víceméně navrub takzvané hyponatremie neboli naředění těch jontů, toho nejzákladnějšího osmotického jontu, což je sodík. To znamená vypít například ty 4 litry vody na ex, to se opravdu nedoporučuje. Dohnat to za ten celý den, to není vhodné.
1: A co tedy pít? Říkal jste nealkoholické nápoje, takže vodu přiměřeně a rozloženě během dne, minerálky, to je samozřejmé. Možná co nepít? Co třeba ještě odvodňuje?
2: Ano, tím bychom, to je asi vhodné tím začít, nejsou vhodné, ačkoliv to řada lidí tedy doporučuje, nejsou vhodné alkoholické nápoje, to, že pivo osvěží, to z medicínského hlediska opravdu neplatí už na několika rovinách, ono to možná působí pocitově, ale jednak to ve výsledku vede k odvodnění, všechny alkoholické nápoje ve výsledku odvodňují, což je nežádoucí účinek v době těch veder. Dále během té metabolizace alkoholu často dochází k jontovým rozvratům v podobě naopak hypokalémie neboli nižšího obsahu draslíku, který zvyšuje riziko například těch srdečních arytmií a ještě zvyšuje tu nervosolovou dráživost, je jeho právě nedostatek. A dále je to například i mýtus o tom, že to je vhodný zdroj B vitamínu, přestože v něm nějaké B vitamíny obsažené jsou, tak ve výsledku alkoholické nápoje vždycky vedou k jejich většímu spotřebovávání. Další z nevhodných nápojů, nebo relativně nevhodných, jsou nápoje s obsahem stimulantů, jako je například kofein nebo káva. Tam je rizikové pití například koncentrované kávy, například espressa, pokud jej nezapijeme dostatečným množstvím vody, protože to je taky diuretikum, takže vede k odvodnění, takže častý nešvar řidičů, pokud nemají například v autě klimatizaci a pociťovali by například příznaky úpalu, tak tím, že to mimikuje víceméně příznaky únavy, tak snažit se to dohnat kávou může vést k začarovanému kruhu. Ale pokud samozřejmě klimatizaci máme, ty příznaky jsou čistě jenom z únavy, tak kofein je na místě, ale pokud by to byl úpal, tak tam je to problematické.
1: Říká pan doktor Filip Ječmínek, lékař Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, který je naším dnešním hostem v lékárně.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Máme signál.
1: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
2: Úžeh, úpal, kolapsy, ale i další zdravotní potíže může vyvolat přemíra slunce a vysokých teplot, které jsme před pár dny zažili a které nás podle meteorologů ještě čekají. O tom, jak se podobným problémům vyhnout nebo jak je alespoň zmírnit a jaká další rizika spojená například s chronickými chorobami mohou tyto velmi teplé dny přinést, na to se ptám našeho dnešního hosta, pana doktora Filipa Ječmínka, lékaře Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Pane doktore, začněme rovnou těmi chronickými onemocněními. Mohou vysoké teploty jejich stav zhoršit, třeba takový vysoký tlak nebo cukrovku?
3: Jednoznačně. Troufám si říct, že problémy s tlakem jsou v dnešních, vlastně v nynějších měsících asi nejčastější příčinou těch akutních návštěv interních a kardiologických ambulancí. U pacientů užívajících takzvaná antihypertenziva neboli léky na vysoký krevní tlak jsou totiž narušeny mechanismy na udržení toho tlaku, které evolučně naše tělo, většina naší populace má, proto teda bohužel preferuje ten vyšší krevní tlak, což sice je žádoucí, pokud vysoký krevní tlak léčíme, ale v období těch veder s profuzním pocením současně přichází i možná dehydratace, která sama o sobě tlak snižuje. No a potom víceméně další kompenzační mechanismus se redistribuce krve do periferie také tlak snižuje. Takže pacientům, kteří užívají léky na vysoký krevní tlak, bych doporučil v letních měsících ideálně každý pacient takový by měl doma mít kvalitní certifikovaný tonometr, takže vhodné by bylo ráno tlak změřit, pakliže je abnormálně nízký, tak ty léky zatím neužít, tlak si po zbytek dne měřit a pouze pakliže by stoupal například před obědem, tak si můžeme ty léky užít s odstupem. Dále je vhodné toto prokonzultovat i s daným specialistou, takže krevní tlak je asi tak nejčastější potíž. Dále bývá problém udržet tekutinovou restrikci například u srdečního selhání, pokud pacient vyhoví žízni, takže tam je to velmi svízelné nastavit ten správný objem těch tekutin za ten den. A dále samozřejmě problematická je i cukrovka, obzvlášť pokud je pacient na inzulínu. Ten inzulín například tam se může snížit jeho účinnost, pokud jej necháme v autě v teple, tam se doporučuje ho nechávat v termotašce, ideálně ho v autě nenechávat, nosit ho sebou a aby se vlastně ty injekční aplikátory vyhnuly vysokým teplotám. A pak samozřejmě bývá narušen i ten pravidelný režim, například u diabetiku ta pravidelná strava, což taky bývá problémem.
2: Pane doktore, z toho, co jste řekl, vlastně vyplývá, že až tak zásadní problém horko nepřináší lidem s vysokým tlakem, ale tím pádem s nízkým tlakem.
3: No ono, ten tlak se může i zvýšit zvýšenou nervosolovou dráždivostí. Často teda pacienti například za volantem to tak mohou mít. Dále pak je to i v terénu chronických aterosklerotických změn. Ona sama dehydratace je takzvaný prokoagulační stav, to znamená, že se častěji tvoří sraženiny, to znamená, je zvýšené riziko infarktu myokardu, cévních mozkových příhod a nebo například plicních embolí. Všech těchto tří jsme byli svědky, že byly vlastně častější návštěvy akutních interních ambulancí. Ale ano, ono ten vysoký krevní tlak, často jeden z těch tří základních léků jsou takzvaná diuretika, které narušují schopnost, vlastně, což samozřejmě zase je účinné, když ten tlak léčíme, ale v těch vedrech narušují schopnost udržet v těle sodík a udržet v těle tekutiny. To znamená, takovýto pacienti by obzvlášť měli dbát na pravidelný příjem tekutin a i pravidelný příjem stravy, aby předešli jontovým rozvratům a dehydrataci.
2: Už jsme tady pitný režim probrali. Jaké další chyby dělají lidé během horkých dnů nejčastěji, kromě toho, že pravidelně nepijí nealkoholické nápoje, že tedy vynechají to pivo třeba. Mm-hmm. Co ještě dělají špatně?
3: Co se týče četnosti, bych řekl, že nejčastější je podcenění UV záření. To například pokud si zajdeme na jakékoliv koupaliště, tak ve večerních hodinách vidíme řadu lidí tam s takzvaným solárním erytémem. A to je, podotkl bych opravdu, imunitní reakce na genetické poškození, které nastalo za celou tu dobu té expozice na tom slunci vlivem UV záření, které je ionizující, tvoří kyslíkové radikály a ty poškozují naši DNA v buňkách.
2: Jak se to tam projevuje?
3: Tam vlastně nastávají genetické zlomy, ty buňky jsou poškozené a náš imunitní systém v rámci takzvané protinádorové imunity zasahuje na místě toho poškození a snaží se ty nejpoškozenější buňky zlikvidovat, aby například nevzniklo nádorové onemocnění. Bohužel s časem se ale může stát, že ta likvidace nemusí být úplně optimální a mohou se ty genetické poškození nastřádat, což bohužel teda vede k zvýšenému riziku v případě toho spálení na sluníčku většiny kožních nádorů, včetně například obávaného melanomu.
2: A poznáš?

0: statisticky to asociované s vyšším rizikem je. No a potom to je časté spálení. Nejrizikovější je spálení v věku do 20 let, tedy u dětí, a obzvlášť rizikové je spálení do formy puchýřů.
1: O zdravotních potížích spojených s letními vedry a s přemírou sluníčka budeme v naší rozhlasové lékárně mluvit i po následující písničce, tedy v poslední části naší dnešní rozhlasové lékárny.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny, v níž je řeč o prevenci i řešení následků zdravotních potíží, které souvisí s vysokými letními teplotami nebo i s přemírou pobytu na slunci. Na detaily se ptám našeho hosta, kterým je pan doktor Filip Ječmínek, lékař Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. A v této chvíli máme na lince i našeho posluchače, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den, kdo pak volá?
2: No, dobrý den, tady Zdeněk z Těšína. Zdravím pana doktora i vás.
3: A tak chtěl jsem se
2: zeptat. Já mám někdy problémy, když jsou přehřátí a zachoví a jezdím na kole, že dostanu potom průjem. A nevím, jak je tam použít, jak říkal pan doktor, nějaké ty jonty mimo nátria, prostě, které bych si... A kde se to dá koupit? V lékárni to někdy není, takže jestli v nějakém sportovním obchodě, nevím.
1: Ano, pane Zenko, rozumíme vaší otázce, čili jedním z projevů u vás přemíry horka, průjmy a s tím související následné problémy. Chcete doplnit jonty. Jak
2: ano,
1: na to?
2: Nějakým způsobem nahradit ty jonty.
3: Pane Zdenku, moc vám děkujeme za dotaz, to je velmi dobrý dotaz. I to, že myslíte na to doplnění těch jontů, to řada pacientů na toto zapomíná. Jednak bych

0: tomu řekl, že ty průjmy mohou být následkem té nervosové dražilosti, tam autonomní nervový systém může být vykolejen těmi teplotami, takže to je možná příčina. A dále, jak doplnit ty jonty, to je určitě u těch průjmů vhodné, obzvlášť při těch vysokých teplotách. V lékárně by měly být dostupné takzvané jontové rehydratační roztoky pro průjmy, ale pokud nejsou, tak dokonce odborné společnosti, ty recepty si můžeme najít například na internetu, uvádí receptury na i domácí přípravu jontových nápojů. Například jeden z takových receptů je na liter čisté kohoutkové vody, pakliže je samozřejmě pitná, tak do ní vymáčkneme půlku grapefruitu, dáme do ní zhruba čtvrtku čajové lžíce soli, což by mělo být, pokud máme váhu na desetiny gramů, což by bylo ideální, ale to ne každý má, je to asi 0,5 až 1,5 gramů soli kuchyňské na ten liter té vody a potom k tomu přidáme zhruba jednu celou lžičku nebo jednu celou čajovou lžičku medu nebo cukru. Tam můžeme přidat až půlku polévkové lžíce a to je z důvodu jednak prevence hypoglykemie, tedy nízkého krevního cukru, a taky pro lepší vstřebávání té soli. Dále pak ten grapefruitový džus tomu dodává například draslík a další jonty, takže obecně bychom měli mít vyvážený jontový nápoj, konkrétně hypotonický, to znamená, nemělo by tam být riziko ani převodnění.
1: Tak to byla zcela vyčerpávající odpověď, já to jenom ještě jenom zrekapituluji, protože předpokládám, že to bude zajímavé i pro další posluchače, jednak tedy pátrat v lékárně po jontových rehydratačních přípravcích při průjmech a domácí takový pomocník jontového nápoje, liter kohoutkové vody, do něj půl grepu, čtvrtina čajové lžičky soli a jedna čajová lžička medu či cukru, případně až půl polévkové lžíce. Tím si vyrobíme jontový nápoj, který nám pomůže. Děkuji, pane doktore. Zajímavá rada.
0: Ráda se stala.
1: Ono to není jenom o teple, ty vedra, ale je to také o intenzivním slunečním záření. Jak se chránit před sluncem, aniž bychom se ho museli nutně zcela vzdát?
0: Já jsem nedávno slyšel dobré heslo od dermatologů, což jsou 3K, a to je krém, klobouk, košile. Takže asi tou nejdůležitější složkou jsou krémy s SPF faktory. Ideálně je to nepodcenit, já bych za sebe doporučil faktor 50, protože ten opravdu chrání nejvíce, to znamená, pokud aplikujeme nedostatečné množství, tak by nás měl chránit lépe než faktory s nižším stupněm. Dále pak je to pokrývka hlavy, která taky je prevencí i úžehu. Ideálně ten klobouk, protože stíní nejenom vepředu jako kšiltovka, ale i vzadu. A potom ty košile nebo polotrika mají límec, což je vzhledem k úhlu dopadu fotonu vlastně krk a dekolt je jeden z nejrizikovějších míst. Tam víceméně to sluníčko má tu nejvyšší sílu udělat to největší poškození. Takže mezi tou 10. až 16., dejme tomu 17. hodinou, bych ideálně každému doporučil krémy s SPF faktorem, pokrývky hlavy a možná ještě, abych nezapomněl, tak brýle s UV ochranou. To taky předchází například kumulaci poškození a šedému zákalu v pozdějším věku.
1: Pane doktore, moc času už nám nezbývá, takže na vás mám poslední otázku. Už jsme tady mluvili o zdravotních potížích, které přinášejí vysoké teploty, přílišný pobyt na sluníčku. Možná, když už vidíme, že je někomu tak říkajíc špatně, kdy už je nutné volat záchranku?
0: Já bych možná zmínil, kdy to nutné není. Těch stavů teda není moc, ale teda jsou časté. Je to zejména u zdravých lidí, často mladí zdraví lidé, kteří například skolabují, tak pakliže se neudeřili do hlavy, ideální by bylo, aby je někdo viděl, že tohle opravdu nenastalo, protože tohle je další velké riziko. A tak potom pacienta nebo takového člověka je ideální co nejrychleji dostat mimo to působení toho tepla a toho slunečního záření, to znamená do stínu, chladit ho a podat mu nějaké studené nápoje a pak, když je schopen nápoj do sebe dostat a nezvrací a velmi rychle se, dejme tomu, do 30 minut naprosto zlepší, tak potom tu záchranku nemusíme volat. V jakékoliv jiné situaci, kdy pacient opakovaně zvrací, není schopen přijímat tekutiny, má poruchy chování, bouchl se do hlavy, ve všech těchto situacích je, kromě té první pomoci, kterou jsem zmínil, nutné volat první pomoc a je nutná lékařská péče.
1: Více už nestihneme říct, je čas vyhrazený pro naši rozhlasovou lékárnu pro tentokrát vypršel. Děkuji mému hostu, kterým byl pan doktor Filip Ječmínek, lékař Centra preventivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Díky za všechny cenné rady a někdy příště se budu těšit na viděnou.
0: Také moc děkuji.
1: A ještě doplním důležitou informaci k naší příští lékárně. Za týden se budeme opět věnovat tématu, který souvisí s létem. Naším hostem bude klinický farmaceut, se kterým probereme uchovávání léku v létě a nakládání s nimi třeba při cestách na dovolenou. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a dobrou chuť k obědu přeje Ivana Šuláková.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Víc do kufru, nejenom do kufru, ale ani do dobrého dopoledne Českého rozhlasu Ostrava pro dnešek už nevejde, snad jenom písnička Petra Kenta. No a pak už tady budou polední zprávy. No a po nich, jako vždy, jako každý den, od pondělí do neděle vaše oblíbená hudební pošta. Těšte se na písničková přání dnešním oslavencům.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu ruší noční srazy majitelů silných aut. Česko má stále ambici dosáhnout letos na 2% HDP výdajů na obranu. Do Vsetína míří lidé na tradiční mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Odpoledne bude oblačno, místy přehánky, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domů pravidelně tůrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
2: Úplná pohroma, to je teď furt. Túrujou, nedá se spat.
3: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nikol Bočkové o nočních srazech vědí.
4: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
3: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které ještě je možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
5: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
1: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. Hlavní poštu v Třinci čeká stěhování. Z nevyhovujícího prostředí v Poštovní ulici se přesune do rekonstruovaných prostor bývalé banky u autobusového nádraží na adrese Frýdecká 410. Na novém místě, které je od toho nynějšího vzdálené zhruba 200 metrů, začne fungovat 31. srpna. Oznámil to mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Nová pobočka bude mít dvě patra a bezbariérový přístup zajistí výtah. Ve Vsetíně začíná Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Na akci každoročně míří stovky účastníků nejen z Česka a Slovenska, ale i z Polska, Německa nebo Nizozemí. Za symbolický poplatek dostanou startovací list s mapkou vybrané trasy a dalšími informacemi. Podle mluvčího vsetínské radnice Michala Horského se od zítřka turisté vydají do nejrůznějších koutů regionu.
6: Pátek se účastníci vydají do Zašova a jejího okolí, v sobotu zamíří na Slovensko do Malé Fatry a v dalších dnech pak projdou Hostýnské a Vizovické vrchy. Turistickou akci zakončí ve středu 15. července trasou vzdušné do Vsetína.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku převažovat zvětšená oblačnost, ojediněle s možností přehánky. Večer pak bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů. V noci bude zpočátku polojasno, postupně až jasno. V pátek pak očekáváme většinou slunečné počasí. Odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 za Frýdkem místkem ve směru na Příbor je na 42. kilometru porouchané auto. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A připravte si telefony i na hudební poštu, která právě teď začíná na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Vítek Goršanov, nabízím telefonní číslo 59 611 22 66. Tak a teď se protáhnu pro kalendář. Hezky jsem si to vybral a zjišťu, že dnes vidím v kalendáři jména Drahoslava a Drahuše, dámy, všechno nejlepší. No a vy, kteří slavíte právě dnes 9. července, rovněž hodně zdraví a štěstí. Zaspívá vám Jakub Smolík a ty další písničky už budou na vás. Krásné čtvrteční poledne.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní první hudební přání paní Marie z Havířova nám volá. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla dneska touto formou poslat blahopřání do Sedlišť u Frýdku, kde v červenci oslaví své narozeniny pan Karel Hrtoň, paní Magda Slonková, paní Anička Antlová, všichni ze Sedlišť. Protože se v tomto měsíci nesejdeme na naší obvyklé členské schůzi, přejeme jim prostřednictvím vašeho rozhlasu to nejlepší, nejhezčí. Děkujeme za práci hlavně panu Karlovi a těšíme se na sledanou v srpnu. Za klub seniorů Sedliště Marie z Havířova. Děkuji, pane redaktore.
1: Také děkujeme, krásné přání, zdravíme do Sedlišť, ale i pro vás, paní Marie, budou hrát a zpívat Žadoviáci. Mějte se hezky.
2: Děkuju moc krát, nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Hudební poštu, hrajeme vám na přání i ve čtvrtek 9. července. Paní Jiřku, teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás a posluchače Radia Ostrava. Zítra má svátek paní Libuška Studenská z Horní Datyně. Přejeme ti hodně zdraví a spokojenosti. To ti přeji dcery Andrejka a Petra s rodinama a vnoučata Adriánka, Šimonek, Vaneska, Mirečka, Libuška a pravnu Kristiánek posílají babičce velkou pusu. K přání se připojuje rodina Škanderová, švagrová Jiřka a Alena. Děkuji vám a přeji vám hezký den.
1: Také vám, paní Jiřko, krásný den a děkujeme za zavolání. Paní oslavenkyně budou hrát a zpívat Božejáci. Teče vodička.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A do čtvrteční polední hudební pošty zavolala také paní Broňka, kterou vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím, prosila se a všechny posluchače. Zítra oslaví svůj svátek paní Libuška Demlová z Laskovce toho času v Kopřivnici. Přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti z dětí a hodně božího požehnání i přeje Broňka s rodinou a připojí se ostatní příbuzní, přátelé a známí. A vám děkuji za hezké pořady, které vysíláte.
1: Děkujeme, paní Broňko.
2: Ještě jednou a nashledanou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou. Stříbrňanka bude hrát a zpívat paní oslavenkyni.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Každý den na vlnách Českého rozhlasu Ostrava mezi 12. a 13. hodinou hrajeme oslavencům a oslavenkyním. Paní Elišku, vítám na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vitku, zdravíme vás Argoškem z Fulneku, zdravím všechny v Českém rozhlase Ostrava, zdravím všechny posluchače tohoto skvělého rádia. Také já mám kamarádku Libušku, a to v Ostravě, která bude mít zítra svátek. Takže Libuško, my tě hodně zdravíme s Argoškem, přejeme ti k tvému krásnému svátku zdravičko, štěstičko, pohodu, nikdy žádnou nehodu. Užívej si léta a hlavně buď v pohodě. A musím ti říct, že nikdy nezapomenu na tvoji maminku, na kterou mám velice pěkné vzpomínky, když jsem za ní chodila na Kamenec. Tak ti přeju i pěkné vzpomínky tobě a nikdy nezapomenem obě dvě. A písničku posílám celé rozhlasové rodince i vám, pane Vitku, a to za odměnu.
1: Tak
2: a děkuji.
1: Také děkuji, děkuji. Zdravíme paní Libušku i vás, paní Eliško, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A v hudební poště vítám také paní Zdeňku. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás a všechny posluchače Radie Ostrava. Dneska má svátek Drahoslava a zítra Libuše. Chci touto cestou popřát a nechat zahrát písničku paní Drahoslavě Sedlačkové ze Žimrovic a paní Libuši Šustkové z Lesík Albrechtic a paní Libuši Hinarové ze Žimrovic. Milé oslavenkyně, k vašemu svátku vám chceme přát to nejkrásnější, co život může dát. Hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti, milostivý Bůh, ať vás provází laskavými úsměvy a Panna Maria ochraňuje. Přeje Viktor, Zdenka a k přání se připojují vaši blízci. Děkuji vám za výběry písničky, přeji hezký zbytek dne a někdy zase naschledanou.
1: Paní Zdeňko, děkujeme za zavolání, mějte se pěkně, naslyšenou. Všem, o kterých paní Zdeňka mluvila, bude zpívat taky Zdeněk. Krásný stříbrný měsíc.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Paní Ludmilu vítám v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, srdečně vám zdravím, pane Vítku. A chtěla bych poslat písničku a malé blahopřání naší sestřičce, paní Libušce Šustkové, která má zítra svatek. Milá Libuško, netřeba moře slov, netřeba řeky věd. Jedno dvě slovíčka, malou kytičku, která ti udělá radost ten srdíčku. Hodně zdraví, boží požehnání a tě Pana Maria chrání, to ti přeje manžel Ruda, syn Tomáš s rodinou, syn Luboš s rodinou a připojují se pravnou čas a posílají prababíčce Pusinku. Je to Dorianek, Minuška, Štěpánek a malý Toníček. A ještě se připojují sestry Jarka, Mařenka a Ludmila s rodinami. A tuto písničku také posílám paní Bronce pro radost do Leskovce. A vám moc krát děkuji a někdy zase nashledanou.
2: Budeme se těšit, paní Ludmilo, naslyšenou. Valeška bude zpívat a hrát paní Libušce. Paní Ludmila vybrala Hluběnku. Tady je.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A paní Ludmila, vítám vás, dobrý den. Tak už můžete mluvit, dobrý den. Paní Ludmilo, haló.
2: Haló.
1: My vás posloucháme, povídejte. Vaše přání chceme slyšet, paní Ludmilo.
2: Jo, tak přeju svojí dceři všecko nejlepší k narozeninám. Hodně zdravíčka a hodně klidného pohody. A aby byla zdravá a co nejvíc mezi námi, aby byla. Zaprvé má pěknou rodinu, tak aby se tak měli rádi, jak se mají. No a to by tak bylo tak všechno, protože člověk nepomůže přát jedině to nejlepší, to zdraví a zdraví. To přeje mamka.
1: Paní Ludmilo, výborně, moc děkujeme za přání. Ještě jste neřekla jméno vaší dcery, alespoň
2: no,
1: třeba?
2: Ano, tež moc děkuji a jsem ráda, že jsem se dovolala.
1: A paní Ludmilo, ještě to jméno té dcery, ano, to napadlo. Tak se ho nedozvíme. Tak věřím, že dcera od paní Ludmily se poznala a že jí udělá radost Karel Gott s písní Být stále mlád.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A na telefonu paní Líba, kterou zdravím a které přeju předběžně všechno nejlepší k svátku. Paní Líbo, zítra dobrý den.
2: Jo, děkuji, dobrý den. Já bych chtěla popřát Libuškám. Libušky to je Košíkové ze Studenky, Libušky Klejnové z Kujav a Libušky Stavěřové z Půlmeku. Holky moje, všechno nejlepší, hlavně to zdraví, jinak budeme mít všechno. A vám děkuji za písničku, naslyšenou.
1: Tak a vám také všechno nejlepší, paní Libuše, mějte se hezky, naslyšenou. Pár přátel a Michal David, tak to je hudební výběr paní Libušky, všem, o kterých mluvila.

0: Před námi je poslední dnešní písnička na přání v polední hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Zavolala paní Krista, kterou vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den vám v redakci a všem posluchačům. Mám tež dvě libušky. Je to libuška Ševčíková z Bolatic a libuška Šustková. A libuše Šustková nedávno oslavila kulatiny narozeniny, tak ji přeji taky k tomu. Holky, hodně štěstí, zdraví, božího požehnání, úspěchů v osobním životě a vás panenka Maria chrání v vašich letech a nashledanou.
0: Děkujeme za zavolání, paní Kristo, naslyšenou. A všechny oslavenkyně zdravíme, Záhořané jim budou hrát a zpívat.

Tak a to byl závěr dnešní polední hudební pošty. Opět vás čekají písničky na přání dnes po 18. hodině. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za malou chvilku zprávy a poté pořad Alexa Host dnes s hercem Jiřím Plojharem. Přeji dobrý poslech a krásné odpoledne vám všem.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Bohumín obnovil službu asistentů prevence kriminality. Karviná přeměňuje přednádražní prostor na zelenější místo. Zemřela zpěvačka Bonnie Tyler, bylo jí 75 let. Zítra bude slunečný den, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Od začátku července v Bohumíně znovu působí asistenti prevence kriminality. Služba ve městě fungovala 10 let. Asistenti skončili loni v prosinci, protože vypršely dotace. Po půlroční pauze se teď vrátili, ale jen 4 místo původních 10. Jejich mzdy do konce roku pokryje dotace ministerstva vnitra, uvedla mluvčí Jana Končítková.
3: Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol, aby pomohli dětem bezpečně dorazit do tříd a po výuce zase domů.
2: Karviná upravuje přednádražní prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. V rámci projektu tam přibylo 24 nových stromů a přes 300 keřů. Podle náměstka primátora Lukáše Rašika za Socdem mají úpravy ochladit přehřívané části prostoru a lépe hospodařit s dešťovou vodou.
4: Proměna přednádražního prostoru je dalším konkrétním krokem, kterým naplňujeme dlouhodobou snahu o zelenější a příjemnější město. Místo, kterým denně procházejí stovky lidí, získává novou modernější podobu s důrazem na zeleň, hospodaření s dešťovou vodou i celkovou kvalitu veřejného prostoru.
2: V Horní Bečvě na Vsetínsku staví obec velký bytový dům. V bývalém areálu vyhořelé pily vznikne přes 50 bytů a 4 prostory pro podnikání. Proč se do stavby obec pustila sama a co si od ní slibuje, vysvětluje nezávislý starosta Rudolf Bernát.
5: Naším cílem není na projektu vydělat, nám vystačí čistá nula. Naším cílem je rozšířit a podpořit bytovou výstavbu a přinést obci multiplikační ekonomický efekt z nových obyvatel a vlastníků bytů.
2: Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Autorka hitu Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for a Hero byla několikrát nominovaná na ceny Grammy a její skladby se opakovaně umísťovaly na nejvyšších příčkách hudebních hitparád. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela zpěvačka včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizovaná kvůli nemoci.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku převažovat zvětšená oblačnost, ojediněle s možností přehánky. Večer pak bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. V noci pak bude zpočátku polojasno, postupně až jasno. V pátek očekáváme většinou slunečné počasí. Odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě se v ulici Plzeňská poblíž Ferony ve směru na Ostravu jich srazila 2 osobní auta. Projíždějte místem opatrně. A další dopravní komplikace hlaste na lince Zelené vlny. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače
1: Českého rozhlasu. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad, pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Disneyovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyl jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebylo jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, tedy. Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984. V 8 letech a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol, nebo to, byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho
0: jiného. V sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu, filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom myšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti. Takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký, jako, nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehdy uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehdy jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehdy jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebylo úplně hodné,
1: tak byly 90,
0: hodné dítko. Rodiče ano, se s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělala jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídaní. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, mm-hmm. Jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě, a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela na nás, no. Jak, zajímala se o to, jak jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Mišpulín myslíte, ale tak toho dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové, ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: Ty byste si přál?
1: No, to bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár jich docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Lidě Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Jste hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka nevědí, který si přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčnou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolí já toužím.
0: Ale pravda, to byste musel znát do Ameriky, moc, ne? Aho, to byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový, protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí, jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jde, Boris Rezner vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte.
1: Jako, jo. A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má láskyplný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfere. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyně a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávila, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili jako, nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal. No.
0: Co to za člověk? Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: tam, ta vlastně ta máma, ty Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste, jo, do Varšavy. Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. Já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden mindráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo, tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky. A já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne, na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš, že? No,
1: já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2 přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termos.

vytukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z Festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prkna, co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ne. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. No. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie.

0: tragédie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
1: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
0: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
1: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
0: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě
1: to
0: nestalo.
1: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
0: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jako by stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem lesu, kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem běhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali, když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane, je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme o tom.
1: Takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
0: to
1: ale
0: se taky jako stalo,
1: tohle je horší, říkáte.
0: I to okno je blbý, protože pak samozřejmě je repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
1: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold Amott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě dám za něco, ale nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát, hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniéra, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slzičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými části neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžurovou.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak se vám s ní hraje?
1: Já úplně
0: tak.
1: Jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno, za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo, a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už se mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako, no to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako, no to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem se

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Úroda ovoce klesne kvůli jarním mrazům asi o polovinu. Budišov nad Budišovkou má nově opravenou radnici. Lichnov na Bruntálsku opraví tamní fotbalové kabiny. Zítra bude slunečný den, teploty naměříme do 24. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
5: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
4: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Zatím historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes poprvé zveřejní průběžné hodnocení plnění svého programového prohlášení. Ministři předloží premiérovi Andreji Babišovi výsledky jednotlivých rezortů za první pololetí a následně je společně představí. Babiš už dřív uvedl, že hodnocení zahrnuje téměř 1000 konkrétních bodů a veřejně ho chce představovat každých 6 měsíců. Budišově nad Budišovkou skončila rekonstrukce historické budovy radnice. Opravy si vyžádaly špatný technický stav budovy a problémy se statikou. Za zhruba 3,5 milionu korun už jsou všechny práce hotové, potvrdil starosta Budišova Patrik Šram z ODS. Město využilo krajskou dotaci na podporu znevýhodněných oblastí.
6: Stavební úpravy budovy radnice v Budišově hlavně zahrnovaly opravu fasády a statické zabezpečení, protože budova vykazovala poruchy, takže budova se musela svázat. Následovaly nové dveře, nějaké kovářské prvky, vše je v památkové zóně, to znamená po dohodě s památkáři a vevnitř se instalovala nějaká audiovizuální technika.
4: Sportovci v Lichnově na Bruntálsku budou mít nové zázemí na tamním fotbalovém hřišti. Obec totiž plánuje opravu fotbalových kabin. Současné zázemí je ve špatném stavu. Místní tělovýchovná jednota se navíc rozrostla o mládežnický i ženský fotbalový tým. Obec teď schání stavební povolení, říká starostka Lichnova Marta Otisková ze STANu.
7: Zázemí těch kabin ještě bude samozřejmě sociální zázemí pro hráče, také nějaká klubovna. Chtěli bychom přihlásit projekt do dotačního projektu Národní sportovní agentury a se stavbou bychom chtěli začít příštím roce, pokud budeme úspěšní v žádosti o dotaci.
3: Počasí.
4: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno, postupně až jasno. V pátek pak očekáváme většinou slunečné počasí, odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na D56 mezi Ostravou a Frýdkem Místkem je před exitem na Staříč porouchané osobní auto. Projíždějte místem opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám krásné odpoledne, máme 4 minuty po 14. hodině, to je tradiční čas, kdy otevíráme odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, to dnešní s datem 9. července. Je ještě celé před námi, čemu se budeme věnovat. Samozřejmě začneme aktuálně, jak to vypadá s nezaměstnaností v Moravskoslezském kraji. Řekneme už za malou chvíli. No a každý čtvrtek v našem vysílání nabízíme také poklady z muzejního depozitáře. Dnes bude řeč o takzvaném ostravském brousku. O co jde, dovíte se v druhé půlce hodiny. Kapela Tým Hana Zagorová a nebo třeba kapela Jelen. Takovou muziku máme pro vás také a začne už za malou chvíli. Dáme si reklamu na ticho. Krásné odpoledne, to vám přeje od mikrofonu za všechny, Iveta Dadamová.

0: Hanu Zagorovou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale slíbila jsem aktuální čísla, tedy i aktuální téma. Jak to vypadá s nezaměstnaností v Moravskoslezském kraji? Je 6,8%. Bez pracovního místa bylo ke konci června přes 53,5 tisíce lidí. Dnes zveřejnil Úřad práce nejnovější statistiky a ty už probereme s reportérem Martinem Knitlem, kterého vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Martine, dobré odpoledne.
1: Přeji hezký den. 6,8% je stejné číslo jako ke konci května. Přesto se ale situace mírně změnila. Celkově ubylo zhruba 350 uchazečů o zaměstnání a projevilo se to hlavně na Karvinsku a na Opavsku. Na Karvinsku i přesto zůstává nejvíce lidí bez práce ze všech okresů a dílčí nezaměstnanost je tam pořád za hranicí 10%. Celostátní průměrná nezaměstnanost je přitom necelých 5%. Moravskoslezský kraj je v tomto pohledu stále rozdělený na dvě části, dodává Petr Prokop, ředitel krajské pobočky Úřadu práce.
2: Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než je celorepublikový průměr vykázali v červnu 4 okresy, a to konkrétně Karviná, Bruntál, Ostrava a Nový Jičín. Naopak nižší podíl nezaměstnaných než je celorepublikový průměr zaznamenali zbývající dva okresy, a to Frýdek Místek a Opava.
1: No a když bychom to porovnali s loňským rokem ve stejné době, tak nezaměstnanost v našem kraji je teď vyšší o téměř 1%.
0: Martina, změnila se nějak třeba i poptávka zaměstnavatelů?
1: Je to podobné jako v minulých měsících. Firmy chtějí hlavně montážní dělníky, seřizovače, uklízeče, svářeče, řidiče nebo obsluhu vysokozdvižných vozíků. Prohlubuje se ale jakýsi nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Tak třeba u administrativních profesí je poptávka velká a nabídka malá. Na jedno nabízené místo připadá téměř 60 zájemců. Naopak u dělnických profesí je to přesně obráceně. Konkrétní příklad, obsluha strojů na zpracování plastů, pryže nebo papíru, tak tam je na jedno nabízené místo jenom třetina uchazeče v přepočtu. Takže je dobré si předem zjistit, jak velký je zájem v dané profesi a zvážit třeba nějakou rekvalifikaci.
0: No a kolik je vlastně volných míst v celém kraji?
1: Je jich teď aktuálně necelých 7 tisíc, dokonce jich napříč krajem mírně přibývá, ale ono to vlastně souvisí s tím, o čem jsme teď mluvili. Důležitá je struktura a obsaditelnost volných míst a to je v našem kraji často problém. Ještě dvě čísla přidám, týkají se nezaměstnanosti dvou zvláštních skupin lidí. Jsou to uchazeči se zdravotním omezením a taky absolventi škol, tedy nejmladší nezaměstnanosti. Na ní. Ještě jednou tedy Petr Prokop z Úřadu práce.
2: V evidenci bylo 7307 osob se zdravotním postižením, což představuje 13,6% z celkového počtu nezaměstnaných. Dále bylo registrováno 1979 mladistvých a absolventů všech škol, což je 3,7%.
1: Takže zhruba každý šestý nezaměstnaný v našem kraji je buď to absolvent, anebo člověk se zdravotním handicapem.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér Martin Knitl. Martine, díky za aktuální čísla, která se týkala nezaměstnanosti v našem kraji.
1: Hezký den.
0: Hezký den.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Jelen v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme si dát jednu anketu. Život, ten nám občas uštědří lekce, kterých bychom se rádi vyvarovali, a tak bychom si určitě přáli, kdybychom některé z nich vůbec nemuseli prožít, jen znát to správné řešení. Jaké by to bylo cestovat v čase a poradit sám sobě? V dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se tak ptali v ulicích, co byste vzkázali svému o 10 let mladšímu já.
1: Se bych vzkazala sobě, abych byla tak zdravá, jak jsem byla před 10 lety.
2: Že život je krátký.
3: Sobě, abych více pečovala o svoje zdraví.
4: Před 10 lety? Uč se.
5: Jako starej se víc o sebe, o svoje zdraví, víc cvič a míň jes.
6: Jinak uvažovat určitě.
7: Asi, abych si užívala život stejně jako předtím. Asi bych nic nezměnila. Užívat si.
8: Tak vzkazal bych sobě před 10 lety, abych se lépe učil, možná nevykašlal se na školu.
9: Nám bych pořád tak mladý, jak před 10 lety, to by mě stačilo, ale to nevadí. Já si to užívám.
10: Abych změnila práci. No a hlavně jsme všichni zdraví, to je to nejdůležitější.
11: Neber drogy.
12: Já jsem na tom pořád stejně.
13: Asi bych se radovala vlastně z každodenních maličkostí, protože to mi dělá šťastnou a jsou to takové drobnosti, které zlepší den.
14: Já sobě, co bych skázal před 10 lety, já se více učím v základní škole a to bych doporučovala i ostatním. No.
15: Zodpovědnost, to je všechno, co odpovím.
16: Nestresuj tolik, všechno dobře dopadne.
17: Asi ať se víc učím.
18: Takže bych asi určitě nějaké věci změnila.
19: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jedna bitva o Karlův most, muzika s Michalem Prokopem, kterou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Jak dobře víte, Český rozhlas Ostrava i letos má pro vás velkou letní soutěž. Pokračuje až do 31. srpna. Pravidla jsou jednoduchá, důležité je, pokud máte chuť, zúčastnit se. Účastníci totiž navštěvují vybrané horské chaty a vrcholy Moravskoslezského kraje v Beskydech a sbírají razítka a zároveň soutěží o atraktivní ceny. Už minulý týden jste s námi mohli být na Prašivé, kam se vydáme už zítra. Dovíte se. A to nejen na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz, ale podrobnosti, jako vždy, přidáváme rádi také v našem vysílání.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: depozitáře.
1: Dnes pro vás máme další z nich. O geologickou expozici se v Ostravském muzeu stará geolog Pavel Barták. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava nám dnes představí unikátní horninu sopečného původu, specifickou právě pro Ostravsko. Nese název Ostravský brousek a najdeme ji pod sklem jednoho z expozičních šuplíků. Zaujala i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Petru Štrimplovou.
2: To, co slyšíte, tak je zvuk vysunutého šuplíku. My jsme v rámci geologické expozice, geolog Pavel Barták vysunul šuplík, kde je pár těch pokladů. Like vidí šutry, pro vás je to cenný exponát, takzvaný ostravský brousek, čím je vlastně zajímavý.
3: Tak jedná se o horninu, která vznikla zhruba v období pozdních prvohor před zhruba 327 miliony lety na území dnešního Ostravska. Její vznik je spojen s aktivitou poměrně vzdáleného vulkánu, který se projevoval zde na Ostravsku vlastně explozivním způsobem. Jednalo se o takzvanou Pliniovskou explozi, což je vysoce eruptivní, vlastně sopečná erupce. Při níž je vyvrhováno obrovské množství sopečného popola do atmosféry, někdy se dostává i do výšek větších než 30 kilometrů, to znamená, může potom kolovat ten sopečný prach až ve stratosféře.
2: Vy jste říkal vzdáleného vulkánu, kdybychom si to měli nějak ilustračně přiblížit v poměru tady k Ostravsku, kde taková sopka mohla být, aby teda se sem dostal tady tento materiál.
3: Úplně přímo tu sopku nemáme k dispozici, nemáme to zmapováno z toho důvodu, že vlastně ten vulkán byl opravdu starý přes 300 milionů let a následujícími geologickými procesy se vlastně nezachoval. Bylo vlastně činností eroze a zvětrávání, byl ten původní sopečný kráter vlastně zcela zahlazen, takže my nemáme jasnou představu o tom, kde se nacházela, pravděpodobně se vyskytoval někde ve vzdálenosti několika set kilometrů od Ostravska.
2: Putujeme vlastně dávnou prehistorií, sopečná minulost. Proč ten název brousek?
3: Ten název pravděpodobně vznikl z charakteristických vlastností této horniny. Ona je výrazně prokřemenělá. Křemen je minerál, který disponuje poměrně značnou tvrdostí, což potom způsobuje i takovou tvrdost a kompaktnost té horniny, podle čehož byla teda nejspíše i pojmenována.
2: Tady na cedulce, která popisuje ostravský brousek v rámci té šuplíkové vitríny, tak je ještě dodatek Staříč, důl Staříč. Takže se Staříčí to souvisí? Jakým způsobem?
3: Tento konkrétní vzorek vlastně pochází z hlubinného uhelného dolu, z jednoho z pobočních závodů dolu Staříč v Paskově jižně od Ostravy, kde byl taky nalezen. Ta hornina, protože je stará přes 300 milionů let, tak se nachází hluboko pod zemským povrchem a je zapotřebí se k ní vlastně dostat do větších hloubek, abychom mohli takovéto vzorky vůbec odebrat. Ta hornina vlastně představuje napadaný sopečný popel, který byl potom druhotně prokřemeněn a zpevněn právě do podoby takovéto pevné kompaktní horniny.
2: Geolog Pavel Barták, až budete v muzejní expozici věnované geologii, určitě si nezapomeňte šuplík vysunout. Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Letní prázdniny ty znamenají pro transfuzní oddělení nemocnic snad nejnáročnější období v roce. Podrobnosti ty přidáme za chvíli, uslyšíte je za 3 minuty v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás dnes připravuje celé odpoledne Lucie Kociánová.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: 6,8%, to je aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. Nemocnice mají v létě kvůli dovoleným méně dárců krve. V Českotěšínském Dolním Žukově zítra zkomplikuje dopravu oprava elektrického vedení. Zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Nezaměstnanost se v Moravskoslezském kraji za poslední měsíc nezměnila a zůstává na 6,8%. Lidí bez práce v červnu ale mírně ubylo. V evidenci je jich aktuálně zhruba 53,5 tisíce. Nejvyšší nezaměstnanost je stále na Karvinsku přes 10%. Naopak nejnižší v okrese Opava, a to 4,5%. Jak potvrdil ředitel krajské pobočky úřadu práce v Ostravě Petr Prokop, nabídka zaměstnavatelů se v červnu zvýšila hlavně na Novojičínsku.
3: Pracoviště úřadu práce registrovala k 30. červnu celkem 6843 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 320 vyšší než v předchozí měsíci. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 7,8 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Karviná a Bruntál.
2: Letní prázdniny znamenají pro transfuzní oddělení nejnáročnější období v roce. Nemocnice se proto před nimi snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Obvykle na tom pracují zhruba od května.
4: Kvůli dovoleným je v létě méně dárců krve a ani po jejich návratu není jisté, že budou moct zásoby okamžitě doplnit.
5: Po návratu z některých destinací je až půl roku odklad na darování krve.
4: Připomíná primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková. Takto dlouhá stopka platí pro exotické země, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo všechny státy Jižní Ameriky.
6: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například.
4: Doplňuje Vladislava Pražáková z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hlavně Středomoří, ale i dalších oblastí se totiž několik let týká sezóna západonilské horečky. Lidé by po návratu měli počkat měsíc, než krev půjdou darovat. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Řidiči musí zítra počítat s omezením na Ropické ulici v městské části Dolní Žukov. Dopoledne tam budou elektrikáři opravovat elektrické vedení a měnit sloupy. Práce postupně zkomplikují dopravu a silnice nebude průjezdná. Objízdná trasa povede po ulici Záplotí. Provoz autobusů se nemění. Ve Frýdku-Místku o prázdninách pokračuje oprava školy Petra Bezruče. Práce navazují na vysušování suterénu v loňském roce. Letos dělníci pracují na izolaci vnějšího zdiva a omítek. Vybudují také nové odvodňovací žlaby podél budovy školy.
7: Plánuje taky oprava kanalizace v areálu školy tak, aby odváděla dešťovou vodu mimo budovu. Nejnáročnější práce má firma stihnout během prázdnin, aby se nenarušila výuka. Na podzim budou pokračovat dokončovací práce. Z Frýdku-Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno, postupně až jasno. V pátek pak očekáváme většinou slunečné počasí. Odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Třince je ulice Habrová zúžena na jeden jízdní pruh. Probíhají tam práce na inženýrských sítích. Částečná uzavírka potrvá do 21. srpna, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přejeme vám příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Budu mít pro vás pozvání na první ze 4 řemeslných dnů věnovaných gorolským tradicím. Podrobnosti už za malou chvíli. V polovině hodiny přidáme zajímavé povídání s uměleckým kovářem, no a nemůže chybět rubrika Zámecké léto. Kam nás pozve tentokrát průvodce zámeckým létem František Kinský, dovíte se v druhé půlce hodiny. Lenka Filipová s Karlem Zichem, také Karel Gott a nebo Tereza Kerndlová. Bude toho více, přeji krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dřevěnka na fojctví v Mostech u Jablunkova, tak ta dnes hostí první ze série řemeslných dnů věnovaných gorolským tradicím. Další tři setkání se budou konat ještě do konce srpna. Více informací už v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava řekne ředitelka Gorolského informačního centra Alena Kolčárková, kterou už zdravím po telefonu, přeji dobrý den.
1: Přeji pěkné odpoledne.
0: Aleno, první řemeslný den se blíží ke konci, tak co si dnes mohli zájemci vyzkoušet a jaká byla atmosféra?
1: Dneska jsme se věnovali ovcím, vlně a ovčím produktům. No, navštěvníci si mohli vlastně sledovat řemeslníky při stříhání ovcí, vyráběl se tady sýr, tloukalo máslo, mohli si taky vyzkoušet předení na kolovrátku, plstění, vyrábění různých suvenýrů na téma ovcí a ovčích produktů. Atmosféra ta byla perfektní, přišlo hodně hlavně rodin s dětmi a bylo vidět, že si opravdu ta tradiční řemesla chtějí prohlédnout, vyzkoušet si je. My jsme to všechno ještě doplnili jarmarkem regionálních výrobků, takže si mohli lidé i něco odnést a dokonce jsme tady měli bramborové placky, takže si i něco dobrého okoštovali.
0: Tak jste to hezky zpestřili. Dá se říct, Aleno, i to, že třeba je stále dost těch, kteří tato řemesla ovládají. A můžete ještě připomenout, jaká byla kdysi vlna a ovčí produkty vlastně důležitá pro tu dobu?
1: No, těch lidí jsou, ale není jich mnoho. My máme štěstí, že vlastně v našem Moravskoslezském kraji se docela věnujeme řemeslům a oceňování takových lidí. Dneska tady máme třeba dva řemeslníky, kteří byli oceněni, jako mají titul řemeslník Moravskoslezského kraje. A oba jsou teda zaměření právě na to tradiční umění spojené právě s těma ovcema. Takže i dá se najít, ale opravdu je toho už maličko, takže o to více my snažíme na takovýchto dnech přibližovat to řemeslo, aby si vlastně lidé uvědomili, co tady v té historii bylo. No a ty ovce v podstatě to je alfa omega, protože celé Beskydy a tady tato naše oblast je spojená s valašskou kolonizací, což rovná se ovce. Ovce, které byly obživou pro lidi, vlastně lidé z toho měli všechno. Pracovali jste z té ovce opravdu úplně všechno, že nebyly žádné zbytky od prostě toho mléka, vlny, mohli si vyrábět oblečení, přikrývky, jídlo, takže to je, bez toho se vlastně ten život nedal tady představit.
0: Dnes jste pořádali první ze série řemeslných dnů věnovaný právě gorolským tradicím, ovšem v průběhu prázdnin budete mít ještě další tři řemeslné dny. Co chystáte?
1: Tak my vlastně pořádáme ty dny, jak říkáte, ještě vícekrát, máme to udělané takhle co 14 dnů a pokaždé nějaké jiné téma. Nejbližší bude 23. července a ten tady návštěvníky čeká den věnovaný dřevu, práci v lese. Potom na začátku srpna se zaměříme na kůži, na tradiční šepcovské řemeslo a už tradičně vlastně celý ten letní cyklus dnů s řemeslem vrcholí setkání se včelaři, zaměřeným tomu říkáme medový gorolský den, takže přiletí možná i včeličky a celé to tady ozvláštní tímto způsobem. No a vždycky tady budeme mít ty řemeslníky, kteří budou ukazovat své řemeslo, lidé si to budou zkoušet.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitelka Gorolského informačního centra Alena Kolčárková. Aleno, díky moc za všechny informace. Přeji, ať se ty další řemeslné dny líbí stejně jako ten dnešní první, ať se vám daří. Mějte se hezky.
1: Moc krát děkuju a zvu posluchače do Mostu Jablunkova.
0: Díky za pozvání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko místě.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude Jiří Novák, ředitel Ostravské zoologické zahrady. Stal se jím před 5 lety a nás bude mimo jiné zajímat, co se za tu dobu v zoo změnilo. Hosta vyspovídá Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď už míříme na Opavsko, konkrétně do Jilešovic. Tam se vypravíme na návštěvu dílny uměleckého kováře Zbyňka Pechála. Řemeslo tomu učarovalo už v mládí, jeho specialitou je ale tepání v mědi. Pro obřadní síň v Háji ve Slezsku například z jednoho kusu mědi vytepal státní znak. Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková ho navštívila poté, co skončil vlna veder a kovářskou výheň, tak Zbyněk Pechál, nechal pár dní odpočinout.
1: My jsme v dílně u uměleckého kováře Zbyňka Pechála. Jak vy říkáte, moje království, je to tak?
2: Je to tak, tady je místo, kde se cítím dobře a kde stvárňuji své představy nebo představy mých zákazníků.
1: No, ústředním bodem, místem vaší dílny je asi tapec. Předpokládám, aktuálně vychladla, kdy jste naposledy koval něco.
2: No, poslední týden jsem ani nezapaloval, bylo takové teplo, že jsem to kul na slunku.
1: Opravdu?
2: Opravdu je to tak, když je ta výheň, jak se ji prostě jako kovářský říká, zapalená a ještě v takovém počasí, tak u té výhně je teplota nějakých 70-80 stupňů. Takže je to sauna, lázeň, všechno dohromady. Můžete pít prostě celý den a všechno se vypotí.
1: Vy to máte spoustu těch předmětů k práci, co potřebujete. Já jsem třeba udivena, kolik jenom druhů takových speciálních kladívek, nebo jak to nazvat odborně?
2: Zrovna tady jste se podívala na tepací stolek, kde vlastně je konvolut tepacích kladív, které mají různé tvary pracovních ploch. Jsou to kladívka, která se nedají koupit, která jsou udělána vlastně jako na míru a podle té práce, na kterou ji potřebuju. A využívám je taky pro kurzy tepání v mědi, tepání měděného reliefu a půjčuje svým klientům.
1: No, asi nebudeme vyjmenovávat všechny ty předměty, stroje, nástroje, které tady v dílně máte. Co jste za zhruba svoji 30-letou kovářskou praxi nashromáždil, nazbíral?
2: Je tady všechno pro tu podporu té ruční kovářské práce, to znamená, jsem těma rukama na kovadlině kladivem schopen zpracovat do průměru toho materiálu nažhaveného do nějakých 5 cm, 50 mm. Když je to něco prostě jako silnějšího, tak tady mám perový buchar, který mi pomáhá nějaký hydraulický líz a další pomůcky pro tu práci, pro pěcí desku, soupravu nebo sestavu kladiv různých, sestavu štekru do kovadliny, svěráky kovářské, další takové speciality, opravdu bylo by to na dlouho.
1: Jak když se na to dívám, vy jste mluvil o tom horku, která tady je, když zapálíte výheň. Ano. I hluk asi, chráníte si nějak uši? Není to hlučné?
2: Hlučné to není v případě, když kujete materiál, který je zahřátý. Je to vlastně těsto ze železa a ty údery jsou tlumené. Zvuk se zvyšuje chladnutím toho materiálu, jo, a je to prostě jako už poznat, samozřejmě jde to tíž, stroj se trápí. Takže přestává se a znova nahřeju a znova prostě jako dělám. Ale vidíte, že mám i samozřejmě sluchátka, pokud by bylo potřeba to použít, tak používám.
1: Ano, tady na zdi vidím, že visí sluchátka. Ještě si všímám, že na jedné celé zdi vaší dílny je pěkná černobílá kresba kovářů.
2: To jsou mý zaměstnanci. Když se na ně podíváte, jsou opravdu jakoby vykreslení jedna k jedné v životní velikosti. Je to kopie španělského malíře Velázqueze, který svého času namaloval obraz Vulkanova kovárna. A je tam Vulkanus, ten je prostřed. Vedle něho je kyklop, který mu přitlouká a ten kolem jeho je ta svatozář, tak to je bůh Apollon a Vulkanovi zrovna sděluje, že jeho žena, Vulkanova žena, Vulkanus měl nejpěknější ženu Afroditu, prostě kamarádí s někým jiným kromě něj a vidíte ten výraz v očích, že tomu jako nevěřil, protože opravdu byl v té kovárně víc než doma.
1: Říká Zbyněk Pechál, umělecký kovář, vaše dílo, vaše kresba?
2: Musím přiznat, maloval jsem ten portál, dal jsem tomu vlastně jako ten 3D námět, ale k kreslila to moje dcerka s kamarádkou.
1: Šikovná. Jakoby vystupovali z té zdi.
2: Ano. Jsou to zaměstnanci, za které nemusíte platit žádné odvody.
0: Říká prozatím v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava umělecký kovář Zbyněk Pechál. No a za chvíli prozradí třeba i to, co vyráběl pro Indiány v Peru. Teď už další písnička, ta nejbližší s Valdemarem Matuškou.
3: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Cenu Vladislava Vančury letos získal umělecký kovář Zbyněk Pechál. Nejen, že svou práci udržuje při životě staré kovářské řemeslo, ale také jeho tajemství předává následovníkům. Do jeho dílny v Jelešovicích na Opavsku totiž chodí kovat i děti. Pod ruce mu nahlédla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: My tady mluvíme o vybavení vaší dílny a vaše dílo je tady někde k vidění? Máte tu něco schovaného?
2: No, po stěnách, jak vidíte, tak je pár kousků reliefu měděných. Převážně si nechávám kusy, které prošly nějakýma výstavama, nějakýma soutěžima a dostali cenu. A pokud se líbí, tak dělám zákazníkům jako jejich kopie. Takže tady toto jsou mi, jak se říká, jako nerozluční přátelé. Tady například je kůň, který získal ocenění na Mezinárodní kovářském fóru na hradě Helštině. A ostatní, když se podíváte jako dokola, tak tam je Veroničina rouška s otiskem Kristovy tváře. A ostatní drobnosti, které tady prostě jako visí, tak jsou to výrobky, s kterými jsem se prezentoval na akcích v rámci České republiky i mimo. A každý kovář, který jde někde prostě jako předvádět, tak by měl samozřejmě vystupovat před obecenstvem jako profesionál, protože nikdy neví, kdo se na něj dívá. Takže mám všechny ty výrobky své dopředu odzkoušené doma, jestli se vlezu do času, jestli budu schopen to tam prostě jako profesionálně předvést a ty prvotiny tady všude visí. No, jeden z takových výrobků, možná by se dalo říct jako exotických, jsou tady ty rolničky. Dělal jsem je pro Indiány z Jižní Ameriky z Peru.
1: Vaše výrobky se dostaly opravdu daleko.
2: Ano, oni je používají šamani při těch rituálech. Na každém prstu mají jednu tu rolničku a v každé té rolničce je jiný kámen. Krabičky mi přišly vlastně jako letecky z Ameriky. A byl tam křišťál, byl tam topaz, já nevím, ametyst, diamant, meteorit. A tady v těch vzorcích, co tu mám, tak mám kuličky z ložisek, jo, ale tím, že byl v těch originálech každý ten kámen jiný, tak opravdu hrál jinak.
1: No, vy jste teď získal ocenění tady od obce Haj ve Slezsku. Co to vlastně bylo? Pane Pechále.
2: No, ocenění mě samozřejmě mile překvapilo a zavázalo do budoucnosti prostě pro tu svoji práci. Působím tady v obci de facto odmala a nějakým způsobem se snažím to, co je mi vlastně jako blízké, a to je to kovářské řemeslo, jak to je zpracování železa, tak ostatních kovů. Prostě propagovat a, jak se říká, nebát se jít z kůži na trh. Jezdím po uměleckých školách, v základních uměleckých školách. Chodí tady děti ze školy vlastně na takové ukázkové dopoledne, kde opravdu každý si šáhne na ty základní kovářské techniky, já nevím, sekání, skrucování, torzirování. Je to potom jako legrační, že to není jenom lidský. Když si někde vykovají hřebík, ale když opravdu dostanou kus toho materiálu a učím je klepat i ve dvou. A to znamená, jeden je jako kovář a druhý je pomocník i vlastně jako děvčata. Zapojuji jako do toho, je to strašně fajn, protože ty děti to baví.
1: Učíte je tomu starému řemeslu?
2: Učím je tomu starému řemeslu a učím je jedné věci, že tyto výrobky, které dělám nebo děláme, protože ještě existujeme vlastně jako kováři v republice, tak mají hodnotu do budoucna. Já vždycky říkám zákazníkovi, dávám vám za ruku 100 let, jo, takže nakreslím všecko jednak jedné, nepoužívám počítač, všecko dělám ručně, jsem tak jako vlastně jako naučen od svých učitelů a od lidí, od kterých jsem vlastně jako nasával ty vědomosti. A všecko dělám, jak se říká, jako v zlatém řezu, jako golden schnitt, to je základ vlastně té umělecké kovařiny.
1: Vysvětluje Zbyněk Pechál, umělecký kovář. Z Jelešovic Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Možná se chystáte o letošních prázdninách navštívit také nějaký ten zámek. A tak celé léto pro vás máme na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava tipy, kam se vydat. Průvodcem zámeckým létem je František Kinský a ten vás pozve i dnes na další z řady zámku Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: Kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak, od dob Marie Terezie.

0: Asie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
1: Silva Tarukové měli i politickou moc.
0: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodejem Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
1: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
0: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
1: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
0: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli i Brian Adams, pak 16. hodina, s ní také aktuální zprávy. Dovíte se například, že prezident Petr Pavel absolvoval preventivní prohlídku před týdnem. S jakým výsledkem, řekneme v 16 hodin. Po 16. hodině humoriáda, hostem té dnešní čtvrteční by měl být Petr Salava. Tak příjemný poslech a pěkné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Petr Pavel je podle lékařů schopný dál vykonávat prezidentské povinnosti. Ostrava rozšiřuje mapu přístupnosti o budovy, kde fungují odlehčovací služby pro handicapované. Oprava krajské silnice zkomplikuje dopravu z Frýdku Místku do Palkovic. Zítra bude slunečný den, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem. Kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. Do ostravské mapy přístupnosti s informacemi pro lidi se sníženou pohyblivostí přibudou i sociální služby. Město nechává zmapovat budovy s odlehčovacími službami. Mapa funguje 10. rokem a obsahuje informace o bezbariérovosti zhruba 2000 míst. Podle radní Markéty Langrové z Hnutí ANO obsahuje taky údaje o všech zastávkách hromadné dopravy.
2: Takřka 1000 objektů z oblasti zdravotnictví, veřejné správy, služeb a i ze sféry kultury či gastronomie je již uveřejněno na interaktivní mapě. Nově přibývají pobytové odlehčovací služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů. Informovala o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun a 22 haléřů. To je o 77 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července. Krajští silničáři zítra začnou s opravou silnice z Frýdku Místku do Palkovic. Pracovat budou na asi kilometr dlouhém úseku od okružní křižovatky u Místeckého lesa po začátek Palkovic. Stavbaři budou měnit povrch komunikace, včetně podloží. Práce vyjdou na 15 milionů korun.
3: Silnice bude průjezdná Kyvadlově jedním pruhem. Od 27. července do 13. srpna pak bude cesta uzavřená úplně. Omezení se dotknou i autobusové dopravy. Některé zastávky budou dočasně mimo provoz. Autobusy a nákladní auta budou jezdit objížďkou přes Chlebovice. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno, postupně až jasno. V pátek pak očekáváme většinou slunečné počasí. Odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně je na silnici 1/48 mezi 70. a 74. kilometrem průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne. Musím říct, že jsem se moc těšil do humoriády.
4: Tak to je bezvadné.
5: V další době.
4: Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou. A k tomu humory s Kučerou a Salavou. Co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
5: Výborně.
1: Humoriáda.

0: dnešní humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café, tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna láhev velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampičko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to je
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampičko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60 nám od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí, tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Proto je při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od desátého okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Já měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Rosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuju moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný, aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Salava a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
5: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, abych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják. A on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
4: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
5: určitě.
4: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává, přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi?
6: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: My vás taky.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
4: Slyšíme.
6: No, takže no. Zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympaťák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
4: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
5: Mějte se moc hezky.
4: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
4: Dobrý
7: a dávám
4: den.
7: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
4: Píšeme si a děkujeme, dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás, Petra Zelhoty.
5: Zdravíme Petra.
8: S panem Novotným.
4: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
8: S panem Novotným.
4: Dobře, pana ano. Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
5: Dobrý
9: Petře.
5: Dobrý den.
9: přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
5: no,
9: do nového dne všem posluchačům.
4: Děkujeme.
9: Moriádnice Růža z Rychnovska.
4: Tak, těšíme se na slyšenou. I s vámi, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Karel Bojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
5: Zdravíme.
2: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné. Děkuji.
5: Děkujeme.
4: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
5: Dobrý den.
10: Chci vám počkat dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
4: Ano, Petr Pavel.
10: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi a ukažte mu vaše obrázky.
4: Provedu.
10: Já vás mám na internetu a zrovna před čtyřem se dívala, co vám tam přibylo.
4: No.
10: V té vaší galerii.
4: To
10: takže
4: je dobře.
10: Vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
4: Já vám moc krát děkuji.
10: Ať vám nevyskne malba a nezasne štětev.
5: Tak děkujeme.
4: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
11: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rígrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tam ta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zneckít, nakopnou. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, než škrtíte, než čtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, berte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazevníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1,37 korun. Facka mířená 2,15 korun. Facka s rozbijem 5,10 korun. A proto neperte se doma, perte se u nás!
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salva má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschla. Tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici, a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka, a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody poník,
2: nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarády, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer,
3: obzvláště dámy. Dobrý večer,
4: stačí.
3: Dámy.
4: Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
4: A my bychom měli...
3: Bychom měli?
4: Ano, ano, ne. Pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. A je dobře, že jsi připraven.
3: Tak je chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Určitě bychom.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme...
3: Helmut
4: je
3: Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán,
3: párový,
4: že, a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
4: ano,
3: orgán.
4: Správně, ano.
3: Dvě plíce,
4: ano,
3: dva orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce, a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: patřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
3: Zdravím.
1: Zdravíme.
2: A já bych určitě hlasoval pro naše debíky.
1: Máme zapsáno, mějte se, naslyšenou.
2: Díky. Jméno jsme chlapi.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Zdravíme, tady Honza. Já vás zdravím všichni,
1: že
4: studiu. Chtěl bych se vyslat pro Ačko.
1: Dobře, máme zapsáno, hlas pro Mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
5: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
1: Tak děkujeme pěkně.
3: Velké díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme
6: dobré
1: povídat.
6: Dobré odpoledne, tady František Rok nad Vltavou, zdravím vás, pánové, pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavla vás taky. A
1: tak
6: chtěl
1: je
6: bych jenom vědět, no, jestli bude pokračovat, ponáž minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
3: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
6: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy.
3: Ano, ano, ano, letos...
6: Co s těma nožičkama?
3: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
1: A vodnické nožičky.
3: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
1: Tak jo,
3: tam bude.
6: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
1: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
3: Nový Oldřichov 15.8. výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
1: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
3: Ano.
1: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
7: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
8: Neologismus, a to je...
7: To jsou novotvary.
8: To jsou novotvary, ano.
7: Nově vznikající slova.
8: Já sám takové slova vymýšlím.
7: Ano.
8: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, blbánek.
7: Ano.
8: Trotlenko, trotlájev.
7: Ano, ano, tak...
8: Dementinko.
7: Ano, tak právě...
8: Vytrubenko, dobrý
7: ano,
8: den,
7: ano, neukazuj vytrubenko. Konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak... Konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
8: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už
7: ne,
8: neplatí.
7: Mýlíš se?
8: Řada přísloví neplatí.
7: Platí všechny.
8: Nepak? Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
7: To nevím.
8: Ne. Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
7: No,
8: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
7: Hele, zadrž to. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
8: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
7: A pozor.
8: Ho?
7: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
8: Koho?
7: Eufemismus.
8: Eufemismus jsem možná.
7: To je změkčování.
8: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Vlastně... Teď beru prášky na změkčování jater.
7: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
8: Ježišmarja.
7: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
8: Nepořádek.
7: No.
8: Tak já jsem včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000.
7: No.
8: A tam by vyluxovala šrajtofly.
7: Ano.
8: To je paráda. Takhle se má mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
7: Ano.
8: Krásně jsme to slovo
7: takže
8: nahradili.
7: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrund.
8: Ano, česky správně cugrund.
7: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
8: A for-

0: aforismy.
1: No, nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
0: ty?
1: Epigramy, já jim říkám pepigramy, že jo, pepigramy, no jistě.
0: Ano.
1: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
0: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
1: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
0: Opatrně.
1: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné.
0: Velmi
1: to
0: opatrně.
1: Moc líbit,
0: ano.
1: Lepší jarní osení,
0: no,
1: nežli stará tráva.
0: Ano.
1: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
0: Děkujeme.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik dva pepíci, mladý a náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, disc jockeye Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
3: aby
4: bylo
3: co hrát.
4: To hlavní, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak dále. Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
3: Tak za prvé je těžký život disc jockeye, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný, tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme, já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Ne, to se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mydlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě. Úklid u nás doma. Prostě ona není pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se jí ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, vidíte? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka. Ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak. Ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď olympik jako za mladá, doslova,
2: přesně,
1: to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přeji hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Hasiči dál bojují s požárem v centru Zlína. Lidé by se neměli k místu přibližovat. Vláda podle premiéra Babiše plní své programové prohlášení. Lichnov opraví cestu kolem kostela v místní části Dubnice. Zítra bude slunečný den, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kuciánová. Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu. Požár pomáhá hasit i vrtulník s bambivakem. Část zasažené budovy se zřítila. Na místě podle hasičů nejsou zranění. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusina by se lidé ve Zlíně neměli k místu přibližovat.
2: Všechno určitě uvidí prostřednictvím televizních štábů. Na místě jsou tiskoví mluvčí, jak hasičů, policie, města, kraje. Takže ty informace dostanou, je zbytečné, aby tady vzdechovali ty látky, které vznikají při tom požáru a poškozovali si své volně zdraví.
1: Zásah podle něj bude trvat až 3 dny. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Vládě se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO daří plnit své sliby. Za největší úspěch označil nízkou inflaci nebo snížení cen energií. Babiš to řekl na bilanční tiskové konferenci k prvnímu půl roku vládnutí. Předtím celý den postupně jednal s jednotlivými šéfy rezortů. Babiš se teď chce zaměřit na český státní rozpočet pro příští rok, ale i rozpočet Evropské unie.
3: To bude Evropská rada koncem listopadu tohoto roku, která bude vyjednávat a možná i rozhodne o příštím rozpočtu Evropské unie na leta 2028 až 2034.
1: Opoziční strany ale hodnotí první půlrok Babišovy vlády kriticky. Třeba podle předsedy ODS Martina Kupky nenaplnila své předvolební sliby v oblasti školství nebo sociálních služeb. Radnice v Lichnově na Bruntálsku chystá opravu cesty kolem obecního kostela v místní části Dubnice. Obec má hotový projekt a získala stavební povolení. Vedení Lichnova se teď snaží sehnat na stavbu peníze. Pokud se to podaří, rekonstrukce začne příští rok, říká tamní starostka Marta Otisková z hnutí STAN.
4: Místní komunikace kolem kostela v Dubnici je už od pohledu rozbitá a vede právě kolem kostela, kolem kulturní památky a chtěli bychom zajedno teda zkulturnit prostředí kolem kostela a také samozřejmě zlepšit pojízdné vlastnosti.
1: Letošní diskuzní fórum Melting Pot, které je součástí festivalu Colors of Ostrava, nabídne více než 150 řečníků. Budou debatovat třeba o umělé inteligenci, budoucnosti Evropy, partnerských vztazích, duševním zdraví, vědě nebo medicíně. Program na 7 scénách nabídne každý den přes 40 hodin debat, rozhovorů, workshopů a filmových projekcí. Uvedli to organizátoři. Festival Colors of Ostrava se koná od 15. do 18. července v dolní oblasti Vítkovic.
0: Počasí.
1: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno, postupně až jasno. V pátek očekáváme většinou slunečné počasí. Odpoledne pak přechodně nárůst kupovité oblačnosti. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Třinci v ulici Husová zasahují složky IZS u nehody osobního auta a chodce. Počítejte tam se zdržením.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Jaký byl ten dnešní 9. červencový den v Moravskoslezském kraji? Řekneme si mezi 17. a 18. hodinou. Určitě stručně, jasně i přehledně. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se v našem kraji událo. Pro vás mapujeme, jako vždy zmíním alespoň dvě témata. Omezení pro osobní auta i autobusy i několika týdenní úplná uzavírka. To vše na Frýdecko-Místecku, kde konkrétně, řekneme za chvíli. Obyvatelé Ostravského sídliště od jara špatně spí kvůli hluku z motorů silných aut. Kde konkrétně a co je tou hlavní příčinou, co je důvodem, i to se od nás dovíte. Ovšem, zpravodajský souhrn dnešního dne s Lucí Kociánovou, ten přidáme už po písničce. Nejprve holky a písnička Mám ráda. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Nezaměstnanost se v Moravskoslezském kraji za poslední měsíc nezměnila a zůstává na 6,8%. Lidí bez práce v červnu ale mírně ubylo. V evidenci je jich aktuálně zhruba 53,5 tisíce. Nejvyšší nezaměstnanost je stále na Karvinsku přes 10%. Naopak nejnižší je v okrese Opava 4,5%. Nabídka zaměstnavatelů se v červnu zvýšila hlavně na Novojičínsku. Od začátku července v Bohumíně znovu působí asistenti prevence kriminality. Služba ve městě fungovala 10 let. Asistenti skončili loni v prosinci, protože vypršely dotace. Po půlroční pauze se teď vrátili, ale jen 4 místo původních 10. Jejich mzdy do konce roku pokryje dotace ministerstva vnitra. Během léta se asistenti budou pohybovat hlavně v centru města, v okolí vlakového nádraží a na pěší zóně. V centru Orlové na Karvinsku je ode dneška otevřené nové parkoviště pro téměř 70 aut. Podle tamní radnice by se tím měla částečně vyřešit kritická situace s nedostatkem odstavných ploch na nejlidnatějším sídlišti. Potíže způsobila rekonstrukce stálého parkovacího domu. Nová plocha pro auta v supermarketu v ulici Františka Sokola Tůmy je zatím provizorním řešením. V Ostravě otevřela kavárna Po tmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu, spolehnout se musí na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolina. Pak se přesune do areálu Dolní Vítkovic na festival Colors of Ostrava. V centru Opavy je znova obnovená naučná stezka zaměřená na stromy v parcích. 20 zastavení popisuje historii vzniku parků, které nahradily někdejší městské hradby. Zachycuje také podrobnosti o vzácných dřevinách. Na nové podobě stezky se podíleli studenti střední školy průmyslové a umělecké. Festival romské kultury Arafest se dnes vrací do Ostravy. Ve dvou dnech nabídne například divadelní představení, ale i koncerty nebo vernisáž. Součástí programu jsou také kreativní dílny pro děti a mládež. Vstupné je dobrovolné. Festival začíná dnes v 19 hodin divadelním představením, jak si přejete ve staré aréně.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji a začínáme na Frýdecko-Místecku. Právě dnes totiž začala oprava silnice mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi. Stavbaři tam budou pracovat až do 19. srpna. Na detaily se ptal Vítek Goršanov, reportéra Františka Kuči.
1: Na co by se tedy měli řidiči mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi připravit?
2: Tak ta omezení budou mezi kruhovou křižovatkou u Místeckého lesa po začátek Palkovic. Ten úsek je něco přes 1 kilometr dlouhý. Harmonogram uzavírek bude následující. Ode dneška do 26. července projedou auta jedním pruhem Kyvadlově. Tu dopravu tam budou řídit semafory. Od 27. července do 13. srpna pak bude cesta uzavřená úplně. No a od 14. do 19. srpna pak bude opět jednosměrný Kyvadlový provoz. Během částečných uzavírek ale bude platit úplný zákaz vjezdu pro nákladní auta nad 3,5 tuny, ta budou muset místo obět přes Chlebovice.
1: Jak to bude s autobusovou dopravou?
2: I autobusová doprava bude omezená, celkem bude dočasně mimo provoz 8 zastávek autobusů. Nebudu je všechny jmenovat, změny lidé najdou na stránkách krajského koordinátora dopravy kodis.cz, tam jsou taky výlukové jízdní řády. Jinak autobusy budou také objíždět mimo jiné tou trasou přes Chlebovice.
1: Co všechno tam budou stavbaři dělat?
2: Budou měnit celý povrch vozovky, včetně recyklace podloží, zpevní také krajnice, opraví propustky pod cestou a jeden most. Celkové náklady vyjdou na zhruba 15 milionů korun a to všechno zaplatí kraj ze svého rozpočtu.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: kapela Lucie na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava ten dnešní čtvrteční den v kraji pokračuje. Obyvatelé sídliště v Ostravě Zábřehu mají od jara po nočním klidu. Na nedalekém parkovišti se totiž v noci setkávají majitelé silných sportovních aut. Předvádějí, co jejich auta umí, turují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
1: Sobota, 11 hodin večer, obchodní centrum právě zavřelo a na parkovišti se schází asi desítka silných aut. Obyvatelům sídliště v Ostravě jich se už nějakou dobu nespí zrovna nejlépe.
2: Co jsou tepla a co není na cestách náledí, tak je to každý večer. Turujou, nedá se spát.
1: S Kristianem Dominikem Paušem si povídáme v pátém patře osmipatrového paneláku v Ostravě Zábřehu. Jak moc hlasité to je?
2: Takový rachot, jako kdyby vám projížděli bytem. No, to vás fakt jako zbudí z hlubokého spánku.
1: Sídliště je od parkoviště, kde se noční srazy konají asi 300 metrů daleko. Obyvatelé paneláku někdy zavolají policii. Letos už 8krát a padla jedna pokuta na místě. Potvrzuje mluvčí městské policie Ostrava Helena Badurová.
3: Řidiči a majitelé vozidel se popsaným chováním mohou dopouštět zejména rušení nočního klidu, případně porušování bezpečnosti silničního provozu. Při zjištění porušení nočního klidu mohou strážníci uložit blokovou pokutu do výše 10 000 korun nebo věc postoupit správnímu orgánu.
1: O nočních srazech silných aut ví i policie České republiky. Podle mluvčí Nikol Bočkové ale většinou nemají co řešit.
4: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
1: Jediná rada od policistů zní, že obyvatelé sídliště mají pokaždé, když hluk z aut překročí běžnou míru, volat linku 158 nebo 156. Kristián Dominik Paušo má ale pocit, že čím víc na problém upozorňuje, tím se majitelé silných aut chovají hůř. Tuhle hru nervů je ale připravený hrát až do chvíle, dokud se to nezlepší. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: A pojďme přidat další téma. Den v kraji pokračuje a my se budeme věnovat na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava nezaměstnanosti. Aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji je 6,8%. Bez pracovního místa bylo ke konci června přes 53,5 tisíce lidí. Dnes zveřejnil Úřad práce nejnovější statistiky a tak detaily pro naše vysílání připravil Martin Knitl.
1: 6,8% je stejné číslo jako ke konci května, přesto se ale situace mírně změnila. Celkově ubylo zhruba 350 uchazečů o zaměstnání a projevilo se to hlavně na Karvinsku a na Opavsku. Na Karvinsku i přesto zůstává nejvíce lidí bez práce ze všech okresů. Moravskoslezský kraj je v tomto pohledu stále rozdělený na dvě části, dodává Petr Prokop, ředitel krajské pobočky Úřadu práce.
2: Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší, než je celorepublikový průměr, vykázali v červnu čtyři okresy. A to konkrétně Karviná, Bruntál, Ostrava a Nový Jičín.
1: No a když bychom to porovnali s loňským rokem ve stejné době, tak nezaměstnanost v našem kraji je teď vyšší o téměř 1%.
0: Změnila se nějak třeba i poptávka zaměstnavatelů?
1: Firmy chtějí hlavně montážní dělníky, seřizovače, uklízeče, svářeče, řidiče nebo obsluhu vysokozdvižných vozíků. Prohlubuje se ale jakýsi nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Tak třeba u administrativních profesí je poptávka velká a nabídka malá. Na jedno nabízené místo připadá téměř 60 zájemců. Naopak u dělnických profesí je to přesně obráceně.
0: Kolik je vlastně volných míst v celém kraji?
1: Je jich teď aktuálně necelých 7 tisíc, dokonce jich napříč krajem mírně přibývá, ale důležitá je struktura a obsaditelnost volných míst a to je v našem kraji často problém. Ještě dvě čísla přidám, týkají se nezaměstnanosti dvou zvláštních skupin lidí. Jsou to uchazeči se zdravotním omezením a taky absolventi škol, tedy nejmladší nezaměstnaní. Ještě jednou tedy Petr Prokop z Úřadu práce.
2: V evidenci bylo 7307 osob se zdravotním postižením, což představuje 13,6% z celkového počtu nezaměstnaných. Dále bylo registrováno 1979 mladistvých a absolventů všech škol, což je 3,7%.
1: Takže zhruba každý šestý nezaměstnaný v našem kraji je buď to absolvent, anebo člověk se zdravotním handicapem.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Michael Jackson ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava a také naše hodinka nazvaná Den v kraji. Kam se vydáme tentokrát? Zůstaneme v Ostravě. V centru města totiž otevřela kavárna Potmě. Mobilní kontejner nadačního fondu Českého rozhlasu bude před forem Nová Karolina do nedělního večera. Potom se ale přesune do areálu Dolních Vítkovic, kde budou nevědomí baristé vařit kávu pro návštěvníky festivalu Colors of Ostrava.
1: Není mi to příjemné a těším se, až odejdu.
2: Takže je to výstup z komfortní zóny tady.
1: Je, jako neumím si to představit, že by se mi tohle stalo, no.
3: Paní Ondřejka přišla se dvěma kamarádkami. Setkali jsme se až uvnitř, takže netuším, jak ženy vypadají. Na stole jsou kromě kávy i pastelky na kreslení.
1: A já jsem psala, já nesnáším kreslení, takže já jsem psala dopis, ale já jsem ho ztratila na zemi.
4: Víte, trošku ošahám, je spadl papír.
3: V kavárně je několik stolů s lavicemi vedle sebe. Nevidomí návštěvníky provází, další je obsluhují. Mě ke stolu usadila Anna Kiktová.
5: Většina lidí přijde, má na ruce svítící hodinky, v kapse telefon, takže řekneme mu, že samozřejmě nic svítícího k nám dovnitř nesmí, protože někdy se třeba stane, že má někdo svítící boty nebo podobně, takže ještě se občas stane, že si dáme zastávku a boty sundáme, nebo třeba otočíme tričko na ruby a tak podobně.
3: U stolu si pak hosté mohou objednat kávu, čaj nebo třeba jen vodu.
5: U nás je důležité, aby kdokoliv, kdo bude cokoliv potřebovat, tak si zavolal, protože na mávání u nás nikdo nepřijde. Někdy se stane, že třeba si tady celá kavárna začne zpívat. V naprosté většině, prostě 98% lidí odchází a má pusu od ucha k uchu.
3: Kavárnou Potmě se snaží nadační fond Českého rozhlasu přiblížit lidem svět nevidomých a lidí se zrakovým handicapem. Hosté si mohou průvodci a baristy popovídat a zjistit tak víc o jejich životě. Ještě letos budou nevidomí servírovat kávu taky na festivalu Colors of Ostrava a na podzim v Opavě nebo v Olomouci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pokud jste si rádi poslechli Evu Farnou, tak to bylo na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji a přidáme také informace o počasí. To už ale na našich frekvencích vítám Marii Glofákovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, která má dnes dokonalý přehled o tom, jak to s počasím vypadá. Marie, hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Takové krátké ohlédnutí za dnešním dnem, co se počasí týká v Moravskoslezském kraji, jaké by bylo?
1: Tak převažovala spíše velká oblačnost, lokálně se vyskytovaly přehánky, tak v takovém nějakém pásu, řekněme, od Opavy až po Beskydy, nejvíc jich v okolí Beskyd, úhrny tak do 1 mm. Vítr foukal je nadále většinou nějaký mírný, severní až severovýchodní, mezi 2 až 6 metry za sekundu. Teploty se dnes vyšplhaly nejčastěji na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Takový byl dnešní den, tedy čtvrtek. Jaké jsou vyhlídky dále? Předpověď pro noc a zítřek vypadá jak?
1: Tak teď zpočátku bude té oblačnosti hodně, v průběhu noci by se mělo vyjasňovat, nebo téměř vyjasňovat. Teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 15 až 11 stupní Celsia a vítr zeslábne, bude foukat jenom slaboučký do 4 metrů za sekundu.
0: A dále?
1: Zítra ráno bude celkem málo oblačnosti, v podstatě by mělo být jasno nebo skoro jasno. V průběhu dne očekáváme opět přibývání oblačnosti.

0: ovšem bez srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia. Vítr bude ráno a večer slabý, v průběhu dne se rozfouká a bude foukat mírný severozápadní vítr mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: To byla předpověď počasí pro noc a zítřek, tedy v pátek, co víkend. Jak bude v sobotu a v neděli?
0: V sobotu očekáváme ráno ještě slunečné, ale v průběhu dne bude oblačnosti přibývat a výjimečně se mohou objevit přehánky zhruba v podobném pásu, jako jsem popisovala ohledně dneška, mezi nejčastěji od Opavy směrem na jihovýchod. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia a nejvyšší denní mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, přechodně v průběhu dne se rozfouká na mírný severní až severovýchodní mezi 2 až 5 metry za sekundu. V neděli očekáváme převahu velké oblačnosti lokálně s přehánkami. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia a nejvyšší denní mezi 19 až 23 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu. Teplej bude v pondělí, kdy se očekávají teploty mezi 22 až 26 stupni.
1: Jak se bude vyvíjet počasí v těch dalších dnech, to vše už víme. Za předpověď za to dnes děkuji Marii Glofákové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemný podvečer.
0: Hezký podvečer a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Takové bylo krátké ohlédnutí za dnešním dnem v Moravskoslezském kraji. Jaký byl ten s datem 9. července? Už víte. A co zítra? V zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava vám mimo jiné zprostředkujeme návštěvu míst, ve kterých je první český kvantový počítač. Jde o Národní superpočítačové centrum při Vysoké škole báňské. O jehož služby stojí vědci z oblasti zdravotnictví, chemie nebo fyziky. Nahlédneme také do zákulisí nového ročníku druhé fotbalové ligy, který bude mít spoustu zástupců z našeho regionu. Tradiční účastníky Opavu a rezervu Baníku nově doplnila Karviná, kterou svaz vyloučil z nejvyšší soutěže kvůli korupci. No a čeká nás i návštěva ostravského domova Mikasa, který se ocitl bez peněz. Zařízení, které pečuje o klienty s poruchou autistického spektra a náročným chováním, má finance na provoz zhruba do poloviny září. Detaily nabídneme zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Přeji příjemný poslech dalších minut a hodin našeho vysílání. Den v kraji, ten dnešní, je opravdu u konce. Hezký podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda podle premiéra Babiše z hnutí ANO plní svůj program. V Českotěšínském Dolním Žukově zítra zkomplikuje dopravu oprava elektrického vedení. Karviná přeměňuje přednádražní prostor na zelenější místo. Zítra bude slunečný den, teploty až 24 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Vláda podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše plní své sliby. Řekl to po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. Jednal s nimi o plnění vládního programu za půl rok vládnutí. Podle premiéra zvládl kabinet inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice hodnotí první půl rok Babišovy vlády naopak kriticky. Kabinetu vytýká chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Podle místopředsedy poslanců KDU ČSL Benjamina Činčily vláda nedělá politiku pro lidi tak, jak slibovala.
3: Je tady spousta věcí, které se dějou tak jako za mlhou, že se řeší prostě, kdo kam pojede na výjezd do zahraničí, ale neřeší se to, že se rozvolňují rozpočtová pravidla, neřeší se to, že se tady zbytečně útočí na veřejnoprávní média, a vlastně i třeba na Ústavní soud nebo na Českou národní banku. Tohle jsou věci, které jsou podle mě vizitka prvního půl roku vlády Andreje Babiše.
2: Řidiči musí zítra počítat s omezením na Ropické ulici v městské části Dolní Žukov. Dopoledne tam budou elektrikáři opravovat elektrické vedení a měnit sloupy. Práce postupně zkomplikují dopravu a silnice nebude průjezdná. Objízdná trasa povede po ulici Záplotí. Provoz autobusů se nemění. V Budišově nad Budišovkou skončila rekonstrukce historické budovy radnice. Opravy si vyžádala špatný technický stav budovy a problémy se statikou. Za zhruba 3,5 milionu korun už jsou všechny práce hotové, potvrdil to starosta Budišova Patrik Šram z ODS. Město využilo krajskou dotaci na podporu znevýhodněných oblastí.
4: Stavební úpravy budovy radnice v Budišově hlavně zahrnovaly opravu fasády a statické zabezpečení, protože budova vykazovala poruchy, takže budova se musela svázat. Následovaly nové dveře, nějaké kovářské prvky, vše je v památkové zóně, to znamená po dohodě s památkáři, a vevnitř se instalovala nějaká audiovizuální technika.
2: Karviná upravuje přednádražní prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. V rámci projektu tam přibylo 24 nových stromů a přes 300 keřů. Podle náměstka primátora Lukáše Rašika za Socdem mají úpravy ochladit přehřívané části prostoru a lépe hospodařit s dešťovou vodou.
5: Proměna přednádražního prostoru je dalším konkrétním krokem, kterým naplňujeme dlouhodobou snahu o zelenější a příjemnější město. Místo, kterým denně procházejí stovky lidí, získává novou modernější podobu s důrazem na zeleň, hospodaření s dešťovou vodou i celkovou kvalitu veřejného prostoru.
1: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno, postupně až jasno. V pátek pak očekáváme většinou slunečné počasí, odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Hlučíně se v ulici Ostravská srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přeji vám hezký podvečer. Po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava je jasné, že písničky na přání v ostravské rozhlasové rodince mají svůj prostor a čas právě v této hodině. první půlce hodiny určitě na ně dojde, v té druhé si dáme hudební klub, pozvání do Harendy, čtvrteční Harendy. Mám pro vás i dnes tak příjemný poslech a hezký podvečer.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Do té dnešní čtvrteční ostravské rozhlasové rodinky nám píší z městského klubu seniorů v Karviné z ulice v Aleji a prosí nás o hudební gratulaci. Právě dnes 9. července slaví krásné narozeniny paní Milada Vilčková. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody v životě. To přejí všichni členové i výbor klubu.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidávám další blahopřání k dnešním narozeninám. Ještě jednou, tentokrát pro členku městského klubu seniorů z Karviné z ulice v Áleji, a tou dnešní oslavenkyní je také paní Halina Ružovská. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti i pohody v životě. To přeje za všechny také pan Jaroslav Kempný.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Také s ostravskou rozhlasovou rodinkou dávám k dispozici telefonní linku 59 611 22 66 a ještě připomenu, kdo dnes slaví. Svátek mají Drahoslava nebo Drahuše, tak milé dámy, vše nejlepší k svátku. A vše nejlepší také dnešním oslavencům narozenin vám, kteří jste se narodili 9. července.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Krásný červencový podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Je tady prázdninové vydání Harendy, pořadu o klubech, kapelách a hudebních osobnostech moravskoslezského regionu a okolí. Harendu pro vás připravil a celým pořadem vás provede Igor Vašut. Vy, milí posluchači, kteří posloucháte Harendu pravidelně, dokonce i o prázdninách či dovolených, už dobře víte, že si v letních měsících nezvu na rozhovor žádné hosty, ale že v jednotlivých vydáních zvu naopak vás na některé zajímavé hudební akce, kterých jsem se za poslední rok zúčastnil nebo kterých se teprve zúčastnit hodlám. Nejinak tomu bude i dnes, já vám ale hned v úvodu neprozradím, kamže se to dneska vydáme. Tak pozorně poslouchejte a třeba tipujte.

Nerad bych vás, zkušené hrandáky, podceňoval a už dopředu avizoval, že se vám nepodařilo určit lokaci koncertu, příležitost, u které byl konán, a hlavně interprety, kteří hráli a zpívali. Tahle hádanka je opravdu tvrdý oříšek, i když pokud někdo z vás typoval třeba gorolské slavnosti někde v oblasti Slezských Beskyd v Lomné nebo dokonce v Jablunkově, tak byl odpovědi docela blízko. Z Jablunkova totiž pocházela zpěvačka, hudebnice a skladatelka Nicole Kantorová. K jejíž tvorbě se budeme minimálně ve dvou dalších vydáních Harendy vracet. Od Nicolčina odchodu do hudebního nebe, protože jinam se ani tahle úžasná osůbka na konci své hudební cesty vydat nemohla, letos v červenci uplynulo už 20 let. Vzpomínání na Nicolku, která se rozloučila s pozemským světem ve svých 29 letech, mělo několik fází a logicky se vždy jednalo o nějaký koncert. Ten, ze kterého si hrajeme dnes, se odehrál 24. listopadu loňského roku v malém ostravském klubu Komůrka, který je součástí divadla Arena. A to jste opravdu uhodnout nemohli. Leda, že byste byli na koncertě přítomni. První písnička ještě nebyla z Nicolčina autorského pera. Šlo o lidovou píseň z oblasti, kde vyrůstala a kterou jí poslal její strýc Otmar Kantor se svým spoluhráčem Danielem Drongem. Píseň byla ale zamýšlena i jako narozeninový dárek pro Nicolčinu maminku Jiřinu, která v loni na podzim oslavila své kulaté životní jubileum a pro níž se taky celý koncert uspořádal a nesl název Nebeský koncert pro Jiřinku. Na koncertě vystupovali především žáci, studenti a pedagogové ostravské muzické školy, do jejíž historie se Nicole nesmazatelně zapsala, co by žačka bývalé ředitelky a hlasové pedagožky paní magistry Miloslavy Soukupové. My si teď pustíme dvě písničky, tu první, Kdo jsem, co jsem, zaspívá Anička Nováková za doprovodu kapely Smetana života. A v té druhé, Žirafa, se k ní přidá její maminka Sandra Nováková, bývalá členka uskupení Zrcadlové sestry. Za doprovodu klavíristy Tomáše Košťálka.

minulé koncerty, ale hlavně na umělkyni Nicole Kantorovou. V minulém vstupu jsme si řekli, že hrajeme sice písničky Nicole Kantorové, ale interpretují je posluchači Lidové konzervatoře a muzické školy na koncertě v Ostravské Komůrce. Mimochodem, těch kulatých a veselých, ale i těch blůzově namodralých výročí a koncertů s nimi spojenými bylo za poslední rok požehnaně. Bilanční a vlastně svého druhu rozlučkový byl obrovský téměř tříhodinový koncert na Ostravské Janáčkově konzervatoři, kde se 1. dubna představili takřka všichni současní studenti a pedagogové Lidové konzervatoře a hlavně muzické školy. I ti nejmladší předškoláci tu spolu s těmi nejstaršími už v důchodovém věku oslavili 35 let trvání školy, kterou si kdysi vysnila, založila a vtiskla jí svoje vize ředitelka Miloslava Soukupová, která tímto koncertem předala pomyslné žezlo novému řediteli Viktoru Tichákovi. I na Janáčkově konzervatoři zazněly písničky Nicole Kantorové. My se ovšem rychle vracíme do Komůrky, kde si zalítáme společně s Barborou Macháčkovou a tátou Nikolky Standou Kantorem, vysloužilým rockerem za doprovodu kapely Smetana života a v její úplně nejstarší písničce, kterou tahle parta ještě s Nicole dala dohromady. Lítám.

0: V Harendě se dnes vracíme ke koncertu, na kterém v listopadu loňského roku zaznělo na 20 písniček kapely Smetana Života a uskupení Zrcadlové sestry. O jejíž repertoár se starala svojí autorskou tvorbou Nicole Kantorová. Pro dnes se s koncertem v Komůrce rozloučíme dvěmi písničkami právě Zrcadlových sester. Tu první, Perličky, zaspívá Lucie Huláková a ve druhé, nazvané Cikánská poéma, se k ním přidá Tereza Horáková. Přeji příjemný poslech, pohodové letní dny a u pokračování záznamu nebeského koncertu pro Jiřinku se sejdeme zase příští čtvrtek. Loučí se s vámi autor pořadu Igor Vašut.
1: Hodně síly, náš človíčku milý. Přeji pevnost skalních štítů, ať kapky rosy povznesou tě zraněného citu, ať jistota zná své jméno. Vše, co je čisté a přímé, ať je ochráněno. Každý, kdo je masírovaný životní překážkou, může si být jistý, že je osobností a ne lidskou náhražkou.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Lačira tešu karšuni ben. Dnes si budeme povídat s Ondřejem Radičem a Natálií Horňákovou o tom, jak důležitá je pro ně rodinná paměť. Právě díky vzpomínkám svých blízkých poznávají romskou historii, kterou v učebnicích často nenajdou a o níž se ve školách stále nemluví tolik, jak by si zasloužila. Přeji příjemný poslech.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Rytmu Gitano a posloucháte Oroma Vakeren. Pěkný večer. Od konce druhé světové války uplynulo 81 let. V romských rodinách ale vzpomínky na tuto dobu nezmizely. Přetrvávají ve vyprávění a rodinné paměti. Jak na tuto minulost nahlížejí dnešní mladí Romové a Romky? A jak oni přemýšlejí v současném světě? Svůj pohled nám nabídnou Ondřej Radič a Natálie Horňáková. Budou mluvit o tom, jak minulost ovlivňuje přítomnost a proč je důležité se k ní vracet.
1: Když mi to Sarka hovorila, tak přišel po mně mráz. Keďže můj jeden praprastarý otec byl v koncentračnom tábore, byl zajatý a druhý praprastarý otec byl zavražděný kvůli tomu, že byl odboj v Slovenskom národnom povstaní. A myslím, že by to malo být takéto věci připomínané.
2: Já to mám hodně podobně jako Ondřík, protože mě hlavně můj děda povídal, co on jako dítě zažil, protože on zažil koncentrační tábor, když byl fakt malinký. A jeho celá rodina byla zajata, tak to bylo takový pro mě hodně silný a smutný, protože doteďka si na to vždycky vzpomenu.
0: O rodinné minulosti se Natálie dozvídala už od dětství.
2: Můj děda chtěl, abych to věděla. On mi říkal většinou i věci, to jako dítěti by se nemělo říkat. Mě už to začínalo říkat třeba od 8-9 let, no ale chtěl, abych já to věděla.
0: Také Ondřej měl to štěstí, že se u nich doma mluvilo otevřeně.
1: Ale myslím, že moja stará máma mi hlavně tím připomínala to, že ako minulosti ťažko žili a vlastně ako keby jsme takzvaně dnes privilegovaní, že v dnešnej dobe, kedy nie je vojna a máme si z čoho kúpiť to jedlo a že máme to šťastie.
0: Rodinná paměť pro ně není uzavřenou kapitolou, ale živým příběhem, který je dál formuje.
1: Pre mňa osobně to bylo nesmírně obohacujúce. Keď mi to stará máma hovorila, mal som sebe pocit ako keby hrdosti, pretože viem, ako v minulosti žili moji predkovia, moja rodina a motivovalo ma to. Ďalej by som sebe pracoval a pokračoval o svojej kariére alebo tak v živote.
2: Ja to mám hodne podobne, pretože som videla, když mi to môj deda vyprávil, že byl statečný a že vlastne bojoval za to své, za Romy i za svoju rodinu. Že som si řekla, že toto je hodně silný a dalo mi to určitě nějakou motivaci, abych to třeba i rozšiřovala dál.
0: To, co bylo doma přirozenou součástí života, ale přestalo být na školách samozřejmostí.
2: Vůbec to nezmiňovali. I když já jsem třeba někdy chtěla to zmínit, tak moje učitelka mě zignorovala. Na střední škole taky moc ne. Ale tam to bylo spíš takový, že na střední jsem měla hodně oborový předměty. Moc jsme nedávali pozornost na dějepis. Ale na vysoké škole právě to tam hodně, hodně probírají. I já třeba i chodím na hodně přednášek, kde to hodně zmiňují.
1: A proč jsem vzpomněla teda Natálka, to je hrozně smutné, že člověk je nutěný ísť až študovať vysokú školu, univerzitu, aby sa dostal k týmto informáciám. Kde som ja študoval, na základnej škole sa o tom vôbec nehovorilo, na strednej škole to bolo spomenuté medzi rečou. Proste bol holokaust, zabíjali Židov a aj Rómov. No tak medzi rečou to bolo v podstate všetko.
0: I proto je podľa nich povedomí o romských dejinách medzi jejich vrstevníky spíše nízké.
1: Ja osobne sa pohybujem práve v oblasti mojich vrstevníkov, koho to zaujíma, ktorí sa o to snažia sa to zviditeľňovať, ale viem, že väčšina mojich vrstevníkov nemá prístup k týmto informáciám a nevedia o týchto informáciách taktiež. Pretože tieto informácie, či už napríklad o holokauste, o vyvražďovaní Romov, či už počas habsburskej monarchie, nie sú nikdy ľahko dohľadateľné. Je ťažko sa k ním dostať. Ja sám osobne som sa k ním dostal, až keď som sa presťahoval do Prahy. Takže si myslím, že väčšina mojich vrstevníkov napríklad na Slovensku, v mojom rodnom meste, tieto informácie nemá a nevie ani o nich. Ani by to toho člověka nenapadlo.
0: A právě proto Natálie i Ondřej působí v neziskových organizacích, kde se snaží prostřednictvím projektů zvyšovat povědomí o romské historii.

0: To byla píseň Prsten v podání Ondry Gizmana mladšího. Tradiční romská hudba je celosvětově uznávaný kulturní fenomén. Inspiruje hudebníky napříč žánry a zdomácněla i v mnoha evropských zemích, kde ji hrají i hudebníci z majority. Na toto téma oslovila Iveta Durdoňová hudební pedagožku Kateřinu Andršovou z Hradce Králové a její dceru Bohumilu.
1: Paní Andršová, váš manžel je romista a jak vy jste přišla k romské hudbě a k romskému jazyku?
2: Tak to bylo ještě předtím, než jsem poznala manžela, protože v roce 1998 byl festival týdeníku Respekt věnovaný celý romské hudbě a já jsem byla pověřena, abych pro Czech Music, pro České hudební informační středisko, zapomněla jsem už přesně ten název, aby napsala zprávu o tom festivalu. Já jsem do té doby o romské hudbě mnoho nevěděla, ale měla jsem skoro 4 měsíce na přípravu, takže jsem v té době se věnovala hodně zkoumání romské hudby, hledala jsem nahrávky, v té době to ještě nebylo tak jednoduché, protože neexistoval internet, takže jsem byla odkázána na gramodesky, objevila jsem velice rychle Evu Davidovou, Milanu Hipšmanovou a řadu publikací o romské kultuře a pak jsem samozřejmě nahrávala během toho festivalu všechny koncerty. Sešli se tam Romové z Rumunska, z Makedonie, z Francie a tak dále, takže jsem o tom napsala zprávu skutečně pro to České hudební informační středisko, která vyšla, myslím, jenom v angličtině. A na základě toho jsem byla oslovena Českém rozhlasu, abych vytvořila sérii pořadů o romské hudbě. A potom jsem se dostala na kurzy Máši Božkovcové a to byla vlastně moje první učitelka romštiny. A pak jsem se seznámila teda tady s manželem, takže to bylo moje seznámení s romskou hudbou.
1: A vy sama, když jste doma s manželem, s dcerou, jaké písně vy si nejradši zaspíváte?
2: Tak u nás to je jasné, protože u nás dominuje manžel, který doma hodiny hraje na kytaru a neustále zkoumá akordická řešení různých romských písní, takže z toho vyplývá ten žánr, kterému se věnuje doma. A když přijedou vnuci, kteří hrajou jeden na pozoun, druhý na trumpetu, tak vlastně pro ně upravuju romské písně tak, abychom si je mohli všichni zahrát. Takže naše rodinná sestava má docela slušný romský repertoár. Kytara, manžel, Bohdanka, klavír, Matyáš, pozoun a Timotej, trubka. Já se občas tomu přidám, nebo tam dělám takovýho toho, kdo to nahrává, zachycuje.
1: Vy jste taková netradiční česká rodina.
2: Moje dcera si myslela dlouho, že jsme Romové, dokonce jednou se mi vezla ze školky a Bohdanka říká, no, já jsem taková jiná, to bude asi tím, že jsem Romka. Vyšlo z toho, že si Bohdanka skutečně myslí, že jsme romská rodina, tak jsem jí vysvětlila, že ne. Ale vlastně to prostředí u nás i to, že většina našich přátel jsou Romové a vlastně přátelíme se i s rodinami z našeho blízkého okolí, tak to je asi zřejmě ten důvod. A taky jsme jezdili do Romska s Bohdankou, neboli na Slovensko. Kdy pojedeme za tetou Lidkou do Romska, znamenalo, kdy pojedeme do Spišského čtvrtku.
1: Bohdanko, oba dva rodiče se věnují romské hudbě. Jak je to u tebe?
3: Já se taky věnuji hudbě, hraju odmala na klavír a teďka mě učí na kytaru a hodně zpíváme. Nejradši mám hodně ráda Čardáše, takový rychlejší, a jednu písničku mám hodně ráda, Obožtáry z Avel.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Pojišťovny zatím evidují škody po silných bouřkách ve výši 672 milionů. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé zatím nahlásili přes 12,5 tisíce událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
0: Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domů pravidelně túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
3: Úplná pohroma, to je teď furt. Túrujou, nedá se spat.
4: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nikol Bočkové o nočních srazech vědí.
5: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
4: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun 22 haléřů, což je o 77 haléřů víc než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 1,40 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července.
1: Sport.
0: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová po víc než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se zkrátila kolona v Brně směrem na Ostravu před omezením u bratislavské dálnice. Kolona teď od 193. kilometru, nezdržíte se dlouho. Menší kolona na D1 je směrem z Prahy do Brna před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. No a v Praze dejte pozor v Cínovecké ulici na příjezd z Ústí nad Labem do Prahy na sjezdu na Ďáblice a Čakovice je nehoda v pravém jízdním pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy, po nich už je tady repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem. Dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače
1: Alex
7: Českého rozhlasu.
1: A host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

tím souvisíte. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleba.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad, pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako by, když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyl jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebylo jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako láskyplně, a to nás tak jako formovalo. Myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, tedy. Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984. V 8 letech a končil jsem někdy tak 91-92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydržel vám to dodnes, protože ano. Vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho
0: jiného. V sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomouc, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti. Takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehdy uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehdy jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehdy jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné, tak byly 90... hodné dítko. Rodiče se s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídaní. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a... Zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče? Myslím, jako jestli se to dozvěděli potom.
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková. Mm-hmm. Jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě, a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela na nás, no. Jak, zajímala se o to, jaký jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale takovou dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové, ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: A ty byste si přál?
1: No, ty bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár, docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže tady ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka nevědí, který je, jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčknout, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já to užím.
0: Ale to byste musel snad do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér Žloutek ve Vyšehradu?
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má lásky plný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Töpffer. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal, co to bylo za člověk.
0: Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu
0: města obcí.
1: A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International, tady nebo už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže i do Varšavy jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. Já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, tady to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? No. To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek. Jako.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne, na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš,
1: že
0: jo,
1: já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: ve studiu 2, ano. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět. Jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě
0: to
1: nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vyhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme o tom.
0: Takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, říkáte.
1: I to okno je blbý, protože pak samozřejmě je repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold Amott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniéra, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už na Slezičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými části neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jak se vám s ní hraje?
1: No, úplně jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že jo? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno, dávno, dávno za těch 50-60 let u toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky, jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50, a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo, a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už se mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako. No to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako. No to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dubbingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dubbingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
5: Jedno 20 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
5: Vláda zhodnotila svůj první půlrok ve funkci. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch vlády považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při dnešní návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce vlády ještě neviděl.
6: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
5: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 000 bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 000 tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
7: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsuší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor, za Ostrovačicemi na kilometru 173,5 stojí kamion. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace na Prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 nákladní auto řeší tam poruchu, místo je označené šipkou. V Praze stále ještě kolony ve Kbelské ulici směrem z Liberecké do Novopatské je evidentně nehoda. Auta zastavují už za odbočkou do Ďáblic. Zdržení bylo ještě před několika okamžiky přes půl hodiny. Takže vám i tak přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy, po nich už je tady country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
8: Kdo věří lidem, svému srdci a na zázraky, Proto je tu další důkaz, že osudová láska existuje.
9: Vzplála i mezi dvěma mladými lidmi už před více než 53 lety. Snad na to dohlížel sám ochránce našich nejvyšších hor. Potkali se totiž v Krkonoších, na lyžích a u kytary.
8: Ona, co by 17letá studentka, on jako 19letý jinoch. Jejich příběh vám dnes budeme vyprávět.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Ten dnešní příběh zlaté lásky začal jako pohádka. Vysoko v horách, za sedmero údolími, v boudě na hřebenech, kde fouká studený vítr a v zimě se tam rádi schovají pocestní.
1: Právě tam se potkali budoucí manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi, kteří už oslavili zlatou svatbu. Jejich zimní příběh nás zaujal natolik, že jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám. Dobrý den. Já myslím, že mi podáváte ruku.
3: Podržte mi mikrofon, já vám podám ruku.
4: Děkuju. To je ale od vás moc hezký teda. Dobrý den. A oni už jsou tady, no tak pojďte dál, vítáme vás.
3: Já chci hned na úvod za ten krásný příběh vám dát květinu.
4: Ježiš, děkuju. Děkuju. To je krásná, děkuju.
3: Ženy mají mít květiny.
4: Normálně dojel. Děkuju, děkuju.
3: A pro pána máme bonbony a něco sladkého společně. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuju pěkně. Chtěl jsem se zeptat, co mi má dáte, no tak už to vidím tady.
4: Ne, tak to teda my vám moc děkujeme. Jsme rádi, že jste přijeli. Pojďte dál, nezouvejte se, my máme pejsky, ty se taky nezouvají, jo? Tak račte pojít. Já říkám, račte pojít, jako popojděte dál do vozu.
1: V březnu roku 1970 jela Ivana se spolužáky na zimní lyžařský výcvik do Krkonoš na Petrovu boudu.
0: Jiří s tehdejšími kamarády z práce z pražských tiskáren tam jezdil na víkendy. Přespávali v podnikové chatě o 2 kilometry níž pod hřebenem, ale na slavnou Petrovku vyráželi na pivo. Říkali, že na polévku. A po ní vzali kytaru a zpívali na verandě, kde večeřela děvčata z kurzu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A to byl prostě ten správný moment. Já neznala nějakých countryovek. Já uměla, jo, Třešně zrály od Matušky, Dianu a takovýhle, jo, Tisíc mil. No ale tam tyhle ty kluci hráli takový, ty oni byli sehraný, protože oni na ty hory jezdili třeba jenom na víkendy. Jo, z Prahy.
5: Všechny víkendy. Všechny víkendy na horách jsme trávili.
3: Vy jste si tam tak jako s klukama jezdili oblížet terén na holky, nebo jak to bylo?
5: No tak my jsme hlavně jezdili asi kvůli těm kytarám, že tam byl sníh a lyže, že jo. Ty holky byly tak druhořadý do té doby, než teda se to nějak převalilo, že holky byly v první řadě a pak byla ta polivka teprve, no takže takhle to bylo.
3: No a co vás přivedlo k tomu, že jste na tu verandu zašli za děvčaty?
5: Tam jsme tam tak nějak průběžně chodili pořád, jestli tam byly děvčata nebo kluci. My tam nepatřili vlastně do té chalupy, že jo? My jsme tam chodili jenom jako něco si tam koupit, sníst. No a tak jsme tam chodili, protože s těma kytarama není na to každý zvědavý. Tam byli soudruzi z ROH, že jo, vepředu. Tam Kablo Vrchlabí, tam jezdilo takový skupina, ty hrály a ty tam tancovali nějaký polky a takovýhle ty a my jim to rušili, že jo. Tak oni nás vždycky jako z kraje vykázali na to, takže jsme tam pak už chodili normálně do té verandy. Jako měli jsme výčepní, byla paní Mařenka, tady vždycky to tam roztočila piva do toho, že jo, tak ty starý, to byli kluci různě starý, my byli, nebo já byl a ještě jeden jsme byli nejmladší tam, jo. Jezdili kluci, třeba už byli ženatý, měli děti a taky říkali, Mařenko, pište to hráběma, že jo, protože jinak, aby to jinak nestihla vůbec všecko a měli nás rádi, protože tiskaři v té době měli dost peněz, to bylo jako jedna ze zaměstnání takových, který jako platili dobře, takže se tam utratilo hromada peněz, nechalo se jim, když krece velká, takže nás si tam celkem i považovali. Jako.
4: No a těch kluků tam bylo asi 15 a já tak jako jsem koukala na Jiřího, on měl takový vlasy na ramena, tenkrát se to nosilo, že jo, takový ty dlouhý vlasy. A tu kytaru a takovej, a měl z králíka chlupatou vestu, protože jeho tatínek byl kožešník. A já jsem teda jako říkala, hele, to je nějaký ten má vestu, jako jo, to víte, to byly 70. leta, jo, to tady bylo prd, jo, to tady nebylo nic. On měl 17. března narozeniny. Toho dne vlastně my jsme se dali dohromady. Protože kluci tak jako, že jo, hele, na zdraví, Jirka má na rozky, tohle. Tak, no a já jsem teda mu popřála jako všechno nejlepší, dala jsem mu pusu a už to bylo takový, jako že jsem si myslela, no tak je to jasný, jo. No a tak jak hráli, tak já jsem si sedla jako na zem, opřela jsem se o jeho kolena a teď jsem prostě nasávala tu country muziku, takový ty bedny od whisky, ať, jo, prostě všechny tyhle ty. Tak jsme se tak jako nějak zkamarádili.
5: No holka jako Květ vám měla hlavně dlouhý vlasy hodně, někam skoro až na zadek, viď? No. Tak asi to byl nějaký ten moment takový, že jako každý ty dlouhý vlasy neměl, že jo.
3: Takže jste se trochu předváděl, hrál na kytaru?
5: No tak jo, na kytaru, ale nepředváděli, to jsme tak hráli prostě bez nějakého předvádění. To si myslím, že nebylo jako předvádění nějaké.
1: A pak zasáhl osud. Nebo náhoda? Jeden z profesorů si zlomil při slalomu pod Petrovou boudou nohu, skončil ve Vrchlabí ve špitále a najednou chyběl vedoucí jednoho z družstev.
0: Tehdy zašel druhý vyučující za hochy na Petrovce s prosbou, zda by se nepostarali o děvčata z prvního družstva a on by se s jednou se žákyň, která závodně lyžovala, ujal druhého a třetího oddílu.
4: Si zajásali samozřejmě. No a dopadlo to tak, že prostě každý kluk si vybral nějakou holku, Jiřík si vybral mě, respektive já jsem si vybrala jeho, protože to tak bývá, že ženská si vybere vždycky chlapa, jo? Není to tak, že chlap klofne ženskou, ne.
3: To znamená, vy jste nevytvořili pár, váš život stojí na tom, že vy jste vytvořili družstvo.
4: Ano, my jsme vytvořili družstvo. No a ráno po snídani už jsme šli na vlek, protože ten vlek jezdil k jejich chalupě, tam končil. Takže my jsme sjeli tím údolím, tím sedmidolím k ním na chalupu. Oni už čekali před chalupou a celý den do oběda, tak jak to šlo, jsme s těma klukama, každý kluk vyfasoval jednu holku a jezdili jsme nahoru vlekem.
3: Prosím, jak fungoval ten vlek? Byl to nějaký kotváč pro dva?
5: No jasný, kotváč pro dva to byl a byl poměrně na ty poměry tehdy hodně dlouhý, takže to jako trvalo dlouho, než se ty odpoutali od sebe ty dva, že jo, kteří na tom byli, no. A nechalo se tam do těch ženských hůčet, že jo, všelijaký, co koho napadlo, nějaká šílená věc, tak jim to tam natlouk do hlavy, že jo, tu cestu nahoru, no.
3: Takže pan profesor vlastně vytvořil podmínky pro seznámení mnoha dvojic. Byli jste jediná dvojice, která se takhle dala dohromady, netušíte, nebo tušíte?
5: Tam, ale jako pak se rozešli zase, my asi jediný si myslím, že jsme tam to přežili až do teďka, teda.
1: Po skončení lyžařského výcviku se Ivana vrátila do Slaného, Jiří do Prahy.
0: Kontakt udržovali jen po telefonu. Po měsíci ale přišlo pozvání na rande do Prahy.
4: No a tak jako co, kam půjdeme? A ten jeden kamarád z těch hor, tenkrát v Praze v Demínce, na Vinohradech, dělal pingla vrchního. Tak Jiří říká, hele, tak zajedeme za Ivanem, tam si dáme nějaký kafe a možná jídlo. A tak jsme šli do Nemínky, to bylo naše první společné rande. A jak myslíte, že to dopadlo?
3: Pamatuje si to Jirka?
5: Naprosto přesně, já jsem tam přišel, ale neměl jsem ani korunu s sebou. Takže jsme tam zůstali kamarádovi dlužit.
4: Ne, Ivanka to zaplatila.
3: A když jste zjistil, že nemáte prachy? Co se tak jako ve vás odehrávalo?
5: No tak bylo to trapný, že na první zkusek. Já to nechal doma, prostě všechno, jsem neměl nic sebou. No.
4: Nebyla to tragédie, protože ten Ivan byl vlastně jeho kamarád a zároveň už i můj kamarád, protože jsme se znali z těch hor, takže já jsem to zaplatila, byla procházka, Vinohradská, Václavák, na nádraží mě odvedl, dali jsme si pusu, objali jsme se, zamávali, no a vlastně tím to asi tak nějak začalo.
3: Je nějaká písnička, kterou pokládáte za tu svoji?
4: Já myslím, že třeba Diana. Protože když jí hráli ty kluci, to bylo asi 6-8 kytar. To prostě bylo něco.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh lásky a 51-letého manželského soužití Ivany a Jiřího Slavíčkových.
2: Začali spolu chodit na jaře roku 1970. Jejich vztah sílil, kvetl a oba zářili štěstím. Jenže pak musel Jiří na vojnu a Ivana po škole nastoupit do práce.
1: Znovu zasáhl osud, náhoda, ale také tatínek Jiřího, který jim oběma přál. Ivanku pozval do Prahy k ním domů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ale za všechno může tatínek, který mi nabídl, že bude tam volný pokoj a sežene mi práci. Sehnal práci v bance, já se nastěhovala s kufříkem do Prahy a tím pádem jsem byla v Praze.
4: Já jenom chci říct to, že ona vlastně nastoupila Iva po škole do Kralup do Kaučuku a dělala tam, já nevím, jestli neřeknu pitomost, asi za 700 nebo kolik byla výplata tehdy, jo. To bylo nic, to prostě nebylo ani na ten vlak skoro, jo. Takže jako proto ten táta vymyslel to, že by mohla do té banky, kde měl nějakého známého přes někoho a že teda bude bydlet, když já budu 2 roky pryč. To nikdo nevěděl, já to taky nevěděl, jsem si šel pro povolávací rozkaz, že budu přes ulici. To prostě byla náhoda, to tak vyšlo.
5: Vy jste jim udělal čáru přes rozpočet.
4: No, já jsem jim to vlastně zkomplikoval oběma.
5: Vy jste se ale jeho tatínkovi musela dost líbit teda.
3: No, bylo to zvláštní, protože já jsem vlastně jakoby adoptovaná. A to bylo jako pro některý lidi takový docela neschroupnutelný, jo. Protože víte co, když je prostě, jak si řeknete, no, tak kdo ví, odkud je, z jakého hnízda, kdo ví, co to bylo za rodinu. A já teprve v 6 letech jsem přišla jako k mým rodičům, mamince, tatínkovi, který si mě vzali, díky mojí tetě, budoucí tetě, která dělala tyhle ty věci na hygienické stanici, měli na starosti dětský domovy. A já vlastně díky tomu, že jsem jako byla tak jako trošku jiná než všechny děti, tak jsem jako měla takový jako obavy, jak to bude, co to bude, jo, jestli mě vůbec ta rodina přijme, jo, protože já jsem hrozně kamarádská. Já jsem vždycky byla kamarádská a jsem děsnej optimista. Já prostě i tím, jak jsem dostala v životě jako za uši, na zadek, tak jsem hrozný optimista. Po všech stránkách. No a tak jako to bylo takový to, že jsem si říkala, hele, tak to asi jako ta rodina mě asi přijmula. I když jsem jako teda do těch 6 byla v děcáku, tak asi na ně dobře působím, nebo prostě jsou rádi, že si jejich chlapec nabrnknul děvče takový nějaký, jako, no ne, jako, ale ne nějakou fiflenu, jo. A jsem byla obyčejná holka, prostě kamarádský typ, no.
5: Jaké to bylo tedy po tom návratu z té vojny, jak to začalo fungovat? Vrátil jste se do svého pokojíčku a...
4: No muselo to začít nějak fungovat, no tak jsme to zlegalizovali, udělali jsme si svatbu.
5: Tak jak to bylo ve vašem případě? Kdo o ní rozhodl, kdo koho požádal o ruku, jak probíhaly přípravy?
4: My jsme to nějak ani rozhodovat nemuseli, my jsme museli.
3: Ještě
5: to je vliv toho pokojíčku.
3: Ano, ale ještě podotknu, že než jsme se rozhodli, že jako teda se vezmeme, tak manžel koupil prstýnky a měli jsme zásnuby.
4: To jo, to je pravda.
3: Měli jsme zásnuby, takže my jsme oficiálně se jakoby zasnoubili. A potom teda, jak říkal Jiří, situace tomu chtěla, prostě už jsme nechtěli být jenom sami dva, no tak jak se to říká, tenkrát jsme se vzít museli. Prostě to přišlo, já jsem byla těhotná, no a tím pádem, aby byla rodina jako celá, no tak se prostě vezmeme.
5: Kolik vám bylo v té době?
3: Mně bylo 20.
5: Jirkovi?
4: Mně bylo 21.
5: Jaký okamžik člověk jako prožívá, co se stane v tu chvíli? Vy si řeknete, čekám to dítě, jako pohladí ten jeden toho druhého, dali jste si pusu, přišel závan radosti, že budete mít vlastně, že vás něco spojí ještě víc k sobě. Co tak jako niterně člověk v tu chvíli prožívá?
3: Já jsem asi ze všeho nejdřív začala řešit, jestli to bude holka nebo kluk. Já teda jsem chtěla vždycky holku. A pak jsem v zápětí jsem začala řešit svatbu a šaty. No, moje maminka byla jako učitelka a ona byla úžasně šikovná, ale na všechno mi šila. Já jsem chodila oblíkaná jak princezna. Učitelky ve škole, teda jako mě neměli rádi, protože já jsem chodila obšívaná z Burdy, to tenkrát byl časopis Burda, moje maminka podle toho šila, ale na svadební šaty jako maminka si jako netroufla, tak její kamarádka, nějaká manka z Chomutova mi ušila svadební šaty, vybrala jsem si krajku. No a pak jsme řešili, jestli teda můj muž půjde ve vojenským, anebo jestli bude mít teda oblek.
4: Dopadlo to tak, že teda mě oba dva ty vojáci, co byli mi nadřízený, tak mě řekli, že ať se žením v civilu, že jako ve vojně, že je to takový zvláštní ve vojenském. No tak se koupili šaty.
5: A to jste mohl?
4: No mohl, protože on přímej náčelník, ten můj, ten jeden z těch dvou mi to povolil. Takže jako bylo oficiálně, že jsem se mohl ženit v civilu.
5: Co z těch příprav na tu svatbu si nejvíc pamatujete vy, nebo jste prožíval? Co tak vám utkvělo?
4: Já si nejvíc pamatuju, že my se, protože pochází z Velvar, tak jsme jeli z těch Velvar do Prahy na čas, že to bylo všechno. A tam se přijíždí taková, tam je hrozný mašinka taková mezi Velvarama, Kralupama přes silnici a ono to začalo cink, cink, cink, cink. Museli jsme všichni dělat 4-5 aut, kolik nás bylo zastavit a můj táta ten se mohl zbláznit z toho, jsem byl, že to nestihat, běhal od jedno a pomalu, že neběžel na ty ajzlboňáky tam někam, aby to vypli, aby jsme mohli popojet. To je takový největší jako zážitek z celé cesty na svatbu vlastně.
5: Kam jste jeli, kde jste svatbu měli?
4: My jsme měli svatbu na náměstí Svobody ve Skleňáku, jestli víte kde.
5: Praha 6.
4: No, Praha 6, tak tam.
3: Pro mě nejhorší zážitek z mojí svatby byl ten, že já jsem den předtím, my jsme se brali 23. června 1972. Já den předtím jsem byla u kadeřnice, tenkrát se nosily takový ty velký hlavy, já tomu říkám věrtel, a já jsem byla u kadeřnice, ona mi udělá ten velký kýbl na hlavě a já jsem celou noc před tou svatbou měla na hlavě silonový šátek a seděla jsem v posteli opřená, abych si tu nádheru nezmuchlala. To byl pro mě nejhorší zážitek ze svatby.
5: Vlastní obřad?
3: Jako probíhalo to normálně, svatba byla hezká, my jsme si nechali na náš svatební den zahrát orchestrálku od Eckerbilka Cizinec na pobřeží.

0: To bylo prostě jako krásný. A...
1: Když to dneska slyšíte.
0: Jo, to mě dneska bere. A zrovna tak jsem, jako to mám v hlavě, že až některý z nás odejde, tak chci, aby se to zahrálo na tom rozloučení. Jo? Takže Ekerberg, to je jako cizinec na pobřeží, taková srdcovka.

0: Jiří, je během té svatby čas pro nějakou romantickou chvíli zadívat se té Ivance do očí, zapamatovat si ten pohled, anebo je to takový ten svatební expres, kdy si až doma uvědomíte, že vlastně svatba byla včera nebo něco takového?
1: Takhle asi to funguje, no nějaký, protože to je takový trapik okolo, že teď každý něco chce, na něco se ptá někdo a nevím, je konec. Myslím svatby teda, že jo. No.
0: Kdo si myslíte, že na vaší svatbě byl nejdojatější?
1: Já si myslím, že asi žena teda už v té chvíli jako, ta jako bulila pěkně. No. Nejvíc si myslím opravdu manželka.
0: Potěšilo vás, že vlastně bulí kvůli vám, kvůli té lásce k vám?
1: No, to jde o to, jestli to opravdu bylo kvůli tomu, víte co, jestli to může mít menší boty třeba, nebo já nevím, že to jako je všelijak, no.
2: Ne, mě to tak rozsekalo, jo, takový to povídání a tohle, že já jsem se opravdu neudržela, ale já to mám i dneska, já třeba když slyším v rádiu nějakou písničku, třeba od Tučnýho, jo, tak mi začne cukat brada, jo. Mám takový chvíle, kdy mě prostě takový některé věci dojmou, jo. Ale na té svatbě mě tohle to jako prostě hrozně dojalo a já jsem si ale ani neuvědomila, že se děje něco jiného. Ta moje lítost mě prostě tak nějak dohnala, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zlaté lásky manželů Ivany a Jiřího Slavíčkových. Po svatbě se jim v roce 1972 narodila dcera Lucie.
2: Téměř po 9 letech přišla na svět druhorozená Šárka. Jejich štěstí bylo dvojnásobné. Ale v životě přišly i smutné chvíle, okamžiky, kdy se ten jeden o druhého začal bát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V tom společném životě, co vás nejvíc partnersky vašimi slovy rozsekalo?
4: Nastal moment, manžel po nějakých různých vyšetřeních zjistil, že má tu blbou nemoc, co se týká pánů, prostaty. Ale ani v ten moment mi to nerozsekalo, protože já jsem okamžitě zapnula na jiný level a začala jsem prostě uvažovat o tom, že jo, není jediný, dobře to dopadne, vždyť jsme na to dva, prostě podřídí se tomu, co jako řeknou doktoři, bude operace, dobře, operace, všechno to proběhlo v tom. A já jsem prostě celou tu dobu byla přesvědčená o tom, že to neprohrajeme. Že my to prostě jako spolu dokážeme, my jsme to dokázali. A mám kamarádku, která je ředitelka, nebo teď už není, byla ředitelka církevní střední školy. A ta vždycky mi říká, hele Ivko, já když vás viděla tenkrát, když jsi mi to řekla, že ten Jirka prostě půjde na tu operaci, že je nemocnej, že má tohleto, tohleto. Já prostě v tobě mám takový příklad, jak ty jsi to dokázala jako nést a jak jsi to vzala prostě do těch svých rukou, že to samozřejmě zvládnete. Zvládli jsme, je to 8 let pryč, v pohodě, takže ťukám, ano. Takže my jsme jako, já jsem nikdy neměla pocit, že by mi něco v životě rozsekalo. I tohle to, který přišlo, tak vlastně mě tak jako nabilo do nějakého jako, jo, vzpamatuj se a jdeme do toho.
3: Pomohl vám tenhle přístup vaší ženy, když přišlo to oznámení o té nemoci, Jirko?
5: No, já si myslím, že asi jo, ale já jsem tak na tohleto podobný, jak ona. Já si to prostě nepřipouštím. Jako, proč by to mělo dopadnout špatně, že jo?
3: Ale stejně, když se zeptám na ten niterní pocit, když vám to doktor řekl, tak přece jen asi sesypat se trošku člověk musí, nebo i ten svět se mu trošku musí změnit priority.
5: To asi trošku jo, ale já jako to nějak to neberu. Já prostě to jako, já mě třeba už kolikátý rok, čtvrtý, říkají, že mám začíná, že mi Parkinson, jo. A tak se mi třese ruka, tak se mi třese prostě, tak se třese, no, tak co, jako, když dokavať neupadne, že při tom třesení, tak je to v pohodě, jako, tak já si to tak nějak neberu, no.
3: Patří ten dík i ženě za to, že vedle vás takhle stála optimisticky v té době?
5: To asi určitě, jo, to, že víte, že to pomůže, to je jasná věc. To je jako, i když budete tam ležet na pokoji, přijde sestřička a řekne, že já nevím, to zdržujete, jděte, tak je to špatný, že když přijde jiná, řekne, to bude v pořádku, jen tady zůstaňte, tak se vám tam taky lepší bude ležet, že jo. No, takže nechci to přirovnávat jí teda k sestřičce nějaký v nemocnici, ale samozřejmě, že ta podpora toho druhého, ať já jí nebo ona mě, tak takových 99% je prostě, protože je to dobře, že jo.
3: Když přišlo to oznámení, vy dva jste byli poprvé přítomní tomu okamžiku, že jste si to řekli, nebo jste stáli vlastně před tím, jak to probíhalo? Dívali jste se do očí, usmáli jste se na sebe, chytli jste se, dali jste si pusu. Co partnersky se v tu chvíli udělá, aby ten druhý měl tu sílu?
5: To já vám ani nedokážu říct, já si to vůbec nevzpomenu na to, jako co, jak to probíhalo, nebo nevím, ne, nevím.
4: Tak no, já si pamatuju, že když jsme byli v té nemocnici na tom vyšetření, manžel byl v té ordinaci a když přišel z té ordinace, kde já jsem čekala v čekárně, tak mi říká doslova, je to v prdeli, mám nádor na té prostatě a musím na operaci. Mně v tu chvíli, samozřejmě, že jo, tak nějak se vorosily oči, chytla jsem ho, objala jsem ho, že to spolu dáme, to zvládneme, hele, nekončí svět, prostě to dobře dopadne. To byla taková ta reakce první, kterou já jsem s touhletou nemocí jako měla. My jsme se nehroutili, my jsme nebyli nějaký, aby jsme si kousali nechty, ježišmarja, to je hrozný, jak to dopadne. My jsme prostě žili s tím, že to dobře dopadne a že se to musí udělat co nejdřív a bla, bla, bla, bla. A bylo. Já jsem ráda, že ho mám vedle sebe vůbec, protože já nevím, no 50 let, my jsme spolu vlastně už 53 let, protože už ty 3 roky jsme byli seznámi, jsme se znali, ale jak říkal manžel, z našeho okolí není dvojice, která by to táhla tak dlouho, jako to máme my. A my jsme vlastně nikdy nezažili nějakou krizi, jako že by jsme se chtěli rozvádět, nebo že by lítali talíře. To u nás neexistuje. My se nehádáme, on nám to nikdo nevěří. My se prostě nehádáme. Jako pak vás to potěší, když vám třeba ta dcera, která už je 23 let teda v cizině, řekne, já jsem tak šťastná, že jsem žila v této naší rodině. Já mám ve vás takovej příklad, za prvé, že jste to spolu vydrželi tak dlouho a za druhý, že jsem nezažila žádný hádky, žádný výčitky, nic. Takže prostě, jo, to máte takový jako, to je taková satisfakce, že si řeknete, jo, táhneme to dobře, jo, děláme to dobře. My opravdu, my si nevadíme, my jsme prostě takový, jakože jsme na veselo a chodíme si každý týden v pátek hrát s kytarama, zpívat do jedného spůdky tady do Brdských lesů. Takže my si udržujeme furt takovej ten jako, a my jsme vlastně furt jak za mladá. My jsme u těch kytar začali, no my u těch kytar asi skončíme.
2: Jakoby Ivančino a Jiřího společné příjmení Slavíčkovi, které nosí už 51 let, odráželo jejich celoživotní zálibu. A to je zpěv a muzika.
6: A k tomu přidali humor a lásku. A toho si zase ceníme my. Proto jsme se rozhodli jim už na základě popsaného příběhu poslat po Patrikovi dary.
2: Tajně jim nachystal u nich doma v kuchyni v Mladém Smolivci na Plzeňsku velký kávovar a digitální rádio. Do této chvíle neměli o ničem tušení.
5: Dobrý životu. Konec, už mi to nejde.
3: Milý Jirko, milá Ivanko, takže za těmi dveřmi je něco, co vám tady necháme a u čeho si třeba na tu naši návštěvu i na Carmen s Petrem vzpomenete.
4: Si děláte kozy a kde to je?
5: Tamhle. Už to vidím, je to černý.
4: Ty bláho! Kávovar! Espresso!
5: To jsem vždycky chtěl.
4: Ježíš, jo a DAP rádio! No vy jste úžasný. No tak to vám teda ale strašně moc děkujem. To máme vlastně nový svatební dar?
3: No je to tak.
4: To je krása. Ježiši, Carmen a Petře, děkujeme moc. Jste zlatíčka, to jste nás potěšili teda.
5: No děkujeme hezky pěkně.
3: Vy můžete zatím nechat nabít to DAP rádio, protože je přenosné, nabíjí se pomocí běžné nabíječky na mobilní telefon nebo přes počítač. A pak si sebe možná můžete poslechnout i v rozhlase v digitální
4: ano,
3: kvalitě.
4: Ano, samozřejmě, se na to těšíme.
3: Takže, jestli se nepletu, Ivanka vstává později, Jirka dřív bude dělat ráno kávu v kávovaru.
5: No, tak my máme tady takový ten překapávač, že tohle bylo asi solidnější.
3: Tohle dělá espresso, lungo, dělá to i horkou vodu na čaj případně.
5: Horkou vodu na čaj už je manželka, ta pije čaje, ta by se učajovala.
4: No super dárek, děkujem. To jsme tady ani v nejmenším nečekali, že když nás poctíte svojí návštěvou, že teda ještě budeme obdarovaný, to je bomba. Děkujeme, děkujem, děkujem.
6: My děkujeme vám, že jste nám řekli, jak se rodí a prožívá láska.
2: Manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi nám za chvíli také prozradí svůj recept na štěstí a spokojený život.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Po 51 letech společného manželství se Ivana a Jiří Slavíčkovi musí dobře znát. Jeden druhého jako své boty, jak se říká.
2: Jestli tomu tak opravdu je, ověří Patrik Rozehnal partnerskými otázkami. Položil je každému zvlášť.
1: A my si je dovolíme dát za sebe a uslyšíme, jak jejich manželský test dopadne.
3: Co jste mu dala k prvním Vánocům?
4: Ty bláho. Asi možná nějaký svetr?
5: Svetr, triko, jak nevím.
3: Výborně, bot. Její oblíbený zpěvák.
5: Já si myslím asi, že Tučný a z těch cizích, já teda bych jako ho poznal a nevím, jak se jmenujou. Jo. To jde mimo mě zase tyhle věci, takže.
4: Asi Kaja Gott.
3: Přičem jste doma nejšikovnější?
4: Když nic nedělám.
5: Tak jde ve své podstatě si myslím já úplně všecko jako dobře, co se týká ženských prací. Kromě luxování, to je moje hobby, jo, luxování. Jako, to jsem si, fakt, jako, to není jako legrace, to jsem si pořídil vysavač na baterie, abych netáhl šňůru za sebou. A to se mi líbí, no, to mě baví.
3: Kam by chtěla jet Ivanka na dovolenou?
5: Asi někde teplo moře. Tady vždycky sedí na zahrádce a běduje, že tady místo obilí není moře.
4: Mně by se líbil třeba Nový Zéland.
3: Kolik váš muž má párů ponožek?
4: Můj muž je multiponožkář. Ten jich má plnej šuplík. A jakmile jdeme do nákupáku nebo někde, kde jsou ponožky, tak ho musím tahnout pryč.
3: Co si nejvíc rád jako kupujete?
5: Ponožky. Ponožky na těch ulíždím, no. Mně se líbí, že třeba mají balení pětkrát, jsou tam, jo, pět párů a stojí to málo. Tak si je koupím, jo. No, a my pak zjistím, že třeba jsou děraví, no. Ale jako to jako je hobby moje, no. Ponožky.
3: Máte přehled o tom, kolik jich máte?
5: Těch fuseklí. No, tak to je možná jako 60 párů, 70, možná nevím, no. Můžem to vzít, já můžu vyndat čupla s počtem, co to je hned.
3: Váš oblíbený film?
5: Asi Švejk.
4: Švejk. Voják Švejk.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
4: Ty bláho. To teda se asi nespomenu.
3: Bylo to tím, že o film tolik nešlo?
4: No jasně. Jasně.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
5: Ježišmarja. Vím, to byl takový přiblblej film ruskej, myslím, že byl dokonce Mlčení ve tmě, nebo nějak tak se to jmenovalo.
3: A mlčeli jste ve tmě?
5: My jsme ve tmě mlčeli všichni, že jo, tak jako v kině to tak bývá, že mlčí. Jo.
3: Co by si podle vás koupil za velkou výhru třeba ve sportce?
4: Možná pěkný auto, anebo mobilheim.
5: Asi nový auto určitě ne, protože to mně přijde

0: přesný dávat, já nevím, 600 tisíc za auto a za půl roku, aby mělo hodnotu 200, že jo, nebo to ne. Ale asi kytaru bych si koupil nějakou kvalitní pěknou, to asi jo, no. Nebo harmoniku foukací pěknou nějakou, no to.
1: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
0: Já nejzvláštnější, jo. To já nevím, někde v lese třeba někde.
1: Někde nebo někde konkrétně?
0: No to konkrétně já nevím, kde ten les byl zrovna v tu chvíli, že jo, ale v lese nějaký, nevím, pasleka, palouk, pařez, kláda, ne, v lese.
1: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
2: Asi v lese na kládách. Asi v lese na kládách, no.
0: Dokonce vím, že už vím i tohle, teď mi to vyskočilo, tak to bylo ve Štiříně, u rybníka v lese, u takový mlejňák se jmenoval, a byly tam klády asi nějaký.
1: A to vás tak, jako když jste šli kolem, přitáhlo, klády, tady to půjde, nebo?
0: No to nám, to ne, že tady to půjde, no zrovna jsou tu klády, že?
1: Co jí dělá šťastnou?
0: Jí? Když je tady malý dítě, my říkáme malá velká, že? Když je tady malý dítě, tak jako je spokojená hodně. No,
2: no když jsme tak nějak rodina pohromadě, no. U toho jsem nejšťastnější.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Co udělat pro láskyplný vztah? Jak prožívat lásku i po 51 letech manželství? Na to se teď chceme zeptat Jiřího a Ivany Slavíčkových.
2: No tak já si myslím hlavně, že je důležitý do toho vztahu dát prostě lásku, což teda jako v našem případě samozřejmě bylo.
1: Jak se to projevuje? Jak projevujete lásku Jirkovi?
2: Jdu do kuchyně si uvařit kafe a dám mu pusinu. Jdeme spát, políbíme se, jdeme mezi lidi, držíme se za ruce. Nebo vím, co má rád, no tak mu to uvařím a každou chvíli ho pochválím. Takový malinký jako drobnůstky a hlavně nemáme mezi sebou spory. My nemáme jako třecí plochy.
1: Nicméně ten základ, co je nutné dát do toho vztahu, aby to takhle fungovalo. Co si myslíte, že u vás je tím, na čem stavíte vy dva, že vám to prostě takhle funguje?
2: Já si myslím, že to je hlavně humor. Prostě všechno převést do humoru.
0: Já si myslím, že to je nějaká taková, i když třeba s něčím nesouhlasím, tak zvážím, jestli je to potřeba to rozmáznout nebo není. Že? Většinou je to nějaká prkotina, takže to přejdem, ať teda z mojí strany nebo ze strany Ivy. A tím, že vlastně jak nedochází ke třenicím, že? Když někdo si svůj názor, ať dobrý nebo špatný a stojí si za ním tvrdě, tak to pak se zhádá. Že? Pak to končí sekera v ruce a ženská utíká. Že?
1: Kdy naposledy jste se chytli třeba kolem pasu a jen tak zůstali chvíli v oběti?
0: No, není to dlouho, ale nevím, kdy to bylo. Co? Předevčírem, no tak vidíte to, předevčírem. Já totiž taky kromě toho, jak jsem říkal, že mám Parkinsona, tak mi taky leze mozek už pryč. Takže já si toho moc už nepamatuju, co bylo. Já si vzpomínám v první třídě, s kým jsem seděl v lavici, to vím, kde kdo seděl, jak se jmenoval, ale co bylo včera k obědu, to už jako s tím mám honičku někdy. No.
1: Náš pořad má být trochu i návodem třeba i těm mladším, aby se dožili takového štěstí po tolika letech jako vy, těch 50 spolu. Co byste jim doporučili? Na co se mají soustředit?
0: Aby vzali telefony chytrý a zahodili je a místo, aby si psali dva, který sedí vedle sebe, že vedle sebe sedí, tak aby si to řekli.
2: Stejný názor. A hlavně, aby spolu trávili čas venku v přírodě, vodili se za ruce, objímali se. Měli by být jako k sobě milí, hodný, neurážet se, říkat si hezký věci, jakože hele, to nevadí, že mám nějaký kilo navíc, viď? No. No. A manžel to odsouhlasí, říká to, že já tě mám rád takový, jaká seš. Jo, prostě takovýhle hezký věci měli by si dělat malý radosti, třeba jenom tím, že vám uvaří to kafe.
1: Kdybyste se mohli vrátit v čase zpátky, znovu by byl rok 73. Řekli byste si znovu na té svatbě Ano, šli byste do toho znovu? Myslíte si, že by to zase mohlo být takové pěkné? Takhle s tou moudrostí, líbilo by se vám to zase znovu spolu?
0: Když budu za sebe, tak já asi jo.
2: Já teda určitě. Takže já bych do toho šla 100% znova, protože no mě nic lepšího v životě potkat nemohlo než můj Jiří.
0: Kdyby si pan učitel nezlámal nohu, tak to bylo všecko jinak třeba.
2: Nebylo, nevěř tomu, tam už to bylo daný.
1: Věříte na osud?
2: Já nevěřím jako, abych řekla na osud, ale já věřím něčemu, že něco je. Že něco je, co nás vede a co to prostě vždycky zařídí, dopadne to tak, jak to má. A vždycky z ničeho se prostě neskácej. Vždycky to dobře dopadne.
0: Co se má stát, to se stane.
1: To znamená, že to, že jste potkal svoji ženu, pokládáte za co? Za štěstí?
0: No, taková šťastná náhoda bych řekl třeba spíš, protože jsem nemusel na těch lyžích zrovna ten týden bejt, nebo oni tam mohli volit o týden dřív nebo později, takže jsme se vůbec nepoznali. Náhoda.
1: A milujete jí pořád?
0: To asi jo, no.
2: Nikdy by mě nenapadlo, že opravdu spolu prožijeme 50 let, 53, co se známe. No a doufám, že ještě spolu nějakých pár let krásných prožijem. Takže děkuju za ten krásný společný život, který jsme spolu měli.

0: Ať už věří nebo nevěří na náhody a osud, my víme, že Ivanka a Jiří Slavíčkovi potkali osudovou lásku. Zrodila se v mrazivém počasí hor a plane do dnešních dnů.
1: Oba nám ukazují, že milovat znamená dávat a nic za to nežádat. Mahatma Gandhi kdysi řekl, pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.
0: Proto žijte i pro druhé. Rozdávejte, pečujte a milujte. Nikdy nenechte lásku zmizet. Je čistá, pevná a hřejivá.
1: To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Lidé v Libereckém kraji odevzdali při letošní zbraňové amnestii téměř 250 zbraní. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči stále ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je i dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil, velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se jí už asi nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
2: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
0: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji předali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů v červnu. Bylo jich celkem 71. Lidé odevzdali také střelivo, munici a výbušniny. Podle policie zatím žádná ze zbraní nesloužila ke spáchání trestného činu.
3: Mezi odevzdanými zbraněmi byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Víc zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště. Nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny se teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku.
1: Sport.
0: Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou, Nosková po vítězství 2-0 nad Ukrajinkou Kostiukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla v All England Clubu nasazená jednička Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na kilometru 376 jsou zvířata na vozovce, podle policie se má jednat o kozy. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce nejsou kozy, ale pro změnu silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, tvoří se tam kolona na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži ze psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mně připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s pointou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás nutilo
3: psát. No a ta povídka pro jeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, poemky. Řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará, k tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujíme, tak si ho přečtěte po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionírská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionilský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou tločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji, s písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického to brouka hubili. V noci pak podél trati žňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlíku kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě, které bychom...
1: Čítárně přímo snad ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a... případně upozornil lidi a říkali, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu, on seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů, sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík a chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třás s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. No a teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, a on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkaloviny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkaloviny nacpává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina a drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ho na to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal Jirka samozřejmě.
5: Já nevzal, ale byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
1: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o 2 roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám, utopenému dešť nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská Skala metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já křepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka ze Saboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Ty tam zales a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Hoďku to mám vzít.
3: Okay, to má, spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdybychom začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu bylo.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nezmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les, doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo?
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamení.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád mouční. Co říká?
2: No, co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamení.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, to já říkám neustále, to má strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl s mezi hercem a napovědem, že vám začíná text. Já mu říkám neustále, to má strašně pletlo. Text se vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem tady pozor, paní kněžno, tady je moc na dvě kamení.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. To textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní, když to tady voks na dvě kamení. Říct jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete a je to. Tak jeden tady pozor, paní, knižo tady, kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní, knižo tady, kamení a tady máte modřinu. Ta mokřina by mě silně zajímala. Mohl byste přesně určit hranice té mokřiny?
2: Ale to diváka nezajímá.
3: Mě tady to zajímá, abych si nerad nabral do bodu.
2: Dobře. Tady někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě do zádu. Tady hranice, vy stojíte na suchu.
3: Takže vy v tom čvaňháku. Já mám i vaše boty, tak tam lezu taky. Kdybyste tam možná mohli s kalhotami. Kolej a koukám, ty už tam byli, jo?
2: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky rekomenduju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to dneska říte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemá. Mokřina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Mokřina, kamení, kamení, mokřina. Tak jdem tady pozor, paní kněžo, tady mokřina, tady kamení.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady mokřina a tu jsou dvě varianty. Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
3: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
3: Pardon, ještě jsem se...
2: Vy se zastavíte na hranici.
3: Já jsem se chtěl zeptat, kde je celé kusté havrovém lese.
2: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
3: A mohl bych zatím, abych byl trošku využitý, dělat v tom případě havr.
2: Nevím, no tak. Dělejte havr, ale tohle spíš desatera. Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape, herko.
3: No ne, že bych se klátil a že bych snažil
2: se šumit. Dáte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Dejte se, neklátě se, mlátí tě o větvema.
3: Já se přesadím.
2: Tak se přesadím.
3: A radši vytrhnu.
2: To byste ho vytrhával. Nechte toho. Nechte toho s těma haluzima. Já zavolám se urubci, aby ty mrzá. Smrk v havrovým lese?
3: Kde se vlastně mě hajný pěstuje na Vánoce. A pak by mě hlavně mým bolely větve.
2: Dejte větve, dělejte smrk, já se sám nebudu dohadoval každý figuře.
3: Třeba si pode mnou zajíček teď udělá
2: pelíšek. Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
3: To by mě přivez věřnatý poledávku.
2: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, od každá si měl vyběhnout.
3: Může se objevit, já vás chci informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu. Ale mlčte!
3: Já se to nelíbí, že mu chcete okopávat hlavičku!
2: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedrika, že vám něco nelíbí. Vaše slova!
3: No věče, zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají všichni.
2: Pánové! Pánové, že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
3: Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
2: Odjet. Hrku, mě jste zblbli. Příprava hotová, ještě rozdávej ty peronky, to není nádrže. Ruce na pánové. Tady pozor, paní kniže, tady je kameň a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní kniže, tady je kameň a tady je mokřina.
5: Ach, jak mokro.
6: Ach, jo.
2: Ale to říká
7: kněžna. Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna, kdo ji bude hrát, jsme tady jenom dva.
2: Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Lina.
2: On je Lina.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co by se dáš?
7: Ne na mě půjde, ženskou já hrát nebudu, s tím nepočítejte. Radši hrát dřevo, jsem smrt.
2: Ale to jsem tady zbytečně, jsem žil sebra, můžu odejít. No prosím.
7: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodí tě od raupacha. Nejsou Velikonoce.
7: Dítě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl.
3: A zda táto, kde jsem ti našel.
7: Radši rau kněžnu a hodte mi text tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
7: Nebo ten střice a šaty. To mi není možná hovat.
2: Čako, hrajte ženskou, notabene kněžnu.
7: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. Ach, je mokro, mé střice a šaty. Jinu není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidéru, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce. Pohled dolů. A šaty.
7: Jo, si takhle budu zvedat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty viděl rousám, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Jinudy není možná.
7: Tak jak makláme střevice a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
7: Jen tudy.
2: Ne, Mlina.
7: Ne, Mlina.
2: Ale ne, Mlina.
7: Nedívej se na něj, Učku. Zůstane ti to.
2: Znova. Jak mokrá mé střevíce a šaty, jinudy není možná.
7: Jak mokrá mé střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
3: Jen tudy.
2: Tudy.
3: Jen tudy, tudy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom ti mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků.
3: Jo, ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek, 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval, který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.

0: tak jsem to udělal po česku.
1: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit?
2: To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte, že...
0: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
2: Asi takhle by se to dalo říct, že...
0: A představte si, že se živím seriály.
2: No, je to taky v pořádku.
0: Já jsem myslel, že je to trestu.
2: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnu.
1: Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města.
0: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
1: Jste pověrčivý, mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
0: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí, to vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály další 26, 52 dílů a tak dále.
2: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
1: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazení dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě.
2: Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
0: No, herce obsazuje režisér a autor...
1: Ale že to může autor ovlivnit, no.
0: Autor to může ovlivnit, ale...
1: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
0: To je dotaz pro docenta Plzáka.
1: Ne. To je na vás, stále na vás.
0: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou.
1: Ano.
0: Mužskou.
1: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
0: Ano.
1: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
0: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
3: Divadlo pro vaše uši.
1: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused. Rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
4: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
0: Nepočká.
2: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čiže vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí pěš.
4: Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
2: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
4: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
2: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
4: Tak já půjdu ke klavíru.
2: No, nejlépe tu, Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
4: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny.

začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám. Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? Přesný.

0: třeba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskají, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohle to je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci, jo? Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: něco je, ale... To něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety, taky ty... Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím doteďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý, jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli.
0: O zámce druhé formy o batajon maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Krásný večer vám přejeme krátce po 23. hodině, ať už máte za sebou náročný den, nebo si naopak užíváte volnější letní večery. Budeme rádi, když vám v následujících 2 hodinách budeme snět dělat společnost. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. No a dneska vás vezmeme na malé toulání přírodou. Říká se, že příroda je tím nejlepším místem, kde si člověk odpočine a načerpá novou energii. Někdo nedá dopustit na hluboké lesy, jiný zase miluje louky, řeky, rybníky anebo výhledy z horských vrcholů a rozhleden. Kde je to vaše oblíbené místo? Kam vyrážíte, když si potřebujete vyčistit hlavu nebo si zkrátka jenom užít klid? Tak to jsou otázky, které vám dnes budu klást. O své zážitky a vzpomínky se s námi můžete podílit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím webu rozhlas.cz/linka anebo e-mailem na adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy z lesních cest, horských tur i z obyčejných procházek, které se staly nezapomenutelnými. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Naď doznívá ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince a my už jsme ve spojení s panem Olinem z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím, zdravím všichni nespavce, posluchače. No. Krásné Kopřivnice, sice máme zataženou trošku, ale je pěkně venku.
0: Krásný letní večer a já už jsem celý napnutý, kam nás vytáhnete do přírody, kde je to vaše místečko, kam se chodíte, tak říkajíc dobíjet.
1: Tak Kopřivnice vlastně na úpatí, bych řekl, nebo před Beskydami, stačí sednout na vlak směrem Beřovice, nebo směr Valašské Meziříčí, vystoupíte ve Beřovicích a už jdete do kopců, jdete na Velký Javorník, skoro tisícovka, krásná rozhledna tam je. Mm-hmm. Vidíte Lysouhoru, Ústebny, Radhoš vidíte. Na druhé straně, když je pěkný počasí, vidíte Pradět v Jeseníkách, vidíte do Lom ve Štramberku. Prostě krásný, krásný rozhled.
0: Já si to úplně představuju, jak to tam musí být parádní. A to je vaše oblíbená trasa teda?
1: No jako Javorník, já teda nepatřím takzvaným javorníkářům, tam jsou kluci nebo prostě parta lidí, kteří pravidelně na ten Javorník chodí, oni mají třeba 100 výstupů, 500 výstupů, někteří mají se tam vždycky oslavuje takové velikanské čísla, to já jako nemám. Já třeba jdu směrem na ten Javorník, ale pak odbočím třeba na Kamenárku, tam se rád pořebenovce, že do Valašské Meziříčí, do Hostašovic, do Hoclavic, prostě tady už vyjdete do toho kopce a už chodíte, kde chcete. Přejdete hřeben, kolem Bramenu Jičínky a dostanete se do nadolní paseky do Rožnova. Rožnov to víte, kde je. Z Rožnova. A tady toto, co chodíme, tak se dá jet na kole krásně. Tam jsme to celkem si zde. Takže se dostanete do toho Rožnova, tam si jedete do Valašského Meziříčí, pak se vracíte zpátky přes Hostašovice, můžete na Straník, na Bludovice. No prostě my to tady máme opravdu tak nádherné, že nám můžou závidět věc, kteří mají
0: placku něco kolem sebe.
1: Ano, placku, takzvanou, ano.
0: To známe dobře v Pardubicích, ano. Kam se podíváte, tam je placka. A když vám poslouchám to vaše vyprávění o kopečcích, tak to je teda paráda.
1: To máte Kuničínskou horu, ne?
0: Jo, ano, to je.
1: To je veliký kopec, to jako než zdoláte, tak to jako já jsem to zkoušel několikrát, nikdy jsem se neuspěl až na vrchol.
0: A ještě na zdymadlo se jde do kopečka, tak to je tak.
1: Kdyby si našel to svoje místečko, já to tady popisuju to, co mám tady opravdu nejblíž, takže dá se můžete jít kamkoliv samozřejmě, že jo.
0: A tak pane Olen, to, co máte nejblíž, to máte nejraději, nebo je i třeba nějaké místo někde na úplně druhé straně republiky, které se vám vrylo do srdce?
1: No, já bych neřekl, tady to je takový, neříkám, že to je srdeční záležitost, ale je to nejblíž a je to takzvaně nejpohodlnější, by se dalo říct, takže tam můžu vyskočit vždycky nebo každý den vlastně by se tam dalo zajít. Mm-hmm. Ale můžete třeba na tu Lysou horu jít, to se vlakem dostanete na Ostravici nebo do Frýdlantu a ušlapete po svých Lysá hora, ale to je jiná kapitola, tam je strašně moc lidí, aspoň na můj vkus.
0: To jsem se chtěl zeptat, když se takhle touláte, jestli to máte raději sám, anebo jestli se také rád potkáváte se stejně smýšlejícími lidmi?
1: Jako já říkám, pokud jsme všichni šmrci jedním bacilem, jako třeba ti kopečkáři, takže se tam rád sejdu. Uh-huh. Na tom Javorníku je totiž toho spůdka pěkná, mají tam dobré pivo. Vyjde se nahoru, posledí se chvilku na buď se jde dál, nebo se vracíme zpátky. A jak říkám, když chodím po těch kopcích, se dá z toho Javorníka jít na Pindulu, takzvaně to je místo mezi Frenšátem a Rožnovem. A tam se dá být přímo na Radoš, třeba z Radoště na Pustevny. Tady jsou fakt opravdu neomezené možnosti.
0: Vy jste řekl takové krásné tam slovo, kopečkáři, to jsou tedy milovníci hor, jo? Chápu to dobře. Tak jo, tak moc díky za váš parádní tip. Jak říkám, trošku vám tady na té placce závidíme a doufám, že v co nejbližší době budete mít opět možnost vyrazit do těch svých oblíbených míst. Moc díky, že jste nám zavolal do Noční linky a krásný večer. Mějte se.
1: Budu vás tady do našeho kraje.
0: Díky.
1: Všechny.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Valdemar Matuška zpříjemnil čtvrteční noc, kterou trávíte s Českým rozhlasem, také s Noční linkou, a já už jsem si povídal s paní Jarčou, která nám telefonuje z Frýdlantu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. No, tak my máme ve Frýdlantě, já bych vás pozvala všechny do Frýdlantu, máme tady pivovar, to pivo se jmenuje Albrecht, podle Albrechta, co byl tady na zámku a hradě. Pak máme i na náměstí Albrechta na Kašně.
0: Ano.
1: Máme tady na radnici v Frýdlantě muzeum. Pak máme muzeum špitálek. Aby si někdo nemyslel, že to je jako špitál, to je muzeum.
0: Ano.
1: To už se stalo, že už někdo mě řekl, že to je ale fuj takhle. A říkám, to je muzeum.
0: To se tak prostě jmenuje.
1: Pak máme tři kostely. Pak tady máme Betlém, rozhlednu a pak ještě kousek dál máme Obří sud.
0: Ano, ano, znám.
1: A na Liberda, takže tady je opravdu kam se jít podívat, i na Jezerky, prostě i na Směravonu všude, a přes Jezerky se dostanete až do Harachova a tak dále.
0: Uh-huh.
1: A máme tady kouseky, máme tady 12 kilometrů do Polska, do Habartic, tam přejdu a jsem v Polsku a pak dojedu do Kunratic, tak jsem taky v Polsku, a do Hranic a tam přejdu hned hranice a jsem taky v Polsku. A dojedu i do Německa, do kousek.
0: A to vy takhle běháte do Polska pěšky přes kopce?
1: Ne, to tam jede, jo, to tam jede autobus, jede autobus, a tam se můžu, a od nás jede i Svídlant autobus do Polska a z Polska do Žitavy.
0: Jo, do Žitavy, na nákupy třeba.
1: No, ano, na nákupy, ano.
0: To jste nás pozvala do Frýdlantu, má tam toho tedy velikou spoustu, určitě to stojí za návštěvu, ale mě by teď zajímalo to vaše nejoblíbenější srdcové místo, kam ráda se vracíte.
1: No, ráda jsem se vracela na Hartu, ale bohužel je to hodně dál. Je to 6 kilometrů z Frýdlantu ode mě, od bydliště. A to taky bych došla, ale ono to je tak jako, tam je strmá cesta.
0: Jo, nepříjemná cesta.
1: Tak, je to už takový, prostě není to příjemný, no, ta cesta už není jak bylo, jak se to udržovalo. Sice tam jezdí lesáci, ale to jako už není ono. Protože moje babička bývala kdysi na Hartě s dědou, děda měl elektrárnu vodní tam, takže tam jsou ještě původní turbíny.
0: Jo, takže když jste tam jezdila a chodila se dívat, tak to bylo takové, ty vzpomínky spojené s dětstvím.
1: Ano, ano, ano. Uhum. A pak děda zemřel, tak jsme byli, babička se odstěla do Kunratic, aby to měl nic neblíž. Tak jsme jezdili do Kunratic jako malí a pak vyrůstali. Takže jsme měli i babička měla zvířata, takže jsem se měla co starat, jak na Hartě, tak i v Kunraticích.
0: Takže je to tak, že ta příroda vás nabíjí, když chcete prostě načerpat energii, odpočinout si a třeba si srovnat myšlenky, tak vyrazíte někam do lesu, někam prostě kolem vás, kolem Frýdlantu.
1: A nebo dojdu k příbuzným do Respena, přes statek, tam jsou zvířata, jsou tam stromy, takže se kochám přírodou a krajinou.
0: No tak to je parádní teda úplně. Tak jo, tak moc krát děkujeme, paní Jarčo. Ať se vám daří, pozdravujte tam u vás. Děkujeme za parádní tip prázdninový, když budeme tápat a nebudeme úplně vidět, kam vyrazit. Frýdlant může být ten další cíl a tam si dáme teda pivo Albrecht a připijeme na vaše zdraví.
1: Ano, děkuji nám.
0: Mějte se moc krásně.
1: A všem lidičkám zdravím.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou dobrou noc.
0: Naslyšenou dobrou noc. Tak to byla další volající do Noční linky a koukám, že už chodí i písemné vzkazy od vás, třeba od pana Bohumíra, který píše, že poslední dobou zjišťuje, že už na nějaké toulání přírodou úplně nemá, 80 na krku, takže bere hůl a jde do města, když musí. V přírodě je mnoho nástrah a snadné zakopnutí, dělá svoje, jste rádi, že stanete a můžete jít. Dnes mě nabíjí naše zahrádka, statná třešeň a nádherný rozhled na terén dodály před naším domem. Jsem vždy udiven po větru a dešti, co vše se odhalí v místech mého mládí. Spát v přírodě bylo mým koníčkem, píše pan Bohumír. No tak i takhle na zahrádce to může být parádní místo, hlavně, že nejste zavřený doma a že si prostě najdete to místečko, kde je vám dobře, kde načerpete tu energii a kde si to dokážete zkrátka užít. Tak i pana Bohumíra zdravíme. A jdeme dál, před námi skupina Krištof a za chvilku další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Říkala

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě, do nebe.

0: dnešní linka Českého rozhlasu, ve které se dnes touláme obvykle přírodou, protože myslím si, že mnozí z vás asi těžko čerpou energii někde uprostřed města. Ale z našeho hlavního města, krásného, stověžatého z Prahy, telefonuje právě teď paní Jana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím, vás obzvláště.
0: Díky.
1: A včera jsem se nedovolala, tak mě to mrzelo a to, k tomu bych dodala, jak jste mluvil o té navigaci, jo.
0: Ano.
1: Tak letos jsem si zažila pěkný peklo. Ona totiž, jak bylo velký horko, tak navigace vůbec nefungovala.
0: Zlobila.
1: To se tak stává.
0: Aha.
1: No vůbec to nefungovalo. No a teď k věci. Takže já přírodu mám ráda. Narodila jsem se v Radotíně, na idylickém místě, vrátka do lesa, tam chodili k plotu srnky, houpačku jsme měli v lese a už jako malá, prostě čtyřletá, pětiletá, jsem chodila na výpravy do lesa.
0: Sama?
1: A to tak sama a děti z ulice. Já jsem bydlela ve Slepý ulici. No tam to bylo doopravdy tenkrát, já jsem už důchodkyně starší a tenkrát to tam bylo úplně idylický. Takže já, když bych mohla říct, co se mi kde nejvíc líbilo, tak okolo Berounky a tam ty lesy, Brdy a tak. A dneska shodou okolností mluvil stará nahrávka Ota Pavel. Jo, ten znáte, ten
0: ano,
1: to byl, že jo, samozřejmě. No tak ten mi v tom jenom utvrdil, tak jsem si vzpomněla. A když někdy se mi zdá v noci, že jdu domů, tak představte si, já jdu vždycky do toho baráku, tam, co jsem byla. A nikdy ne tady v tom mým bydlišti, co teď bydlím.
0: Aha.
1: No, ale teď ještě vám řeknu. Takže letos jsem byla v Karpáč, je to odvrácená strana
0: Krkonoš.
1: No, a tam tedy jsme si užili s tou navigací. My jsme nenašli vůbec nic. No, ale našli něco přes, jenom jsme tam našli krkavčí skály, pak jsme našli, tam je plno paláců v okolí, což mě tedy překvapilo. Bylo nádherné počasí, krásně bylo. Celý týden, tedy od 20. do 27. A tam jsem si tedy užila, no.
0: Takže vlastně dobře, že to s tou navigací nevyšlo, protože kdyby fungovala, tak byste tahle místa nenašla nikdy.
1: Tam, co jsme byli, no tak my jsme tam tápali po okolí, našli jsme tam třeba Bukovět a tam bylo 9 starých paláců a tam bylo sídlo bývalého ministra hornictví a hutnictví pruského. Friedrich von Reven. No a úžasný to tam bylo. A nebo Jelení hora, tam jsme všude byli, no. A Kněží hora, tam jsme jeli takovou malou serpentinkou a já jsem se úplně děsila autem tady nahoru. A já jsem se děsila, no kdyby jelo bývalo nějaký auto, jak bychom se vyhnuli. A představte si, on tam jel, tam jezdí takový malinký autobus, takový úplně miniaturní.
0: Aby se našel.
1: No a on se tam vysel, no a on se tam, on nás měl, a on se tam vysoukal jako takhle do skály, no tedy to jsem zažila hrůzu. No ale nespadli jsme, no. Tak
0: no dobře to dopadlo, vidíte, tak i dramatické
1: dopadlo,
0: okamžiky,
1: no.
0: Nebyla nouze. A podívali jsme se až za hranice naší republiky, díky vám, do Polska. Tak jo, tak asi mi to takhle stačí v tuhle chvíli, protože i to vaše zamilované místo jste zmínila, ve kterém se vlastně vidíte i v těch snech vašich, což je naprosto úžasné, že se vracíte právě sem do místa
1: no, ale
0: vašeho dětství.
1: No, je to divný, že jo?
0: Ne, je to
1: že
0: krásné
1: se člověku
0: právě.
1: Nezdá,
0: o tom, kde bydlí.
1: Kde bydlí teď. většinu, je to divný.
0: No jo, tak to mládí máme všichni tak nějak rádi a vzpomínáme na něj v dobrém a tak se nám asi vrací i v těch snech potom takhle, ta zamilovaná
1: no,
0: místa.
1: No jo, to byl člověk svižnější, no. Zvládal 30 kilometrů odpoledne po práci, piklo.
0: Přesně no. Tak. No tak jo. Tak paní Jano, zdravíme do Prahy, krásnou noc přejeme, moc díky za zavolání.
1: Mějte se všichni hezky a popatrujte se.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Noční linka Českého rozhlasu je v plném proudu. Dneska se touláme přírodou a toulat se budeme i s paní Aničkou, která volá z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Z Miroslavy posílám pozdrav vám, pane Miroslavě, a taky všem posluchačům, kteří poslouchají. A jenom tak na okraj. Poslouchala jsem ještě noční linku za pana poslance Kolomazníka, který vysílal z Pardubic. Jestli mám správné informace.
0: Je to tak, pan Kolovratník? Je to tak, ano.
1: Kolovratník, ano. Pardon, Kolovratník, ano. Tak ještě za jeho éry jsem poslouchala noční linku.
0: No tak to jste dlouholetá posluchačka. Jak se říká, to byla ještě dřevěná CDčka v té době, no.
1: Ano, ano, pekli jsme tehdy o Vánocích chleba, na to si pamatuju, oni ho pekli v Remosce, nevím s kým, ale to je jenom tak na okraj. Tak
0: dobře.
1: Já jsem rodačka, jsem patriot velký, mé Miroslaví, a tady jsem se narodila a tady doufám, že i umřu a budu tady pochovaná. A mé poznatky teda, nebo mé vzpomínky už jsou staré více jak 21 roku, protože jsem úplně nevídomá, 21 roku. Tehdy mi bylo 56 roků, takže si to můžete spočítat, že už jsem taky z doby dávné kamenné narozená. Ale svoji Miroslav miluji a mám ji ráda a doufám, že teda tady i zhynu. Ale už i teďka bych taky ráda na vycházku, ale bohužel ani moje záda, ani moje nohy už tak neslouží. Dneska jenom jsem byla ráda, že jsem s manželem zvládla takovou malou procházku na zdejší hřbitov, abychom zapálili svíčku pro své pozůstalé, ale jinak jsme oba pracovali na čerstvém vzduchu, ale neděle co neděle odpoledne jsme už se svými dětmi, kteří už jsou taky dávno dospělí, chodili na takzvané výlety po okolí tady Miroslavy, a moje nejkrásnější a nejlepší místo bylo na dvou kopcích. Jeden se jmenuje Markův kopec tady v Miroslavi a jeden se jmenuje Vaňperky. Ono se to píše nějak Weinberg, jo, takže to je nějaký pozůstatek ještě z německého jazyka. A tam, když se na ten Markův kopec nebo na ty Weinberky vyšel, protože ty kopce byly takovým jako průlomem spojené, tak a bylo krásné počasí, tak jednak tu Miroslav jste viděl, jak psal pan Drda, jak městečko na dlaní, byl krásné panorama. A když bylo krásné počasí, tak bylo v dáli vidět ty věžičky kostelů tady těch okolních vesnic, a nejkrásnější bylo, že bylo vidět i na Pálavské vrchy a nové mlýny, na tu Mušovská jezera, od lesky těch Mušovských jezer, a to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a vždycky jsem byla posílena na celý týden. A teď už bohužel je to jenom v mojich myšlenkových pochodech tady tyto vzpomínky tady na to mé okolí, když jsme chodili na jaře do takzvaných akátových lesů, kde byly koberce, to opravdu to bylo nedozírné koberce fialek, jo, a petrklíčů, no a ty zážitky jsou opravdu neopakovatelné a tam bych každého zavedla. Ostatně u nás tady v Miroslavi byste mohl navštívit jak evangelický kostel, tak i katolický Petra a Pavla. Je tady památeční židovský hřbitov, protože tady byla ještě před válkou velká židovská komunita, takže a z bývalé synagogy je tady kulturní dům postavený, který, protože byl válkou zasažen, ta židovská obec byla válkou zasažena bombardováním, tak to bylo zničeno, se to pak z toho udělal kulturní dům, teď momentálně v opravě. No prostě míst by tady bylo dost, a kdo je takový entomolog na brouky, tak tady jsou na tom Markovém kopci se nacházejí nějaký vzácné rostlinky a hlavně brouci. Takže by i ty mohly zajímat tady. A jinak jsou tu sklípky, taky vinařské stezky, prostě vinohrady, kde jsem já pracovala přes 20 roků ve vinohradě, A když ty vinohrady s těm, těch vamperků, tam bylo terasovitě zasázeno a díval jste se z toho kopce a třeba v tento čas, kdy je v plné síle ten vinohrad, tak to byla nádhera. To byla nádhera a říkal jste si jenom dobře, že tady žiju.
0: Já vás tak poslouchám, úplně si to představu, jak to tam musí být parádní u vás. Úplně slyšet, že jste skutečně patriotka, že to je to vaše hlavní místo, takže vy vlastně, když chcete čerpat tu energii, nemusíte cestovat nikam daleko, prostě
1: ne,
0: milovaná Miroslav.
1: Já si můžu sednout pod pergolu na zahrádce a jenom vzpomínat a přemýšlet, jak to tam dnes asi vypadá za těch 21 roků. No. Ale já to mám v hlavě tak, jak jsem to viděla kdysi.
0: Tak jednak to máte v hlavě. A teď mě řekněte, jako nevidoma máte určitě jiné samozřejmě smysly. Vnímáte třeba, jak voní jarní příroda a
1: no
0: nebo podešti.
1: A zemina, jak voní na jaře. A nebo když pověsíte prádlo na jaře, a jak to voní tím jarním vzduchem, jo? No, ale musím říct, že jsme taková, my jsme město, ale jsme takový polovenkov, takže někdy cítíte i tu močůvku z toho vepřína nebo kravína, ne? Protože taky je to tady na okraji Miroslavy Agro zemědělské družstvo, takže jo, opravdu ty věmy jsou opravdu jako ty fungují ty věmy, čichové a takové ty opravdu, a na jaře je to hodně citelné, takže takhle to je.
0: Tak, já bych vás mohl poslouchat ještě dlouhé minuty, ale musíme dát prostor také ostatním.
1: Ano,
0: moc díky za zavolání.
1: A jsem ráda, že jsem s váma mohla hovořit.
0: Taky.
1: Všechny moc zdravím a přeju krásné léto všem. A hlavně, ať jsme zdraví, aspoň v rámci možností a věku.
0: Je
1: mějte
0: to tak.
1: Se krásně, nashledanou.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Místo, kam se rádi vracíte, protože je pro vás výjimečné. Místo, které vás naplní energií. Místo v přírodě samozřejmě, ve většině případů. Tak o tom si dneska povídáme v noční lince a sám jsem zvědavý, kam nás vezme paní Emílie, která telefonuje z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Tak vezmu vás do mého krásného města, do Javorníku.
0: Ano.
1: Ale než vám řeknu, co u nás je, tak my s manželem jsme jezdili do Javorníku z Mikulovic randit. A tak se nám to místo zalíbilo, že jsme se sem nastěhovali, ještě bydlíme 9 let.
0: No tak to je krásné, ale krásný příběh. Příběh lásky, řekl bych.
1: Tak. A u nás je krásný zámek, nádherný. Mm-hmm. Hruba skala se to jmenuje, když si patřil pod Vroclav a u nás se nebo v té době se na zámku odbývaly ty procesy s čarodějnicemi, které upalovali v těch lázních, to si nemůžu zle vzpomenout. No, potom se to vrátil zámek k nám. I cítářovna Sisi u nás na zámku bydlela několik let, má na své komnaty, šaty, no něco úžasného. Zámek se celý renovoval, takže jsou vyhlídky na věž, do sklepení, do kuchyně, což je fantastické. To mě tam už v té době měli různé dřevěné roboty vyrobené, jo, aby těm pánům prostě vařili dobře. Mají tam bazén, vykakličkovaný bazén, hluboký 1,20 m, což jsem nechápala v té době jako. No něco na reno. A v okolí máme Hračí údolí, tančírnu, potom je blízko tady do hranic, kde jezdíme do Zlatého stoku, je to 8 km za Javorníku, tam jsou ty zlaté doly, no něco úžasného. Prostě Javorník a okolí je rychleby, stezky, jak turistické, tak na kolách. Málo kdo o tom ví, ale já pracuji v Jeseníku v restauraci a měl jsem tam reportérky z České televize a oni natáčeli Praděd, Vrbno, Karlovou stránku. Já říkám, zajďte na naši stranu. Mm-hmm. Tak děvčata zajeli a udělali reportáž. Už aj v Toulavé kameře jsme byli. Mm-hmm. Radši údolí, zámek náš. No prostě pro turisty na celý den perfektní výlet. Jak pro turisty, tak pro koláře, protože už jezdí po povodních konečně vlak z Jeseníku do Javoru, jo. My říkáme Javor, do Javorníku. A tady v okolí prostě půl hodiny autem je Nízké jezero v Polsku, něco nádherného, písečná pláž, to už ani moře nepotřebují, jak já říkám, jo.
0: Teda já nevím, co z toho všeho vybrat.
1: Nádherné okolí. No, prosím.
0: Nevím, co z toho všeho vybrat. To je takových míst, kolí tam u vás, že bych nevěděl, kam dřív skočit. No a takové to vaše nej místo pro vás hlavně, to je kde?
1: Víte kde? No. Já když přijedu večer z práce, tak vezmu pejska, mám jezevčici a jdeme na zámek. A když doporučuji náš zámek hostům, tak říkám, běžte se podívat na můj zámek. Mhm. Projdeme si park, kolem zámku se projdeme, jo, a prostě úplně miluju to místo.

0: Takže to není úplně taková ta stoprocentní příroda, divočina. Vás prostě berou třeba ty zámecké zahrady a takováhle místa.
1: Ten park, ty lesy tady plné hřibů, jo. No prostě úplně, já jsem unešena z toho. Já pocházím z Valach původně, ale miluju Valachy. Ale když tak dám na první místo naše Kotary Valašské a potom tady u nás Javornické kopce a to, no něco úžasného. Kdo to fakt, jsou lidi, kteří vůbec o tom neví, že tady tak nádherně.
0: No tak a teď už to vědí, díky vám.
1: No je to fakt, přijďte se podívat.
0: Přijedeme.
1: Přijďte si z Zlatého stoku do dolů, do Nisy na jezero, no úplně úžasné.
0: Tak jo, tak paní Emilie, moc díky, pozdravujte tam u vás, užívejte
1: to okolí, ráda tu přírodu. A pozdravuji všechny posluchače, protože a když uvidějou paní s malým jezevčíkem,
0: tak to jste vy.
1: To jsem já.
0: Takže kdyby potřebovali nějaké informace, a tak paní s jezevčíkem, ta ví úplně všechno.
1: Určitě. Ještě máme tady muzeum opravené, krásné náměstí. Na náměstí máme kašnu velkou a uprostřed sedí zlatá žába. A kdo si na tu žábu dosáhne, tak se mu na 100% splní přání. Já jdu 10krát denně kolem ní, ale ještě jsem na ní nedosáhla, takže bohužel.
0: Počkejte, jak je daleko? To nám ještě řekněte.
1: Dá se
0: na to dosáhnout?
1: Já to zkouším ze všech stran, ještě jsem nedosáhla.
0: Aha, tak nějaký dlouhý chlap s dlouhýma rukama zvládne to?
1: Nevím, ani manžel to zkoušel taky a manžel má skoro 2 metry a má 1,60 m.
0: Jo takhle, tak to bude nějaká takováhle vykutálená žába. Dobrý, tak pojedeme se na to podívat, na zlatou žábu, která plní přání a zkusíme ji pohladit a třeba
1: dobře, tak
0: klapne.
1: Všem posluchačům přeji krásnou noc a děkuji, že jste mě vzali.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: Tak a připojím ještě nějaké písemné vzkazy, které tady opět dorazily od Michala z Myšlína. Osobně významná je pro mě líbezná vyhlídka z pražského Michalského lesa na nemocnici v Krči, takzvanou Tomajerku. Snad pro ten kontrast půvabu a tragiky. Na kouzlo panoramat jako ze žurnálu jsem nikdy moc nebyl. Vždycky mě lákaly výhledy, které v sobě měly i něco rušivého nebo osobně dráždivého. A zajímavá panoramata jsou pro mě i taková, která se před člověkem otevřou z ničeho nic a moc lidí o nich neví. Znám jedno takové lesní místo, z kterého se dá obdivovat chatová osada Jidaška v Mnichovicích a když jsem pohlédl prvně, jedna z těch chat mi svou podobou hned připomněla tu mou srdci nejmilejší, píše Michal. I Michalovi děkujeme, že nám napsal do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Telefony zvoní, mnozí se chtějí podělit také se svým oblíbeným místem v přírodě, s místem, kam se rádi vrací, s místem, které člověka nabije energií, především tou pozitivní, pochopitelně. A jsem zvědavý, kam nás vezme paní Vlastina, která volá z Krnova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Vám přeju všem posluchačům i vám.
0: Děkujeme.
1: A já jsem rodačka z Valska, tak jak ta paní z Javorníku.
0: Ano.
1: A v Javorníku mám dokonce bráchu ženatýho, takže to tam taky znám.
0: Uh-huh.
1: Jo. A Váchy, to je moje rodiště. Naše se přestěhovali po válce 45. na Jeseníky, tak jsem tam vyrůstala a tam jsem chodila na ty Javorníky a to tam to znám. A na Valachách, tam se cítím pořád doma. Přijedu na pouť první neděli v srpnu, to by vám přála. Tam je, se podívat na tu pouť, jak tam je nádhera. Nádhera, nádherna. A je tam kostelíček, který je dřevěný a vevnitř je vymalovaný žloutkama z vajíček.
0: No, jo,
1: vajíčkama. A nádherné je to tam, při sambou.
0: Takže tohle,
1: tohle
0: je to vaše místo, kam se třeba ještě ráda vracíte. Dostanete se tam?
1: Velké Karlovice, okres Vsetín.
0: Mm-hmm.
1: Je to. A je fakt nádhera. A ten kostelíček hřbitov je u toho krásný. Teď je tam zmodernizovaný. Nádherná. Já jsem tam dlouho nebyl. A byl jsem tam předloni. No, teď už se tam nedostanu, protože jsou na vozejčku, takže už je konec asi.
0: Mm-hmm.
1: Už musím dožít tady, nedá se nic dělat. No.
0: No a co v Krnově? Máte tam nějaké místečko, aspoň někde poblíž?
1: Ale jo, jsou tady krásné místa. Krásné místa jsou tady všude. Jenomže člověk málo kde jezdil, když byly děti, že?
0: Mm-hmm.
1: Tak člověk byl, věnoval se dětem, no a už potom toho času na to moc nebylo. No a když už potom byly větší, jsem začala, no a nakonec jsem onemocněla a tak jsem dopadla.
0: Hmm.
1: No, a jedna posluchačka už všech 60 let Českého rozhlasu.
0: No tak to je paráda teda. Tak to je super, že i takhle dlouho, takhle tolik let máme posluchače věrné stále, kteří nás pořád ladí i takhle v noci, tedy pochopitelně. Dobře.
1: Určitě.
0: Tak jo.
1: Určitě.
0: Tak moc krát děkuju za to, že jste zavolala do noční linky. Ten kostelíček, ten mě zaujal. Hned jdu hledat, jak to tam vypadá, co je to za zajímavé místo. Díky i za sebe.
1: Ano,
0: ano, ano. Mám napsáno, hned to jdu okouknout tady a vám přeju krásný večer. Mějte se moc hezky a hodně zdraví. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man!

0: Noční linka.
1: Je krátce po půlnoci a je tu poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek 10. července. A my vám přejeme příjemnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje Noční linka, ve které si dneska povídáme o přírodě, také o místech, kam se nejraději vracíme, načerpat síly. Každý z nás má totiž asi svůj kousek krajiny, kde se zkrátka cítí dobře. Pro někoho je to ticho lesa, pro jiného šumění horského potoka, vůně jehličí, rozkvetlá louka, zahrádka nebo výhled rozhledny. Někdo zase rád vyráží na dlouhé túry, jinému pak stačí krátká procházka v okolí domova. No a jak je to u vás? Vzpomínáte na své první čundry, skautské výpravy nebo trampování a které místo v přírodě vás pokaždé spolehlivě nabije energií? O tom všem si dnes společně povídáme a dál nám můžete volat na číslo 731 800 900 nebo psát na web na adrese rozhlas.cz/linka a psát můžete také na e-mail linka@rozhlas.cz. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své oblíbené kouty přírody i příběhy, které se k ním vážou. Pohodovou noc ve společnosti Českého rozhlasu vám z Pardubic přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Krásný večer, nebo spíš krásnou noc všem, kteří nemůžou usnout. No a mezi takovými je i paní Mirka, která nám telefonuje z Brna. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Dobrý večer, přejeme na Královo pole, jste říkala, že?
1: Ano, ano.
0: No ale nebude to Brno.
1: No, je to Brno, Královo pole.
0: Ale nebude to Brno, kam nás pozvete. Nebude to Brno...
1: Brně taky dobře, pohodlí všechno, kamarádi, ale chtěla bych právě, ještě jednou teda vás zdravím a všechny posluchače.
0: Díky.
1: A chtěla bych dnes vzpomenout to moje nejoblíbenější a nejkrásnější místo na světě. Uh-huh. A to je tam, kde jsem prožila svoje dětství a mládí, a to je Lednice u Břeclavi. A je to vlastně součást toho lednicko-valtického areálu, který se táhne od Valtic, Břeclav, Poštorná, Charvatská, Hlohovec, Lednice, Nejdek. Uh-huh. Měří asi 300 kilometrů čtverečních. A tam právě jsem prožila to svoje krásné dětství. Já bych začala tím lednickým zámkem.
0: Ano.
1: A... to je vlastně novogotický krásný zámek a vedle je hned skleník, který vlastně, jsou tam subtropické rostliny, je tam krásný vlhký vzduch, jezírko. No a napravo od toho skleníku a od zámku je takzvaný francouzský park, to je takové to... přesně rozdělené chodníčky, kde jsou vysázena kvítka, všechna možná kvítka, nádherná zahrada, francouzská se tomu říká. A když se sejde potom dolů pod ten zámek a pod ten skleník, tak tam právě zase je takzvaný anglický park. Uhum. Tak toto, sejde se dolů a kolem zámeckého rybníčku a jde se k minaretu. To minaret je taková zajímavá stavba, byla postavena podle architekta Hartmuta.
0: No.
1: A nebyla teda, nikdy to nesloužilo k náboženským účelům, ale je to taková prostě, znáte určitě, jste tam byl taky někdy.
0: No já jsem ostuda. Ostuda, nebyl jsem tam, ale znám z fotografií minaret. No,
1: no, tak 60 metrů vysoký. Minarek, 302 schodů a nádherný výhled. A tam je právě zajímavé to, že ten architekt Hartmut, ten vynalezl tušku. Taky máte na té tušce napsáno Kohinor Hartmut. Tak to byl právě ten architekt, který na jehož, teda podle jehož návrhu byl vystavěný minaret a ještě další stavby v tomto lednicko-valtickém areálu.
0: No, co my se dneska všechno od vás nedozvíme?
1: Právě nedávno jsme tam byli a je tam ta zajímavost, že z lednického parku od vodárny se může jet po Dyji loďkou, lodě jsou tam, ne loďkou, ale lodě. A zdravím pana Martinka, jestli náhodou neposlouchá, to je šéf tady té lodní dopravy. A tak jsme jeli k minaretu přes ten nádherný park a potom druhou stranou kolem jezírek krásně zase zpět k zámku. No, je tam tolik krásných přírodních úkazů. Oni totiž ti Lichtensteinové, to byl velice bohatý šlechtický moravský rod, ale dá se teda říct, že oni moc hodně peněz vkládali právě na úpravu tady té krajiny.
0: Aby to měli hezké.
1: Snad prý jezdili do zámoří a nakupovali sazenice, semena a pak vysazovali tady toto vysazovali za minaretem, kde byla školka a potom rozsazovali tady ty vzácné dřeviny po tom celém areálu.
0: Já vám toto skočím, paní Mirko. Mě totiž vrtá hlavou jedna věc. Tohle je takový areál, kde asi není úplně běžné, aby se tam hráli děti, prostě chodili tam blbnout, když to takhle řeknu, na plnou pusu. Ale vy jste říkala, že to tam s dětství máte takhle spojené, takže jak vy jste se vůbec dostala do tohohle lednicko-valtického areálu, nebo...
1: No já jsem tam prožila, my jsme tam bydleli, já jsem tam prožila dětství
0: přímo,
1: a
0: přímo vládě. Tam někde poblíž.
1: Ano, přímo v lednici.
0: Jo, takhle, přímo
1: zdravím
0: v lednici.
1: Ledničany.
0: Ano, takže...
1: Tak proto, jo, tak proto je proto. To moje to nádherné místečko, protože my jsme to tam všechno prošmejdili přes Palavu, Palavu, že jo. A to není jenom ten lednický park, to jsou lednické rybníky.
0: No tak vy to právě máte, ten rádius působnosti opravdu velikánský tam.
1: Ano, ano. A tam normálně, tam nesmí se tam teda jezdit na kole po tom parku, ale tam prostě my jsme pořád, svoje dětství, to byla lednice, to bylo Apollo, tak je tam vybudovaný od Lichtensteinu zámeček Apollo a tam jsme my trávili celé léto. A teď jsou tam ty rybníky právě Apollo, prostřední Hlohovecký, je to tam ptačí rezervace, nádherná krajina opravdu. Dnes se tam snad prý nekoupe, ale my jsme tam prožili celé léto.
0: Koupat.
1: Ale já bych ještě si můžu tak dodala, že ti Lichtensteinové byli tak prostě aktivní, akční, že oni vystavěli nejenom, oni mají po celé republice nějaký majetek.
0: Ano, ano.
1: No a oni právě, třeba je tam Janohrad, jak je minaret, tak kousek od minaretu je Janohrad. To je umělá zřícenina. Všechno tady toto bylo postaveno nějak v 18. století, ale Lichtensteinové tam bydleli. Tam působili prý 700 let. První zmínky o nich jsou už kdysi ve 12. 13. století.
0: No, to
1: takže,
0: už...
1: No,
0: to už...
1: zmínila
0: to...
1: jsem...
0: No, pardon.
1: No, můžu ještě?
0: Jo, jasně.
1: No, zmínila jsem ten Janohrad, umělá zřícenina.
0: Ano.
1: A oni nejen tady tu lednici, ale taky Valtice, byli majitelé zámku ve Valticích a ještě prostě okolo tam v tom lednicko-valtickém areálu vystavěli, ono se tomu říká salety. To je třeba lovecký zámeček, hraniční zámeček u Hlohovce, kde byla původně hranice s Rakouskem.
0: Ano.
1: A to je třeba Dianin chrám, Diana, bohyně lovu, že?
0: No je tam,
1: to
0: toho, je tam toho moc, Belvedere, Apollonův chrám,
1: ano,
0: a tak dále.
1: Ano, přesně tak, vidíte, no.
0: No.
1: A oni hodně jako se zabývali tou antickou mytologií.
0: Tak se takhle přenášeli do těch svých zahrad.
1: Ano, ano.
0: Jedeme do Valtic, do lednicko-valtického areálu vyrazíme.
1: No, takže tam já se hrozně ráda vracím. A když zrovna nemám třeba tolik času, tak si zajdu jenom na takový svůj okruh kolem vodárny pěkně směrem k minaretu, obejdu takhle ty rybníky, tam jsou ostrůvky, snad je tam 16 ostrůvků. Nádherně se to tam leskne, tam prostě vidíte, slyšíte, tačenky, volavky, čápy jsou tam. A teď se to leskne, ta hladina těch rybníčků, no je to tam nádherné a vždycky já si říkám, no tady tato krása snad není nikde jinde, zvláště teda na jaře, že?
0: Je to tak.
1: Tak nedávno jsme tam právě byli.
0: Na jaře je ta příroda nejhezčí, že? To na tom se asi shodneme úplně
1: opravdu.
0: Všichni.
1: Přírodě
0: paní
1: tam
0: Mirko,
1: je, tam je to tak nabíjí.
0: Vy jste tak nadšená, úplně z vás to úplně čiší mi jasné, že byste o tom dokázala mluvit hodiny, že tam to zkrátka milujete. Tak my vám moc děkujeme. Moc děkujeme za ten tip úžasný. Doufám, že se v brzké době podíváte do svých oblíbených míst a že jste
1: tam... Já jsem tam každou chvilku.
0: No tak to je super, tak to má být.
1: Turistama, to jsou taky moje miláčci, chodím ještě s turistama, tak jsme to tam obešli, ty rybníky
0: tak
1: právě.
0: Tak jste tam provedla.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuji.
1: A pane Mirku,
0: ano?
1: Mohla bych pozdravovat tu paní
0: pozdravte.
1: Aničku z Miroslavy.
0: Rychle pozdravte paní Aničku a já ano, připravím písničku.
1: Moc jí zdravím, já ráda ji poslouchám a to je taky takový patriot, jak říkala.
0: Ano, to byla úplně
1: takže
0: stejně zapálená.
1: Mějte se hezky, děkuji vám, že jste mě umožnil tady to moje vyznání ujevit a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásnou noc.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nejvěrnější posluchač Noční linky, tak se mi představil pan Jirka, který telefonuje z Olomouce. Dobrý večer.
1: Hezký večer, pane Mirku, pane moderátore. Hezký večer do Pardubic.
0: Děkuji.
1: Já se milé rád vracím tady k nám na svatý kopeček, kde je zoologická zahrada a nádherný kosteliček. No a když jedu do zoologické zahrady, tak chodím na tu věž vyhlídkovou, kde je krásný výhled na celou Olomouc. Taky se rád vracím k vám do Pardubic na motorky i koničky velkou pardubickou. No a obdivovala jsem vždycky pana Váňu, když jezdili do stihy.
0: Na velké pardubické pan Váňa žokej, ano, to je...
1: Ano, pan Váňa.
0: Obdivuhodné výkony podával, teď už tedy užívá spíš tak jako z tribuny ty dostihy, anebo jako ano, trenér. Ano. No tak vy jste to na mě teďka vysypal, já úplně nevím, kde začít. Pane Jirko z Olomouce, říkal jste, že chodíte do té zoologické tam u vás?
1: Ano.
0: Není tam moc...
1: Do zoologické zahrady chodím už od mala, když jsem měl 5 let, no. A chodím tam často.
0: Ale tak to je rušné místo, ne?
1: Ano, tam chodí, jezdil i z Pardubic lidi, protože jsem je poslouchal. A já milé rád jsem jezdil do Pardubic k vám, do vašeho krásného prioru, kde jsem zháněl magneťák. No, protože v Olomoucu tady u nás jsem ho prostě nezehnal. No, jak jsem si tam u vás koupil B100 a B730.
0: Pane jo, tak do prioru jste k nám jezdil, do toho červeného obchodního domu, ano, který tady máme v Pardubicích.
1: No, když jsem vystoupil z hlavního nádraží v Pardubicích, tak jsem se vždycky dával na pravou stranu.
0: Počkejte, já se zamyslím, na nádraží vystoupíte, ano, doprava, furt rovně a dojdete k prioru. Ano, to máte pravdu, naprostou.
1: Moc se mě tam prioru u vás líbilo, to bylo něco nádherného.
0: No jo, to ale to už je pryč.
1: Prostě nevím, jestli to tam ještě existuje, nebo jestli tam udělali z toho prioru něco jiného, to já nevím.
0: Takhle vám to řeknu, prior pořád stojí, pořád je červený, ano. Zvenku vypadá stále stejně, ale vevnitř to je něco úplně jiného, to už byste nepoznali asi. Ale jsem potěšen a možná i trochu překvapen, že tedy jezdíte rád do Pardubic čerpat energii, protože my tady z Pardubic zase rádi jezdíme víc někam do hor, kde se to vlní ta krajina, kde je víc těch lesů, kde není rafinérie. Takže vám to nevadí takhle, vy si prostě vyjedete do nějakého zajímavého města.
1: No, mě to nevadí. A ještě jsem byl, když jsem byl na vojně v Praze, když byla ještě Spartakiáda 1985, tak jsem taky obdivoval Markétu, že?
0: No.
1: Tam taky byla plochá dráha, tam taky rád jezdívám každý rok. No, pokud mě to teda vyndle, no.
0: Takže pane Jirko, vy jste spíš na tu architekturu, když to tak poslouchám.
1: No, já Prahu mám self taky rád, no a Pardubice se to taky, to je taky nádherné město, tam se taky milé rád vracím.
0: No a to nejvíc, nejoblíbenější vaše místo zamilované je tedy které?
1: Moje nejlepší zamilované místo je ten svatý kopeček,
0: ten svatý
1: do zoologické zahrady. No.
0: Tazo, co jste říkal na začátku?
1: No, ještě chodím, pane Mirku, pane moderátore, do lesa, že načerpat krásný lesní vzduch.
0: Jo, tak to jo, tomu rozumím.
1: Ještě, jestli bych mohl,
0: pozdravit.
1: Tak bych chtěl pozdravit moderátorky i moderátory z Nočních linek.
0: Dobře, tak vyřídíme vzkaz i pozdrav. Pane Jirko, moc díky za váš telefonát a pozdravujte v Olomouci, tam je také krásně.
1: Ano, moc krát děkuji, pane Mirku, přeju vám hodně zdravíčka.
0: Díky vám také.
1: A potom po práci hezkou cestu domů.
0: Díky, naslyšenou a dobrou noc.
1: Dobrou noc a mějte se moc hezky.
0: Taky,
1: a
0: taky.
1: Se.
0: Vy tež.
1: Zase někdy se ozvu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou a moc krát děkuji.
0: Tak a my jdeme dál ještě na nějaké vzkazy, které tady mám od vás, písemné vzkazy samozřejmě, protože stále píšete i na naše internetové stránky. Moc rád se toulám přírodou kolem Sušice, píše posluchač Lukáš. Nejraději chodím podél řeky Otavy a občas vystoupám na Svatobor, když se nahoře rozhlédnu do kraje, všechny starosti jsou najednou pryč. Myslím, že právě taková místa člověku připomenou, jak krásnou přírodu u nás máme. S pozdravem, Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dva roky prázdnin. Iveta Bartošová, s vámi je Český rozhlas, také Noční linka, která pokračuje i teď v prvních hodinách posledního pracovního dne v tomto týdnu. No a samozřejmě linka telefonní je obsazená. Zdravím paní Zuzanku. Nevím, odkud telefonuje tedy, to jsem nepostřehl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak.
1: Telefonuji z Plzně.
0: Aha.
1: A zdravím vás všechny.
0: Děkujeme.
1: A všechny posluchače. No a ta moje příhoda. Vyrůstala jsem v Litovské Mikuláši. Nádherné místo. Město úplně otočené s takovým vědečkem hor.
0: Mm-hmm.
1: Práce. A já jsem prostě do těho ráda chodila a měla jsem tam vyhlídnu ze své místo. Bylo to až úplně úhor u Marie Ryťa, co tam říkalo. Byli tam zrovna, co tam cházelo do vstupu jestí. Byla tam trápníková, pak otevřená ledová. No ale já jsem milovala potasy. Tam byl tak nádherný potok, tak 2-3 metry široký, plný velkých kamenů.
0: Uh-huh.
1: A já jsem tam měla jeden oblíbený a sedávala jsem tam jako žába na kamen. A poslouchala jsem ten nádherný potok, jak si bublal, zpíval. Byla tam nádhera. Vydržela jsem tam sedět i 2 hodiny.
0: No teda. Takže ty zvuky přírody toho tekoucího potoka, té vody, to bublání, to je to, co vás nabíjí a uklidňuje.
1: No nádhera, nádhera.
0: Jestli pak tam ten kámen ještě pořád je, našla byste ho?
1: Ale našla a už jsem tam taky byla.
0: Aha.
1: Jenže už mě je 87, tak už do toho potoka ráda moc nejdu sama.
0: Mhm.
1: Když tak tam jdu se synem a on si sedne vedle a jsme tam tak tíše, jenom koukáme na sebe a je nám dobře.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: No tak jako v takovém místě není potřeba slov, tam je to opravdu o těch zvucích přírody.
1: Hmm. Tam musíte být ticha a prostě užívat tu přírodu tam.
0: Mm-hmm.
1: No a pak si jde. Když ještě mám čas, tak si vylezu si na Chopo, na Dumběr, podívat se tam na ten lyžařský svět.
0: Mm-hmm.
1: A je to moc hezký, moc.
0: Hmm. No a co vás, prosím vás, přivedlo do Plzně tedy ze Slovenska?
1: A do Plzně mě přivedl manžel, který je byl z Brna.
0: Manžel z Brna vás přivedl do Plzně.
1: A já jsem studovala do Kvaldově, teda ve Zlíně.
0: Ve Zlíně, no.
1: No a vždycky jsme se stali ve vlaku. No. A pak mě z jedného konce republiky na druhej.
0: Tak to jste se nacestovali asi.
1: No, nacestovali, protože ráda jsem domů chodila.
0: Mm-hmm.
1: A mně stačilo se dívat z okna domova.
0: Ano.
1: A viděla jsem všechno. Krýváň, malá fatra. No, úžasný.
0: Mm-hmm. No tak to je lepší než jakýkoliv obraz tohle, že?
1: Určitě. Mám to taky všechno nafocený a založený v albu.
0: Jo, takže když je vám v Plzni smutno, tak kouknete na fotky a jste zase v Liptovském Mikuláši.
1: No, na ty fotky se nerada dívám, protože neudržím se a
0: jo.
1: Jsem protivná.
0: Mm-hmm. Dobře. No a v Plzni, když potřebujete rychle, akutně načerpat energii, odpočinout si, vyčistit hlavu, tak kam vyrazíte?
1: Vyrazím do Štěnovic.
0: Mm-hmm.
1: Je to taková jako vesnice, ale nádherně upravená a jsou tam takové různé parčíky.
0: Mm-hmm.
1: Krásná řeka tam teče. A je to prostě krásný. Obejdu si to po Zemsku tak pomalu.
0: Mm-hmm. Takže
1: vám děkuji, to je asi tak všechno.
0: Tak já vám moc krát děkuju. Pozdravujte v Plzni. Doufám, že se co nejdřív podíváte zase na Slovensko, vaše zamilované, na ty krásné hory, které jsou kolem Liptovského Mikuláše. A díky ještě jednou za zavolání. Hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: A naslyšenou.
1: Já děkuji.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Doznívá noční linka Českého rozhlasu pokračuje a tentokrát tu máme telefonát z Hradce Králové. Zdravíme paní Magdalenu. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem posluchačům. A já bych chtěla hovořit hlavně o naší republice, o Československu takhle.
0: Jo.
1: Protože jsem stále Čechoslovačka a stále máme jak v Čechách, tak na Slovensku jako rodina neprobádány místa. Tak si myslím, že ještě na starý kolena bychom se měli se ještě podívat. Ale moje nejkrásnější píseň je hymna, kde země česká, domov můj, a opravdu to je domov můj, já netoužím teď jezdit do zahraničí k moři, přestože mám možnost pobytu a dokonce v Kalábrii, ale nějak mi to netáhne.
0: Všude a, dobře doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak. Už jsem takový jako, jak bych to řekla slušně, domácí pecka.
0: Jo, takhle. Ale tak to nemusí být špatné, ne? Na druhou stranu jste říkala, že pořád jsou místa, která u nás můžete objevovat.
1: A naše město, já ho miluju, nikdy jsem ho neopustila a doufám, že neopustím. A ještě pořád, jako kde je možnost se podívat, protože se tady leco smění. A nejhorším, když je mi hodně smutno, tak si zajedu do lesa, ať na Nový Hradec, nebo ke Zděný Boudě, takzvaný. A tam se dá jezdit na onlinech, takže už teda jako letos jsem ještě nebyla, protože už se bojím, abych si někde něco nezlomila a nebyla na obtíž rodině.
0: No.
1: Ale pořád jsou to krásné města hned u Hradce a mám léta letoucí přítelkyně, který mají zahradu, a takže tam děláme takové posezení, kde vzpomínáme na dobu, kdy jsme se seznámili a co jsme všechno prováděli, protože jsme spolu kamarádili 4 manželské páry. Zůstali jsme z toho 3 z těch 8 lidí. A zrovna dneska jsme seděli u té jedné přítelkyně na zahradě, koukali jsme na nebe, kde se sem tam mihnulo letadlo. Já už ani nevím, jestli startovali z Pardubic, protože nevím, jestli v Hradci ještě startují lítat letadla, ale tak jsme si říkali, jaká ta naše země krásná, že prostě člověk nemá pocit jezdit někam daleko. A ještě dál, co miluju jako Čechoslovačka, kdy jsme jezdívali na Hore Hroní, dovolenou, kde byla manželová rodina, a k rodičům nebo k prarodičům na Plzeňsko, takže stále se dá na co vzpomínat a kam jezdit. A myslím si, že kdo chce poznávat svět, tak ať ho poznává, ale pořád by člověk měl znát dobře
0: domov.
1: Naši vlast, naši republiku, včetně naše krásné mateřštiny, kterou já tak hrozně miluju, a kdo s ní umí hezky zacházet a bere ji jako velice bohatou, pestrou, a že opravdu je to, myslím, to nejkrásnější, co máme.
0: Teda, vy se taky tak hezky posloucháte, úplně s váma naprosto souzním a chápu to, a líbí se mi tedy, že vy to neberete jako nějaké svoje jedno konkrétní oblíbené místo, ale že zkrátka ta vlast je to nej, co tady vlastně máme, takže ať vyrazíte doleva nebo doprava z toho Hradce Králové, tak vždycky narazíte na nějaké pěkné místečko. Je to tak?
1: Kdybyste věděli, jak já ráda o to vypravuji, jak mi to dělá dobře, že můžu pochválit, že se můžu probít mezi těma, který chválej Chorvatsko a já nevím, kde to, já jim to neberu. Ale prostě naše vlastně nádherná
0: a kam se...
1: prostě ji nesmíme dát.
0: Je to tak?
1: Musíme dopustit, aby se do médií dostala jiná řeč, než je naše mateřská čeština krásná.
0: Kam se, paní Magdaleno, chystáte v brzké době? Máte nějaký plán na nějakou cestu teďka?
1: No, v brzké době, jestli... Myslím si, že už, že bych to mohla zvládnout ještě. Bych se chtěla podívat do kraju mého dětství, to znamená na Plzeňsko. Mm-hmm. A asi už se na to Slovensko sama nevydám, ale možná, že... v srpnu tady budu mít vnučku z dětva, takže asi bych je vzala, aby jsme jeli se podívat na to střední Slovensko, protože oni tam nebyli, takže nevědí, odkud je jejich děda.
0: No
1: a
0: tak to se musí napravit.
1: Ano.
0: Tak jo.
1: Ale jako mě to jako z toho našeho krásného města tak moc neláká, že bych jako musela jezdit, poznávat cizí země. Mm-hmm. A je to možná chyba, no, ale...
0: Já si nemyslím, že to je chyba. Já si myslím, že to je také takový přístup každému, ať dělá to, co vyhovuje mu, takže pokud chcete cestovat v okolí Hradce nebo po naší vlasti, tak proč jezdit někam daleko za hranice? Jak jsme to říkali, všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak mám moc krát děkuju.
1: Přeji vám... taky děkuji, mějte se hezky, jsem ráda, že jsem vás poznala a ať je to přátelství Hradec Pardubice.
0: Ano, přesně tak. Zdravíme do Hradce Králové z Pardubic a krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: A taky krásnou dobrou noc.

0: Za 10 minut tady bude 1 hodina, noční linka, vypadá to, že poslední telefonující před námi dnes. Zdravíme pana Pepu, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Tak pane Pepo.
1: Zdravím se.
0: Já jsem skočil do řeči, pardon, povídejte.
1: No, tak zdravím všechny Pardubáky, mám to město velice rád, říkám, bydlel jsem tam na Svobodárce, na letišti, dělali jsme tam techniky, 3 kamarádi, bylo to úžasné, protože jsme byli mladí, měli jsme motocykly, takže jsme si mohli jet, kde jsme chtěli. A taky po práci se dalo, i když, jak jste říkal, jsou ty Pardubice placaté, ale jsou krásné. Aspoň v té době se nám strašně líbí, takže jsme měli pořád nějaké kam jít. Začínali jsme vždycky, první, když jsme šli městem z práce, tak jsme šli na nádraží. Nádraží tenkrát bylo vlastně, ono bylo vystavené, já nevím, jestli stálo tak 10 roků, co ho postavili, takže bylo zachovalé. A hlavně, co tam bylo, tak tam byl teda bufet, pořádný bufet, kde teda se vystřídalo spousta lidí, kde se dalo najíst, ať už teda klobásy, dobré pivo nebo chlebíčky, nebo to připomínalo to tak, jestli jste byl někdy v Praze v Koruně.
0: No, bufet ještě předtím, než začali teďka nádraží rekonstruovat, chvilku fungoval jako takový malý pivovar v Pardubicích na nádraží a vlastně tam byl ten interiér zachovaný, ty stoly, jak se u toho stálo, že? No. Takže přesně vím, o čem mluvíte, vím, vzpomínám. No.
1: Já jsem tam, jsme tam měli manželčiné kamarádce a tak jsem je nechal spolu debatit a já jsem šel pěšky, schválně teda jsem si to prošel to město a šel jsem a na tom nádraží, jako nádraží v podstatě budova stojí stále stejně, no snad se má opravovat, nebo už mají opravovat.
0: Už se to dokončuje, no.
1: Ale zase to, už to není to nádraží, co bylo udělané z toho takový různý kamrlík, jo, že tam to jen to. A ten, když já jsem tam byl, tak ten bufet

0: vlastně ani nebyl. Byla tam jenom ta restaurace. Jo? Už, a jestli tam je ten mufet takový byl, tak už sporadicky jenom. Ale to je jedno, no tak já si ho pamatuju tenkrát, tam prostě se posadila strašná tržba, protože zaprvé se tam dalo kde parkovat, jako, jo, a takže tam se chodili lidi najíst. No, a tak potom jsme teda, když jsme se najedli tam, tak jsme šli dál, takže jsme navštívili buď tenkrát ještě stála hotel.
1: Veselka.
0: Navštívila se Veselka, jo, tak tam jsme něco třeba, jako mladí kluci, že, no pak jsme šli dál na Trštejské náměstí, na ples do Grandu a dokonce jsem si tam tam koupil když se šlo, jmenuje se to ještě ta ulice Mírová.
1: Třída Míru.
0: Třída Míru, jmenuje se to pořád.
1: Ano, ano.
0: A tak tam byla, tam po levé straně, když se šlo směrem k divadlu, kousek před divadlem byl takový malý obchodní domek, ten myslím už nefunguje, a naproti němu byla taková pasáž, jestli tam ta pasáž ještě je.
1: A stále pořád.
0: Jo, a v té pasáži jsem si koupil, to mě bylo tenkrát 23 roku, to jsem si koupil první auto v té pasáži, starší, pochopitelně. Prodával tam jeden pan P70, jestli víte, co to je.
1: No.
0: P70, to bylo východoněmecké auto a byl to předchůdce vlastně Trabanta. Bylo to dělané z laminátu, ale vypadalo to, bylo to tak, nebylo to tak hranaté jak Trabant, ale bylo to takové, spíš se to podobalo potom, jestli si pamatujete MBčka, 1000
1: MB. Ano.
0: No, tak to bylo takové dokulata, tak hezké, na tu dobu velice hezké auto, tak jsem si to tam koupil, ale ono to totiž mělo podvozek, to mělo zjavy 700 a na tom byla jenom kastet, P70. A potom jsem si to musel předělávat teda, ale nádherné auto. Na tu
1: malinko no. Utíkáme od tématu, ale to vůbec nevadí, mě se to moc líbí, no, jak vzpomínáte na ty Pardubice.
0: No tak pak vzpomínám taky, že tak do toho Prioru jsme chodili,
1: ano.
0: Jo, když ho postavili, tam, když tam byly ty kasárna, že?
1: Ano, jezdecká taky, kasárna, no.
0: No tak jsme chodili do toho Prioru, no teď nedávno, já nevím, je to 2-3 roky, nebo 4, jsem tam byl na pohřbu, na kremaci a tak jsem šel do toho Prioru na kafe, no tak jsem z toho byl vyděšený, protože to už není ten Prior, který byl, prostě přišel člověk do toho Prioru, podíval se a tam měl přehled všechno, co prodávali. A teď je tam nadělaný takový různý kukaní, bych řekl.
1: No je to jiné, úplně jiné. No.
0: Je to jiné, je to pravda, že je to pěkné, je tam samý chrom, samé sklo a tak dál, ty koje, ale nedostanete tam třeba normálního Turka, jo? Já mám rád Turka, tak jsem tam chodil, děvčata, Turka bych si dal, je to mi ne to, ale kafe za 60 korun, nějaké překapávané, tenkrát dneska už třeba ani za 60 korun není. No a tak jsme tak jako pozval bych, byli chodili jsme, no tak, že jako mladí kluci, jsme chodili tam do muzea, do toho, do zámku.
1: Na zámek.
0: Muzea, no a hlavně jsme chodili podívat se pořád do mototechny, protože nás zajímalo, jaké jsou tam auta. A prostě v Pardubicích se mi ohromně, strašně se mi líbilo a strašně na ně vzpomínám. A přesto, že jsem se teda do těch Pardubic dostal až v 18 letech, jo? Tak ty Pardubice mám k ním blíž než k tomu období před tím, než jsem se tam dostal, jo? Protože pocházím tady z Moravy, a ne teda z Hodonína, ale od Hodonína, a v té době ze zemědělské rodiny, kdy člověk jako se nedostal nikdy než na to pole a tak dále.
1: Jo, tak vy to máte opačně vlastně, prostě. Té přírody bylo až příliš, takže to město.
0: Takže já jsem začal žít vlastně takový život až tam, jako v těch Pardubicích, a proto proto na ty Pardubice vzpomínám. No.
1: Jasně.
0: Strašně ráda. A taky jsem je prochodil křížem krážem pěšky nebo tak. No a pak jsem tam mám jako kamarády, že nějaký Franta Stoklasa, ten dělal velitele, zástupce velitele pluku tam, už bože chudák zemřel. No a mám takovou Frantu Habětínka, ten dělal velitele praporu, chtěl by ho, jestli poslouchá, tak ho pozdravuju i s jeho manželkou. No a tak, no, bylo to krásné. Jak na tom letiště, mám strašně krásné vzpomínky na Pardubice.
1: Tak.
0: Nejenom, a já nejenom tím... protože...
1: No, já bych to tím už uzavřel, protože čas nás malinko tlačí a jsem rád, že... No, povídejte.
0: Chci říct jenom to, že nejenom, že na ty Pardubice jako krásné vzpomínky, ale i na lidi, protože ta mentalita lidí toho východočeského kraje, zrovna těch Pardubic a té jižní Moravy, je tak nějak stejná, jo? Mm-hmm. Že tam člověk zapadl tak, jak to... Bylo.
1: Dobře.
0: No, takže tak.
1: Tak no. Moc díky, pane takže. Pepo. Ať se vám daří, hodně zdraví a mějte se krásně.
0: Chci tam jet pro nějaké cukroví taky.
1: Tak se stavte.
0: Tak se mějte.
1: Taky. Naslyšenou.
0: Takže, děkuji.
1: Tak, Pardubice na závěr, vidíte to, celou dobu to bylo o přírodě, no a nakonec jsme skončili ve městě, odkud jsme vám vysílali dnešní noční linku. Díky za poslech a užívejte další pořady Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít, a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě. A my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus, a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mě líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale ne příliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny, a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku, a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit. A já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být. Kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční mami od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva, a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdrav a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu před tím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce. Dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby. Já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora,
2: no,
1: do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

obyčejný kluk. Šel možná kolem vás a možná po vás mrk. Vidívky plné krás a možná právě tím

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Ta věc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá. A v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala:
1: Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi.
0: Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda. Nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi bližní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovaly názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v oboji zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité, kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá: Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou, měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil, podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Práhne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
2: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdráv. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý, opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal. Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal? Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
3: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se o ně starat. Medvíci jsou mastní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, výš, ještě výš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem z poznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pač mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec.
3: Horní.
2: Tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své rást. Tak to hřišti. A jsou tam drny. Obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo takových 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dolů! No tak to je taková historka stará z vojny. Jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl o tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velké.
2: Mě právě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, který se brali, že jo. Zkrátka udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas za čas zavolali, on to zas nebyl za zavolali, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v nich brali? Že bych to vzal ještě jednou.
3: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
4: Zdeněk Jirotka.
3: Jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no, umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat. Za této situace, pamětlivý toho příkazu a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
5: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní obsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železář? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou, kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžičko?

0: protože to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a předovem stál perleťově šedivý boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se a teprve jsem si do toho fára set a pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
1: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přivedl tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete. Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A on od toho formuláře zved hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu a tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici, ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

známých míst.